0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Fine.
1: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na desátém místě startují Rolling Stones, Mr. Charm. Osmá příčka patří Madoně a songu Danceteria.
0: Hit týdne.
1: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Z desátého místa až na páté poskočili Milky, Just the way you are. Na čtyřce jsou Leony a Kaylen Scott, Stay. Tady si mi zpíval. Třetí příčka patří Kateřině Marie Tiché a jejímu bytu 66. Stříbro bere ta nejvýše postavená novinka. Je tu Ella Langley, Choose in Texas. A první místo už po osmé drží a zároveň se z něj loučí Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodila se ve Znojmě, vystudovala DAMU, hrála na mnoha divadelních jevištích i v řadě televizních seriálů. Kromě toho napsala několik knih a vrhla se i na poezii. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Danzingerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla herečka, tanečnice a také spisovatelka a básnířka Marta Danzingerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se postupně dostaneme ke všem těm profesím, které já jsem teď vyjmenovala. Ale vy mi vlastně povězte, čím teď aktuálně nejvíc žijete. Co vás naplňuje? Ze všeho nejvíc. Ještě maminku jsem zapomněla.
2: Maminka, no tak to je právě zrovna teďka to, co mě naplňuje nejvíc, protože já mám konečně po nějaké době volno, udělala jsem si takový cílený volný podzim a věnuju se vlastně hodně svýmu odpočinku a tomu, že můžu tak nějak se synem trávit i jiný čas, než takový ten v tom schonu a z bodu A do bodu B, ale že si třeba jako užíváme, i včera jsme byli na tanečním představení, minulý týden jsme byli taky na představení na Malém princi, takže je to takový, že jako si užívám ten čas, že mám na to prostor.
1: Tak po tom loňském podzimu, kde jste tancovala ve Stardance, se tomu až tak úplně nedívím.
2: Je to tak. Možná mu trošku kompenzuju tady tenhle ten podzim.
1: Tak si to nahrazujete teď po roce. Povězte mi, co vás víc naplňuje? Seriály, kamera, divadlo? Co je vaší největší srdcovkou, hereckou?
2: Tak hereckou srdcovkou, když půjdeme čistě po tom herectví, tak je to divadlo. To mě jako opravdu tu energii vrací hodně. Odehrát si ten kontinuální příběh, protože je to něco jiného než před tou kamerou. Tam vám to pořád někdo trhá, tam vlastně, že ten příběh nehrajete od začátku do konce. Takže je to divadlo a taková ta nějaká jako týmovost v tom divadle, to je vždycky to, co mě nejvíc, já vlastně si kolikrát říkám, že mi úplně jedno, jestli je to před kamerou, nebo jestli je to divadlo, nebo jestli hrajeme pro děti na táboře, ale jako je důležitý, s kým hraju a co je to za lidi, jaký jsou to hráči a to je potom vlastně už úplně jedno, kde to je.
1: Vy už jste to trošku nakousla, že v tom divadle přeci jenom hrajete ten příběh tak, jak je, bez toho zastavování, kdežto film, seriál se točí na přeskáčku. Je pro vás i proto třeba i ta příprava jiná, náročnější, rozdílná na ty role, které potom hrajete?
2: Jo, tak na to natáčení ta příprava je vyloženě taková fakt jako technická. Tam jde o ten text, který se člověk musí předtím naučit, aby potom vlastně byl schopný, když už je ten jeho čas, podat ten nejlepší výkon. V tom divadle už ten text někde v hlavě je. My vlastně jsme zvyklí nosit ty texty tam několik let. A jak se to představení spustí, jak se zapne celá ta fyzická paměť toho, kde teďka jsme, v jaké situaci, tak vlastně ten text začne sám o sobě naskakovat. Takže ta příprava na to natáčení si myslím, že je taková techničtější a do toho divadla je to o takové jako koncentraci teď tady zapomenout na okolní svět a zahrát úplně jiný příběh.
1: Říkal mi tu před časem jeden herec, že byl svého času trošku přepracovaný a stávalo se mu, že na tom jevišti jel tak trošku na autopilota, že hrál právě, jak to měl naučené a pak si najednou uvědomil, ha, já jsem tady, já hraju. Stává se vám to někdy, že jste opravdu jako ten automat a vlastně jo, to tak skoro nevnímáte?
2: Jasně, jsou představení, které třeba strávíte v nějaký šílený únavě, přesně třeba po natáčecím dni, kdy to je opravdu náročný po 10 hodinách na place ještě hrát divadlo. Tak to musím se přiznat, že občas ten autopilot mě taky navštíví, ale vlastně to nemám ráda, no. Vždycky, když se to stane, tak si říkám, ach jo, dneska tam nebylo to něco, co jsem tomu mohla dát navíc. Já nevím, jestli to úplně ten divák může, jako jestli by to rozeznal, jo, jako kdyby viděl představení dvakrát to stejný, kdy to byl autopilot a kdy ne. A já si myslím, že jo, že prostě je důležitý tam to něco navíc dát, ale samozřejmě ten autopilot, proč ne, že jo, potřebuji si někdy trošku odpočinout.
1: Říká Marta Danzingerová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Měla jste nějakou roli, která vám dala opravdu hodně zabrat? Až vy těch rolí máte za sebou hodně. Už jste hrála policistku, princeznu, Shakespeareovi, všechno možné. Máte obrovský rozptyl.
2: No já si myslím, že nejvíc zabrat mě asi dali ty role v těch začátcích, protože vlastně člověk do toho dává mnohem víc nějaký energie, stresový třeba, nebo nervozity, která tam nepatří, nemá tolik ještě nadhled, neví, že vlastně i ten klid mu může dost dopomoct do toho výkonu, aby byl nakonec lepší. Takže asi úplně ty počáteční role mě dali nejvíc zabrat, i když třeba nebyly tak náročný, jo? Nevím, jestli se dá takhle poměřovat náročnost z těch rolí. A teďka třeba v současnosti mám roli v inscenaci Hedda Gabler na Ostrov v činoherním klubu, to mám moc ráda, to mám takovou teďka, nebo novinku, ono my jsme měli před rokem premiéru v březnu, takže ještě to není ani rok. A to je taková ta role, která mi dá opravdu zabrat tam jako v tu chvíli, že končím taková vyčerpaná, vyflusnutá, nedokážu moc odpovědět na základní otázky.
1: Úplně vás to táhne.
2: Tohle je opravdu taková náročná koncentrace.
1: Je pro vás na druhou stranu to bytí v té roli i takovou pomůckou? Já jsem někdy zaznamenala vaše věty o tom, že jste opravdu jakoby zvyklá být v té roli, že i třeba v tom zmiňovaném Stardance, v té taneční soutěži, jste si vymýšlela role pro ty jednotlivé tance, aby jste tam nemusela být jakoby sama za sebe.
2: Jo, jasně, je to takový trošku únik, ono to třeba jde krásně vidět na té únavě. Když jsem hodně unavená, tak vlastně vstoupím do té role, která ale unavená není, která je energická, nevím, nějaká třeba komedie, kde ta postava je energická, on vás to opravdu z té únavy jako dostane, z té vaší vlastní, protože přepnete do myšlení úplně jiného člověka v tu chvíli. Takže já jsem si i během toho Stardance tam dávala takový trošku zástupný, než je vyloženě role, spíš bych řekla žánry. Jo, spíš takový jako typy, že samozřejmě, když to byla veselá čača, tak jsem si dovedla představit, jako v jakém představení by to třeba jako by mohlo být tenhle ten tanec. A je mi to asi příjemnější, no, než vystupovat třeba, já vždycky obdivuju hrozně moderátory, protože to je pro mě taková jako jít si tam stoupnout sám za sebe. Je pro mě opravdu jedna z nejnáročnějších disciplín, kterou si dovedu představit.
1: Že byste měla třeba i větší trému?
2: Určitě.
1: Kdybyste byla
2: mnohem,
1: za Martu mnohem, Danzingerovou.
2: Ano. Já nevím, jestli kdybych něco nemoderovala, jestli bych si nemusela jako vymyslet nějaký alter ego, který moderuje za mě. Abych nebyla tak nervózní.
1: Jste byla nějaká paní moderátorka.
2: Paní moderátorka, no.
1: S Martou Danzingerovou si dnes povídáme o rolích, ale také jsme zmínili Stardance. Byl to pro vás nějaký zlom profesní, životní, anebo to vaším životem tak prosvištělo a vlastně se nic zásadního, dramatického nestalo?
2: Byl to určitě v něčem zlom, protože já jsem si tam zkusila vlastně vystoupit z té komfortní zóny, že opravdu zatančíte před nejen teda živým publikem tam, ale před spoustu diváků u televizních obrazovek. A je to vlastně, dokud jsem to nezažila, tak jsem si ten pocit nedokázala představit. To, že se ozývá to teď, nevím, Quickstep zatančí Marta Danzingerová, Martin Prager. A je to fakt takový zvláštní moment, kdy tam člověk stojí a říká si, proč? Proč to děláš? Proč jsi nejsi doma v teple, nemáš teplý ponožky a nekoukáš se prostě na seriál. Jo, a je to, já jsem vlastně na sebe tam byla hrozně pyšná, že jsem dokázala tohle jako překonat, tuhle tu výzvu celého toho kolosu. A že jsem si to dokázala ale zároveň i užít a vlastně říct si, nemít takový ty přehnaný jako nervy, jako jestli spadnu, jestli uklouznu. Ano, no, tak jestli se to stane, tak se to stane. Vlastně přijmout všechny tyhle ty věci, nebo přijmout to, že ten tanec třeba umím zatančit mnohem líp, než jak ho tam potom předvedu. A už to vlastně nerozebírat zpětně a už si z toho nic jako nedělat a říct si, no tak takhle to prostě teďka bylo, protože to se třeba mnohokrát stalo, že jsme třeba zatančili tanec a museli jsme si jako pak vzadu říct, no tak škoda, no, jako natančili jsme to, nevím, na čtyřku, umíme to na desítku. Stalo se spousta věcí, které prostě mě zmátly světla, no to jsou všechno, najednou třeba fakt začnou jinak svítit ty světla, než jste zvyklí na tom tréninkovém sále. Vy to vlastně s těma světlama si zkusíte dvakrát. A člověka to třeba zmate v té orientaci, v tom prostoru. A když ho ten partner několikrát otočí, tak vlastně potom, to jsou takový úplně detaily, který třeba si ten běžný divák nedovede představit, ale pak tam jako jsou, takže na všechny tyhle ty věci já jsem vlastně pak si říkala, jo, tak já jsem třeba na tohle to jsem opravdu byla nejpyšnější, že nemusím potom zpětně, že si to nevyčítám, když jsem to třeba pokazila, a že vlastně si řeknu, jo, tak jsme to zatančili, tak jak jsme to dneska zatančili. A už jsem neměla potom ty, no ale my to umíme ještě takhle a my bychom to udělali a my, jo, tak jako, no, to byla obrovská škola a nejen taneční, ale škola života.
1: Říká Marta Danzingerová.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Dalo by se říct jednou, dvěma větami. Co vás na té vaší profesi vlastně úplně nejvíc baví a co vás k ní třeba kdysi vlastně přivedlo, co je toto nej?
2: No, mě úplně kdysi k tomu herectví přivedli. Já jsem k tomu měla opravdu takovou posvátnou úctu. Já jsem nějak byla přitahovaná už jako holčička k takovým těm pořadům televizním, těm 13. komnatám o těch hercích a o těch takový ty medailonky z toho jejich života. Mě to fakt fascinovalo. Takový ty jako bardi Národního divadla o tom jejich životě, jak vyrůstali, jak oni se k tomu dostali. A na mě z toho dýchala taková nějaká. Mně se strašně líbilo to spojení té literatury, těch příběhů, protože já jsem byla dítě, který hodně četlo a měla jsem ty příběhy ráda. A toho, že je tam ten tým lidí, který vlastně něco společně vytvoří. Tohle bylo jako něco, co mě na tom od začátku fascinovalo. Takže tohle byl ten úplně původní jako pocit, že chci jít dělat divadlo.
1: Jaký byl potom ten střet s tou realitou, když jste vystudoval úspěšně všechny ty školy a šla jste hrát? Bylo to stejné, jako jste si vysnila, anebo vůbec ne?
2: No, samozřejmě bylo jako těžší najednou pochopit, že na té škole vám dávají ty lidi extrémní péči, ty pedagogové, všichni vlastně se starají o to, aby se vám to co nejvíc povedlo. V té praxi už se o vás nikdo nestará, vy už musíte vlastně jako sami. Ten režisér je tam jeden člověk na všechny ostatní lidi, na celý ten inscenační tým, na všechnu techniku, takže vy už musíte začít jako mnohem víc pracovat sami. A taky najednou jsem pochopila, že opět na škole nám dávají role, aby jsme se něco naučili, dávají nám velký role, velký příležitosti, že samozřejmě na těch úplně títěrných rolích se člověk toho tolik nenaučí. Ale pak v té praxi vlastně třeba se vám stane, že na takovouhle roli 2-3 roky čeká herec. Takže je to najednou takový opravdu jako sebe coaching toho, jak si ustát i ty chvíle, kdy ta práce není, jak vlastně se pořád nějak sám sebe pobízet k tomu, aby člověk byl pořád kreativní a neustrnul v nějakých zaběhlých šuplících, který už má naučený. A tohle je obrovská nějaká taková práce se svojí vlastní psychohygienou.
1: Dá se hraní zapomenout, když právě třeba nemáte možnost hrát v těch velkých rolích, nebo si třeba dáte pauzu nějakou pracovní?
2: To si myslím, že ne. Myslím si, že hraní se nedá.
1: Zůstane to.
2: Že to jo, samozřejmě asi člověk zapomene na takový jako nějaký třeba technický věci, co se týče hlasu, aby mluvil na hlas a jak ten hlas používat a tak, když to chvilku nepoužívá tu techniku. Ale hraní jako takový si myslím, že je hlavně o tom, jako se do toho co nejvíc uvolnit a vlastně se nebát a věřit sám sobě v té situaci. A to si myslím, že člověk nezapomene, že spíš já mám tu představu, že s věkem se to vlastně ten jako prohlubuje, protože s věkem odpadává taková nějaká jako sebekontrola. Já si myslím tohle, nevím, možná, že kdyby teďka tady byla herečka o 30 let starší, tak bychom si mohli v tomhletom, možná má třeba zase větší trému, jo, že nemá takový, já nevím, že už tam třeba zase odpadne takový ten pankáč, který je taky jako by pro to hraní dobrý, ale já si vlastně myslím, že to může být čím dál lepší.
1: Když si chci něco opravdu uvědomit nebo si v něčem udělat pořádek, musím to napsat. To někde řekla Marta Danzigerová a tím se pomalu dostáváme k vašemu psaní. Vy už jste napsala 3 knihy a podle toho, co jsme si říkali před natáčením, to nejspíš není poslední váš literární počin. Kdy to vaše psaní odstartovalo? Opět někdy už v tom dětství?
2: Jo, já si myslím, že už v tom dětství jsem nedávno jsem zrovna našla takový bločky, ten teda úplně jako dojaly, takových různých zápisků, co se dělo u nás doma. A já jsem si třeba psala jen taky jako krátký dialog, jako já jsem řekla dvojtečka, máma řekla dvojtečka a takový jako, že jsem tímhle způsobem na ten svět nahlížela už tenkrát. Takže to psaní tam bylo nějak vždycky a je fakt, že jo, já když si potřebuji utřídit myšlenky a potřebuji se v něčem zorientovat, tak si to musím napsat.
1: Používáte to psaní i třeba terapeuticky, když je vám špatně z něčeho, z nějaké třeba události, vztahu,
2: jo,
1: čehokoliv.
2: Jo.
1: Vypíšete se z toho?
2: Vyloženě, že v tu chvíli bych se z toho vypisovala, tak to ani tolik ne. To spíš mám na to ty kamarádky, který pořád otravuju. Máme ty nekoneční hodinový hovory. Ale pak většinou poznám, že už to mám zpracovaný, když jsem schopná to dát na ten papír. A ono to v tom opravdu jako je. Jakože až jako zpětně některé situace, až třeba rok, 2 roky potom, co je prožiju, tak dokážu napsat na ten papír, takže z toho jde opravdu ten pocit, co jsem v tu chvíli prožívala. Tak to už pak řeknu, aha, tak ty už to máš zpracovaný, už to dokážeš takhle jako předat.
1: takové texty potom zůstávají v tom šuplíku, někde dole schované, anebo se třeba objeví v některé z vašich knih?
2: Oni se tam občas objeví, anebo jsou třeba potom takovým jako pojítkem a vodítkem k tomu, že já třeba začnu něco psát. To se mi vlastně docela stává často, že otevřu nějaký takový deníček a řeknu si, je, tady je vlastně tenhle ten, já nevím, třeba si napíšu kousek nějaké postavy a až zpětně mě na to napadá celý ten příběh. Takže já bohužel těch deníčků mám strašně moc, takže já nevím, kde co všechno je, ale občas takhle něco objevím a je to takovej potom poklad.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vaší knižní prvotinou byla kniha Nesmělí. Byla někdy, nebo možná je nesmělost i vaším tématem, nebo... Já si vás neumím představit, jako, že byste byla nesmělá. Nepůsobíte tak.
2: Jo, jako nesmělost. Teď už teda jsem si to zase zpracovala v té knížce, ale je to mým tématem. Já totiž mám strašně ráda nesmělý lidi. Já vlastně mám strašně ráda, když někdo ukáže takovou tu lidskou stránku toho, že nedokáže být si teďka silnej v kranflecích, tak jak vlastně ta doba pořád jako k tomu žene, aby jsme byli silní, aby jsme se dokázali za sebe postavit, aby jsme dokázali, já nevím, být v každé situaci pán té situace. Tak já mám vlastně ráda, když to některý ty lidi umí přiznat a teď se jim to propíše do toho obličeje a propíše se jim tam to jako, no já nic skrývat neumím, já jsem takovejhle. Tak to mě vlastně naplňuje hezkým pocitem z té lidskosti.
1: Takže to byla knížka taková chvála nesmělosti.
2: Jo.
1: Moc mě zaujalo, jak vznikala vlastně ta úplně nejnovější knížka, ta loňská, která se jmenuje Maluj můru nohama vzhůru. Ona vlastně vznikala na sociální síti. Z toho, co vám napsali vaši sledující, vlastně úplně cizí lidé, to je naprosto fascinující koncept.
2: No, to je takový
1: jak
2: koncept.
1: Jak to vzniklo?
2: To vzniklo tak, že jsem si to vymyslela jedno ráno a říkala jsem si, jo, tak já bych to mohla zkusit zrealizovat. Já jsem chtěla něco psát, ale neměla jsem přesně. Vlastně to vzniklo přesně z téhle myšlenky. Já nic nemám, tak ale mám jako tady nějakou platformu, mám sociální síť, můžu zkusit něco vytvořit tam. Protože je to pořád téma, který mě nějak jako dráždí, ty socky nějak jako trošku si tam najít něco svýho. Takže jsem zkusila tenhle ten model, kdy já jsem ty lidi trošku naváděla. Já jsem samozřejmě věděla, jakým směrem to lehce chci vést, ale nechávala jsem se do toho inspirovat takovýma drobnostma. A to, co mě nejvíc znalo ke konci té knížky, byla představa, že to pak ty lidi vezmou do ruky a najdou tam drobnej detail, najdou tam, nevím, že ta postava nese košík a na ten košík má na sobě barevné kytičky. A to mi psala paní, která psala, to by se mi líbilo, to měla vždycky moje babička, tenhle ten košík a já ho tam dám. Tak jsem si tak představovala toho člověka, jak sedí doma, čte tu knížku a říká, je, ono to tam opravdu je, tam jsou ty moje, ten můj nápad s těma kytičkama. Teď jsem si to vymyslela, je to banalita, ale tohle mě hnalo jako dopředu, abych tu knížku dopsala.
1: Měla jste potom zpětnou vazbu od těch lidí, kteří vám přispěli, že si to třeba přečetli a našli si tam ten svůj motiv?
2: Ano, na křtu knížky přišlo pár lidí, kteří mě říkali, že přispívali a pod jakým jménem jsou na tom Instagramu, abych si je vybavila, protože někteří opravdu přispívali opakovaně. S některýma jsem třeba něco i trošku konzultovala, že jsme, jakože oni třeba napsali nějaký nápad a já jsem říkala, jo, jako líbí se mi to, a co kdyby to bylo ještě takhle, třeba ohledně toho názvu, jsem takhle s jednou paní konzultovala. Ona mi napsala nohama vzhůru, že kdyby se to jmenovalo nohama vzhůru. A já nevím proč, prostě jsem přeto dělala to Maluj můru nohama vzhůru. Kdyby se to takhle rýmovalo, kdyby to byla taková. A pak už tam zase ale musela zpětně dodávat do toho příběhu vlastně ten smysl té můry, takže jsem si na sebe pořád šila takovýhle můry.
1: Zajímalo, co ta můra znamená.
2: No, tak ta můra znamená, to je samozřejmě takový nějaký znak toho, že nám může přijít do života nějaká těžkost. Aha. Ta můra je nějaký znak jako takový jako předzvěstí něčeho jako špatného, ale my se na to můžeme podívat vždycky z jiného úhlu pohledu a udělat z toho nakonec třeba i svoji přednost. Takže to je nějaká linka, která tím příběhem proplouvá, protože jedna z těch postav je tohodle neschopná a pořád se hníje vlastně v takovém vlastním přesvědčení, že ta jeho cesta, kterou si vybral, tak je správná. A pak jsou tam postavy, které jsou schopné to jako přetvořit v něco lepšího.
1: Máte na ruce vytetovaného malého prince? Ne,
2: to je bojovníček. To je, on to vypadá jako malý prince, ale je to takový bojovníček, kterýho můj syn teďka kreslí všude, má takový teďka svůj, jako si našel vlastně takový znak a pořád to někde jako kreslí, že já vždycky otevřu nějaký notýsek a tam mám bojovníčka, takže já jsem si ho nechala vytetovat, takhle je to moje první tetování.
1: Říká Marta Danzingerová.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Kdo se dívá na video, tak si možná všiml, že náš dnešní host, herečka a také spisovatelka, autorka Marta Danzingerová, má před sebou na stole telefon, což se normálně nesmí. Ale ona může, má výjimku, protože v tom telefonu má svoji poezii. A já teď moc prosím o jeden kousek.
2: Tak já nevím, jestli se mi to povede přečíst dobře. Zkusím. Pracuju jako herečka, říkám před plexisklem na úřadu práce schrbená, koukajíc na paradentozní dásně paní úřední, která moje nevšední povolání nechce chápat. Cože? A kde jako? Já hraju v divadle. Aha. Ťuká do počítače a škrábe se na bradle. V jakým? V takovým malým. Zklamala se mi evidentně, že mě nezná, že nejsem ta něžná Eliška nebo Keliška z nějakého Seroše. Na přijímačkách zahrála jsem i Choroše, i Milana Baroše, i dva koše plné jablíček, chce se mi zařvat. Víte, že když si zlomíte malíček na jevišti, nevykřiknete bolestí, ale většinou to vaše tělo pustí až v šatně? Zázrak. Herectví je někdy tmavý mrak, z kterého pořád chčije jen to, co nechcete. Někdy chcete mít prak a vystřelit se někam do kanceláře, když posté musíte přesvědčovat ty tváře, které o něčem rozhodují, že to, co umíte, jim za to stojí. Jste závislí na tom, co vám osud přinese, koho, jak a proč. Někdy kopete se do zadku a někdy nestíháte ani raní moč. Hraní je práce s energií, s proudem od vás ven a vy se rozhodujete každý den, kudy, kolik, kdy. Ježíš, dobrý den, slyším pod plexisklem na úřadu práce o pár let později. Vy jste hrála v seriálu Ženy v naději, že? To jsem milovala. Pojďte, já vám to orazítkuju, ať tady nemusíte čekat. Děkuju, říkám a slyším za mnou celou frontu hekat a je mi to trapný, ale fakt je ten, že čekám tam už druhý den a chce se mi čůrat a nestíhám zkoušku. Je to tak trošku neustálá hra samotného se sebou. Tak co uděláš s touhle výzvou, co je před tebou? Jsi překvapená, že ti to nejde? No nemusíš se hroutit, už to víš, že na tom nesejde, že všechno se děje s tebou tady tak, jak má. Pusť to a bav se a nepřemýšlej, že ať chceš nebo ne, je to především velice zábavné. A nakonec vůbec ne otravné, i když se ti v 5 odpoledne na konci natáče dne v zimě a v mrazu do divadla nechce. Je to hra. Hra s lidskou duší, občas prostřelenou kuší, hra s lidskou schopností zahrávat si s věrohodností. Je to bájo. Říct večer inspicience ájo, čau. Všetně kolega, co už vypadá jak pan Tau, co neustále hledá know-how. Tak tohle byl textíček Herečka se to jmenuje.
1: Definice herectví podle Marty Danzingerové. Jak jste ke slam poetry přišla?
2: No, já bych to musím úplně upravit. Ke slam poetry já jsem nikdy nepřišla, protože já vlastně nevím, co úplně slam poetry. Já jsem to viděla jednou nebo dvakrát naživo.
1: Ale výborně vám to jde.
2: Jak to někdo dělá, jsou skvělí ty lidi. Já je obdivuju, zvlášť ty, kteří jsou vlastně schopní na místě vytvořit ten slam, třeba i ze slov, kterým nabízí to publikum, tak k tomu mám opravdu velký obdiv. Jinak já si píšu básničky různě do deníčků, opět jako ty texty, tak těch mám spoustu někde všude. A tohle vzniklo tak, že jsem psala úplně něco jiného. Psala jsem text, už ani nevím jaký, něco jsem měla zase chuť napsat a pak jsem to nedopsala. A v rámci toho jednoho textu byl takovejhle jakoby v úvozovkách slam. A já jsem si to pak přečetla a říkala jsem si, to mě vlastně napadá jakoby další jakoby věci, jakože nejenom za tuhle tu paní, ale i třeba to se dá přece udělat na kohokoliv. A začala jsem se s tím takhle hrát a psát si jich víc. A pak mě napadlo, že by to mohla být takovej můj další jako instagramový nějaký počin, protože já nerada sdílím úplně ten osobní život. Nerada vlastně pořád dělám to, co třeba se tak jako nabízí, jako teď jsem v divadle, teď dělám tohle a tohle. A mám prostě vztah k tomu textu a k tomu slovu, takže mně přišlo, že by to mohlo fungovat a že by to mohlo být fajn tam dávat takovýhle krátký moje textíky, i když nevím vlastně, jestli to odpovídá nějakým pravidlům toho slemu, ale on asi žádný jako moc nemá, jo. A asi je to dost na každém tom interpretu, ale já tomu právě říkám spíš ten slamák, to jsou taky moje slamáky, což vzniklo z toho slova slam, že jo, ale úplně bych se neoznačovala za slam poetrist.
1: Máte v plánu někdy ty své slamáky, jak říkáte, předvést i opravdu před tím živým publikem, jako co by to udělalo?
2: Ty jo, já bych se to nenaučila naspaměť v životě. Já bych se strašně bála to říkat jako nějaký svůj text paměť, bych to musela jedině číst, ale asi ne, nevím, nepřemýšlela jsem o tom. Jako přemýšlela jsem o nějaký audioverzi, to by mě docela bavilo si to takhle jako načíst a zahrát si to takhle na mikrofon. Ale uvidíme, ono je to strašně nová čerstvá záležitost.
0: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.
4: Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Vnořila jste do některého ze svých textů, třeba těch slamáků, i třeba nějaké své soukromé bolení, trápení, zkušenost, protože asi posluchači zaznamenali, že máte za sebou docela složité období. Je tam něco?
2: Určitě se tam propisují nějaké věci. I třeba ani ne tak jako kolikrát moje osobní, jako z toho, co třeba slýchám, třeba v té mámě, to byl hodně oblíbený text, má tam takovou hezkou odezvu, tak v tom jsou spousta věcí, které ke mně dolehly nějak, co mě vykládají moje kamarádky, jak je to vlastně těžký a zároveň krásný žít ten plnohodnotný život mámy, která má navíc ještě třeba víc dětí, jak je ten vztah jako potom náročný s těma dětma. To se tam určitě propisuje a i vlastně tady v tomhletom textíku o tom herectví je kus nějakýho mýho. Vždycky se snažím, aby to nebyla jenom láska páska, ale aby tam byl nějaký ten můj pocit z toho, co chci vlastně jako předat. No, to jo.
1: Změnily vás ty události posledních let? Jen aby posluchači, kteří třeba neví, byli v obraze, tak prošla jste rozvodem. Víc to nebudeme rozpitvávat, ale jak moc vás to třeba životně změnilo, posunulo? Co to s vámi udělalo?
2: Nebyl to přímo rozvod, že bychom museli jít před nějaký soud, protože jsme nebyli sezdaný, tak v tomhle tom jsme to měli asi trošku jednodušší. Aspoň v téhle té části. A samozřejmě, že to je obrovská věc, kterou člověk promýšlí. Spíš si teďka říkám, jo, je to nějaká věc, kterou už si ponesu tím životem. Už to ovlivnilo samozřejmě můj vztah se synem, který se upevnil, ukotvil, ale zároveň spoustu věcí jsme si jako společně proboleli. Takže je to něco, co už sebou ponesu a s čím se třeba budu vyrovnávat každý ten další život jinak. Uvidíme, co mi to ještě přinese, ale samozřejmě to ovlivnilo velice výrazně.
1: A jaké máte sny? Mety? K čemu směřujete?
2: Já bych strašně ráda, pořád mám takovej nějaký sen, ten pracovní, propojit víc to svoje psaní s tím divadlem. Zkusit pro to divadlo něco napsat nebo pro film. Pořád si myslím, že to tam někde jako je. Ale uvědomuji si, jak je to, jako jsem k tomu velice pokorná, protože si pořád myslím, že na to ještě úplně nemám. Že ještě se potřebuji otřískat v nějakých jako jiných věcech, co se to psaní týče. Ale doufám, že to tam někde je, že to na mě čeká. A bavilo by mě pracovat s mladýma lidma, co se týče divadla. Naučit se takovou nějakou jako terapeutickou práci trošku, arteterapeutickou. Na to se taky začínám jako posledních pár let dívat. A co se mojí nějaký osobní kariéry týče, tak já si pořád přeju jenom pracovat fakt s dobrýma a talentovanýma lidma. To je pro mě hrozně jako zásadní. A může to být opravdu v podstatě cokoliv. A pak bych ráda byla tak jako svobodnější trošku, co se týče času, protože opravdu hodně jsem v tom, že mi na ten čas někdo sahá, že vlastně my jsme povolání, který už jako jedno z mála se musí pořád ohlížet na čas ostatních, aby jsme se tam všichni potkali. Takže trošku nějaké větší možná svobody v tom plánování toho času.
1: A ono to vyznělo i z toho slamáku herečka, který jste nám tady řekla, že ta závislost toho hereckého povolání a ta časová neuchopitelnost, nenaplánovatelnost je asi možná nejpalčivější věcí, jak to tak
2: jo,
1: vnímám
2: jo,
1: z vás.
2: Je to jako, on vám prostě pořád tu další práci pořád někdo drží ve svých rukou. Vy ji zas tak moc jako tím, jenom, že podáváte dobrý výkon a jinak nevím, jak jinak to můžete jako ovlivnit. Jo, jakože pořád na to někdo vám jako může sáhnout a to je u té naší práce strašně těžký. Se s tím nějak pořád vyrovnávat, že to takhle je.
1: Co potřebujete k tomu, abyste si řekla, tak teď jsem fakt šťastná a spokojená, je mi dobře?
2: Já jsem šťastná a spokojená. Jako já jsem o tom nedávno přemýšlela, že já nemůžu říct, že bych jako nebyla šťastná i u těch nejtěžších chvílích toho života, že vlastně si myslím, že to je nějaká schopnost, to štěstí je schopnost se na to těma šťastnýma očima dívat. Jakože i když to byly třeba náročné chvíle, tak jsem si někde v hloubi duše mohla říct, jako wow, ale já prožívám tohle a strašně moc se tím učím. A jsem zvědavá, kam mě to posune dál a co mi to přinese. A vždycky je tam tenhle ten úhel pohledu. Takže není to nic, jako že si řeknu, tak ještě budu mít tohle a už budu šťastná. To si myslím, že nic takového do toho života stejně nepřijde. Jako není to byt, není to auto, nejsou to šaty, prostě nic takového vnějškového. Vždycky to štěstí stejně musíme najít někde v sobě, no.
1: Říká Marta Danzingerová, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Taky vám ve všemu moc daří.
2: Děkuju.
1: Naschle. No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Hit.

0: Do 3 let by měl v Praze na Zahradním městě vzniknout denní stacionář pro mladé lidi s postižením. Zájemci se stále můžou hlásit na některé univerzity. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budovu by měli do 3 let dělníci postavit v areálu mateřské školy. Nové zařízení nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem, říká spoluzakladatelka spolku Péče bez překážek Jarmila Neuwirthová.
2: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
0: Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Možnosti na Západočeské univerzitě v Plzni přibližuje mluvčí Andrea Čandová.
3: Na Západočeské univerzitě je ještě možné se přihlásit třeba na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku, podnikovou ekonomiku nebo historii či mezinárodní vztahy. Zbývají nám poslední desítky míst. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v prvním kole přijímacího řízení. Někde je potřeba vykonat přijímací nebo srovnávací zkoušky, jinde doložit prospěch.
0: V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba 1000 balení by už měla být k dispozici v lékárně.

0: Čechách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
1: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
0: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmi finále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderem. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty vysokých 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: V dopravním infocentru už je připravený Kuba Vodička, ten bude dnes ráno a dopoledne sledovat situaci na silnicích. Já tě zdravím, Kubo.
4: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít dobré zprávy. Praha poměrně dobře průjezdná. Chvíli se zdržíte na příjezdu po D7 před letištěm, kde je kolona od Kněževsi z 3. kilometru, ale je to maximálně na 10 minut. A hustší provoz je už v Novopatské mezi sjezdem na Satelice a k Belsku, ale je to jen na několik málo minut.
3: Díky moc a hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: 5:45 po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 30. července. Máme 6 minut po 6. a mimochodem svátek mají Bořivoj a Vojen. Co nás čeká? Třeba The Killers a Boy? Taky tedy Swims a Bad Dreams a hezké ráno přeje Honza Chlaň. We were

0: tady Swims a jeho Bad Dreams. Na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. V pondělí 3. srpna večer v 9 ve vinilu to budou buď The Killers a Battleborn, nebo Arctic Monkeys a deska AM. Je to na vás. Dneska bude jasno až polojasno, teplot je 36 až 38 stupňů, teď jsme na 18 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, provoz stále poměrně poklidný, jen chvíli do 10 minut se zdržíte stále na D7 před letištěm, kde je dopravní omezení, kolony jsou ze 3. kilometru od sjezdu na Kněževes a chvíli budete popojíždět stále také v Novopatské mezi Satelicemi a Kbelskou a trošku se začíná ucpávat také Štěrboholská spojka před Průmyslovou, ale jsou to zatím opravdu jen krátké kolony.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Botox první, ale naposledy po 8. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choosing Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
4: na praha.rozhlas.cz.
3: Další kolo zase v neděli po 9.
5: praha.rozhlas.cz.

0: To byla Amy McDonald, Is This What You've Been Waiting For? Je 6:30 a my si dáme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Komerční banka a Česká spořitelna dnes veřejní hospodářské výsledky za letošní první pololetí. Výsledky oznámí také rakouská Erste Group, vlastník spořitelny, jejíž akcie se obchodují na pražské burze. U jezera Most začíná festival Lety Troll. Organizátoři očekávají 20 000 návštěvníků. Kemp se otevřel ve středu, parkoviště u letiště dnes. Areál musí milovnici elektronické hudby vyklidit do nedělního poledne. Na největší hudební událost v Ústeckém kraji dohlédnou policisté na silnicích i ve vodě. Česká plavkyně Abihaili Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Výrazné problémy aktuálně čekejte v Zenklově ulici směrem do centra. Za křižovatkou s ulicí pod Vlachovkou se řeší vážná nehoda tramvaje s osobním autem a s motorkou. Zenklova ulice je v tuto chvíli neprůjezdná. Kolony začínají už od Koblického náměstí, místo je potřeba objet buď to přes Trojskou ulici a nebo přes Davídkovou, ale na objízdných trasách už se provoz také velmi zahušťuje. Jinak je provoz obecně po Praze poklidně. Zdržíte se na D7 před letištěm, kde je kolona na 10 minut a pomalu se jede už na Štěrboholské spojce od Běchovice k Průmyslové, ale i zde zdržení maximálně 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Debbie a Touch the Sun ve 6:45 na Rádiu Praha. Je čtvrtek, necháme se Štěpánkou Duchkovou pozvat do kina. Tam totiž míří nová kapitola pavoučí ságy Spider-Man z Bruce'u Nový den. Akcí nabitý snímek přináší nový pohled na legendárního ochránce, který tentokrát musí čelit jiným hrozbám než doposud.
1: Ahoj, já jsem Peter Parker.
2: Od událostí filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je už dospělý muž, který žije zcela osamoceně. Dobrovolně se totiž vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých.
1: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
2: Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Dá se říct, že je Spider-Manem na plný úvazek. Jenže to přináší i problémy.
1: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petera Parkera bolí. Co to se mnou je?
2: Stále náročnější boj se zločinem u něj totiž vyvolává nečekanou fyzickou proměnu a ta ohrožuje samotnou jeho existenci. Zároveň se objeví zvláštní série zločinů, která přináší na scénu jednu z největších hrozeb, jakým kdy Spider-Man čelil.
3: Nepleť se mi do cesty. Straší ti ve věži.
2: Komiksoví fanoušci už se nového Spider-Mana v hlavní roli opět s Tomem Hollandem evidentně nemohou dočkat. První trailer k filmu získal za prvních 24 hodin téměř 719 milionů zhlédnutí. Stal se tak nejsledovanějším trailerem za prvních 24 hodin všech dob. Překonal i dosavadního rekordmana. Trailer k filmu Deadpool a Wolverine.
0: Dneska bude v Praze jasno až polojasno, maxima 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
4: Hezké ráno, neprůjezdná je stále Zenklova ulice směrem do centra a to pár set metrů pod Kobylským náměstím. Na úrovni bývalé Vlachovky se srazila tramvaj s osobním autem a s motorkou. Jedná se o vážnou nehodu. Na místě zasahují záchranáři, také pracovníci dopravního podniku. Tramvaj by po srážce měla být vykolejena. Objíždí se buď to přes Střelničnou a Davídkovou ulici, případně jako objížka poslouží také Trojská ulice, kde už jsou ale poměrně dlouhé kolony. Pomalu pak pojedete v Praze ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to zatím na 10 minut. Na Pražském okruhu už čekejte kolony v obou směrech před Ořechem. Od Lochkova v opačném směru od D5 se zdržíte 10 až 15 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 se stále pomalu jede před letištěm. Od Kněževsi ze 4. kilometru kolona na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Rádio Praha.
1: 107,1 FM
0: a DAB+. Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM.

0: Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Rádio.

0: a zítra kvůli horku otevřeny o hodinu déle. Pracovníci pražské zoo dají do výběhu ledních medvědů několik tun kostek ledu. Nejméně 6 lidí zemřelo po ruském raketovém útoku na ukrajinské město Kryvyj Rih. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Teploty se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky. Hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji platí už teď výstraha před požáry. V příštích dnech se ale může rozšiřovat. Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí a nebo také v infocentru v ulici Milešovská. Budovy zavřou dnes a zítra až v 19 hodin, říká starosta městské části Michal Vronský z TOP 09.
2: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
0: Lidé se budou moci ochladit třeba také v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor je k dispozici na webu radnice Prahy 3. Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes v 9 hodin ráno dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo také pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
3: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem. A to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
0: Rusko provedlo další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Na předměstí Kryvého Rihu zahynulo 6 lidí, oznámili tamní úřady.
4: V obci Radušné u Kryvého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Golman fotbalové reprezentace Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické Premier League. Podle portugalského serveru Diario do Minho je Newcastle připravený Braze zaplatit výstupní klauzuli 30 milionů eur, tedy v přepočtu přes 725 milionů korun. Horníček působí v Portugalsku od roku 2019. V minulé sezóně hned ve 24 soutěžních zápasech nedostal gól. Bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Před námi dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Problémy značné jsou stále v Zenklově ulici, kousek pod Kobylistským náměstím, kde po vážné nehodě tramvaj s osobním autem a s motocyklem je Zenklova ulice v tuto chvíli obousměrně neprůjezdná. Na místě stále zasahují hasiči i záchranáři. Tvoří se kolony hlavně v okolí Kobylistského náměstí. Objíždět je možné buď to přes Střelničnou a Davídkovou ulici, případně přes Trojskou a Trojský most, ale na objízdných trasách už čekejte poměrně dlouhé kolony. Nově se bouralo na příjezdu do Prahy po dálnici D6. Zhruba na 6. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém jízdním pruhu. Kolona z 8. kilometru na 10 až 15 minut. Na pražském okruhu se obousměrně zdržíte před Ořechem. Kolony jsou jak od Lohkova, tak od D5 zdržení až na 15 minut. A pomalu pojedete ještě před letištěm na D7. Kolona ze 4. kilometru zhruba na 10 minut.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Do čtvrtka s datem 30. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm a přeju vám krásné ráno. Teď máme 5 minut po 7 a za chvilku tady u nás Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A nebo Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude hodně hezký, jasno až polojasno, 36 až 38 stupňů v maximu. Teď jsme na 20, foukat bude jen slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, neprůjezdná je stále Zenklova ulice u Vlachovky, kousek pod Kobylským náměstím, obousměrně se nejezdí po vážné nehodě tramvaje s osobním autem a s motorkou. Objízdné trasy vedou buď to přes Střelničnou a Davídkovou ulici, případně přes ulici Trojskou, v obou případech ale na objízdných trasách čekejte už poměrně silný provoz. Na příjezdu do Prahy po D6 se řeší za sjezdem na Jeneč, na kousek za 6. kilometrem hned 2 dopravní nehody. První je v levém o pár set metrů, dále je druhá nehoda v pravém pruhu, u obou nehod už jsou hasiči, kolona z 9. kilometru na 20 minut. Provoz vázne také na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, kolony čekejte od sjezdu na Lochkov v opačném směru od D5, je to až na 15 minut a popojíždí se stále také na D7 před omezením u letiště, zastavíte se za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a je to na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: byla Ellie Goulding a její Love Me Like You Do v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel dnes ráno člověk. Tramvaj vykolejil. Ulice bude několik hodin obousměrně zavřená. Policisté žádají řidiče, aby se místu vyhnuli. Nasazené jsou náhradní autobusy. Tramvaje 23 jsou od Masarykova nádraží odkloněné na náměstí Republiky a Štrosmajerovo náměstí. Dále přes výstaviště a Trojskou na Kobylisi. Linka 10 ve směru z centra končí na Palmovce a na severu jezdí v úseku sídliště Ďáblice vozovna Kobylisi. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů, zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30, na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Vyplývá to z informací a předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Polská stíhačka v noci zasahovala proti letícímu objektu na východě země, uvedlo to tam vojsko. Objekt spadl poblíž Lublina, armáda místo lokalizovala. Podrobnosti zatím nejsou známy. Tenista Dalibor Svrčina postoupil na turnaji v Los Cabos do čtvrtfinále. Jeho soupeř ve druhém kole, Luciano Darderi z Itálie, zápas za stavu 0-3 vzdal. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty tropických 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Jak už jsme slyšeli ve zprávách, mohu potvrdit stále neprůjezdná Zenklova ulice u Vlachovky pod Kobylským náměstím po vážné nehodě. Tramvaje s osobním autem a s motorkou. Osobní auta objíždějí místo buď to přes Střelničnou ulici a následně přes Davidkovu k Zenklově dolů v Bulovce. Případně se auta vydávají přes Trojskou ulici, kde se ale tvoří už před Trojským mostem poměrně dlouhé kolony. Problémy jsou pak hlavně na příjezdech do Prahy. Na příjezdu po D6 se řeší za sjezdem na Jeneč hned dvě dopravní nehody, kousek za 6. kilometrem, jedna nehoda je v levém pruhu o kousek dále, druhá nehoda v pravém pruhu. Kolona narostla už zhruba na 10. kilometr, zdržení 25 minut. Pomalu se jede stále i na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Zastavíte se už za sjezdem na Středokluky, kousek před 4. kilometrem, je to na 10 až 15 minut. A pomalu pojedete ještě na okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak od D5, je to až na čtvrt hodiny.
4: Rádio Praha. Doprava.

Rádiu Praha, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. A taky činasky a selhání.

0: Je 7:45. Začalo natáčení filmu Lady Dermacol, inspirovaného životem Olgy Knoblochové, která stála u zrodu slavného krycího make-upu. Na plac se vydala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Takhle jsi to prohlížel, jo? A že to ale trošičku, kdyby se znám jako...
2: Nehraju tady příliš pozitivní figuru pro ten příběh, hlavně pro tu hlavní hrdinku a pro celou tu rodinu vlastně. Hraju Jiřího Knoblocha, což byl manžel, Lady Dermacol, první manžel a to manželství nebylo úplně šťastné a hraju tady, nemyslím použít to slovo, ale ono se to jako nedá líp jako říct, hraju takovou svini, takovou jako dobrou, poctivou svini. Ale i ta svině musí být poličtěná trošku a my se snažíme tady na tom prostoru s panem režisérem a kolegama jako přijít na to, proč je to svině. Protože jako svině se narodí sama o sobě, ona vzniká v průběhu života. Tak jsme se snažili dneska, ale i včera vlastně hledat ty motivace, proč se tak chová. No?
3: Když si vybavíte z toho filmového placu ty konkrétní poličtěné momenty, které to byly, třeba teď jste natáčeli nebo natáčíte dneska scénu situaci o Vánocích.
2: My se snažíme vždycky do těch situací jako dostat to napětí, protože mezi těma lidma, mezi těmi manželi je napětí. My ho tam musíme jako pro toho diváka budovat, aby bylo uvěřitelné, co se pak stane. Ale já se to snažím třeba občas skrze ty děti hrát tu lidskost. A hlavně se to snažíme pojmenovávat, ten jeho problém, nebo jak se tomu říká, skrze jeho matku. Protože tam funguje něco jako takový mateřský komplex, nebo nevím, jestli se tomu takhle přesně říká, ale my vlastně objevujeme a zjišťujeme, nebo jsme už zjistili, že ten Jiří Knobloch, ta postava, kterou hraju já, je silně negativně ovlivněná mámou. A což je pro mě jako pro herce strašně jako důležité vědět, protože když máme scény s paní Mihulovou, tak to tam můžeme jako nějakým způsobem dostat úplně v niancích, v pohledech, v malých gestech, v nějakém napětí, abychom pochopili, že ten syn je poměrně hodně ovlivňován tou mámou a má s ní jako nezdravý respekt, možná strach. No a ten se pak promítá do jeho partnerského vztahu. No.
3: Do hlavní role Olgy Knoblochové obsadili tvůrci herečku Mareku Šopovskou.
4: Myslím, že jsem jí docela dokázala pochopit, tu postavu. A je to prostě žena, která má rodinu, ale zároveň má nějaký svoje sny osobní a nechce rezignovat na to, co chce v životě dokázat a snad se jí to podaří. Hmm.
3: Jaký je Štěpán Kozub v roli vašeho manžela?
4: Tak před kamerou je naprosto dokonalej, za kamerou mě neustále rozesmívá samozřejmě nějakýma svýma fórkama, ale to super s ním, baví nás to moc. Teda mě, nevím jak jeho, ale doufám, že taky.
3: Pro potřeby natáčení vznikly stovky dobových kostýmů a štáb během necelého měsíce vystřídá nespočet lokací. Před kamerou se v dalších rolích objeví třeba Martin Hofman, Alena Mihulová nebo Michal Dlouhý. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, maxima 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Podíváme se na silnice s Kubou Vodičkou.
5: Hezké ráno, začnu na příjezdu do Prahy po dálnici D6, kde se řeší za sjezdem na Jeneč hned dvě dopravní nehody, kousek za 6. kilometrem, první nehoda je v levém pruhu, asi o 200 metrů dále, pak druhá nehoda v pravém pruhu, kličkuje se mezi kolona už z 11. kilometru zhruba na půl hodiny. Pomalu pojedete ještě na Pražském okruhu, kde je silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou směrem na letiště od tunelu Lochkov, směrem na D1 se zastavíte už na konci D5, zdržení v obou směrech 15 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D7, před omezením u letiště. Kolona je aktuálně od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru asi na 15 minut. Dlouhou kolonu pak čekejte ještě v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Kolona začíná už na Pražském okruhu u D11, zdržení až půl hodiny a neprůjezdná je stále Zenklova ulice u Vlachovky pod Kobylským náměstím. Po vážné nehodě objíždí se přes Střelničnou a Davidkovou ulici, případně se dá využít Trojská ulice směrem na Trojský most.
0: Díky moc a hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Při nehodě tramvaje, motorky a auta v pražské Zenklově ulici zemřel člověk, doprava je omezená. Nad plavební komorou Štěchovice u Prahy se můžou malé lodě uvázat na novém plovoucím mole. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach, Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím je obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Dopravní podnik proto zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka bude uzavírka ulice trvat několik hodin.
2: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
0: Tramvaje číslo 23 jezdí odklonem přes náměstí Republiky a výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce. Severní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Do konce roku má vzniknout ještě jedno stání v dolní části komory pro lodě přijíždějící z opačného směru. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského budou práce dohromady stát zhruba 75 milionů korun.
3: Tyto náklady odpovídají vysoké náročnosti prací. Štěchovice jsou jednou z 9 plavebních komor na Dolní Vltavě, kde byla v uplynulých letech budována čekací stání, aby právě malá plavidla při vyčkávání nemohla být proplouváním velkých lodí ohrožena.
0: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj. V okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 13 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně startovaly polské stíhačky. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28 lidí, uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kyushu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jihozápadě Japonska poškodilo množství budov a silnic. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Podle kapitána východu Čechu Vladimíra Daridy sice na půdě norského týmu zvítězili 1-0, i tak ale budou chtít předvádět aktivnější hru.
4: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balónu bude v tomhle zápase lepší.
0: Jablonec dnes nastoupí proti chorvatskému Varaždínu. Zápas druhého předkola konferenční ligy začíná v 18 hodin a Severočeši musí dohánět jednogólovou ztrátu poté, co na hřišti soupeře prohráli 2-3. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, musím potvrdit stále neprůjezdnou Zenklovou ulici pod Kobylským náměstím po vážné nehodě. Objíždí se směrem do centra přes Střelničnou a Davidkovou ulici, případně se dá využít Trojská ulice směrem k Trojskému mostu, kde je ale poměrně dlouhá kolona. Směrem z centra se jezdí přes ulici ke Stírce. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D6, kde se řeší zase zdem na Jeneč na 6. kilometru nehoda 2 aut, aktuálně je blokovaný už pouze levý jízdní pruh, kolona zhruba se 11. kilometru až na půl hodiny. Pomalu pojedete stále na pražském okruhu, a to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony se protahly, začínají směrem na letiště už na úrovni z Braslavy a směrem na D1 se zastavíte už na konci D5, zdržení v obou směrech až 20 minut a provoz vázne v tuto chvíli také na Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Auta se zastaví už na pražském okruhu u D11, zdržíte se 25 až 30 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 30. července. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku David Guetta, Anne-Marie Coileray a Baby Don't Hurt Me. A budou taky Felix Jen a Whitney Houston. It's not right, but it's okay.
1: Rádio Praha a Honza Klein.

0: Michael Jackson a legendární Who Is It, věc, která vyšla 13. července 1992. No a my se vrátíme do 30. července 2026, máme čtvrt na devět.
1: Praha je nej. V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
2: Praha je nej.
0: Dneska bude jasno až polojasno, maxima mezi 36 a 38 stupni Celsia, teď jsme na 22 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Jakube, zdravím tě, povídej.
3: Hezké ráno, budu mít lepší zprávy ze Zenklovy ulice. Po vážné nehodě pod Kobylským náměstím už se podařilo obnovit tramvajový provoz v obou směrech. Provoz automobilů pro automobilovou dopravu je obnoven zatím jen směrem z centra. Směrem do centra ještě probíhá čištění silnice, tedy směrem do centra pod Kobylským náměstím stále neprojedete. Možno k objížďce využít Střelničnou a Davidkovou ulici, případně Trojskou. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D6, za sjezdem na Jeneč na 6. kilometru se řeší nehoda dvou aut v levém jízdním pruhu, kolona z 10. kilometru stále asi na 20 minut. Pomalu pojedete stále na Pražském okruhu v obou směrech, kde jsou kolony před sjezdem na Ořech, kolony jsou směrem na letiště už od Lochkovského tunelu směrem na D1 od D5, zdržení 10 až 15 minut a pomalu pojedete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské, kolona už narostla na Pražský okruh, kde je 11, zdržení 25 až 30 minut.
0: Jakube, já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
6: Ve vašem mobilu.

0: Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Zenklova ulice v Praze je kvůli nehodě pod Kobylským náměstím obousměrně uzavřená. Srazila se tam tramvaj, motorka a osobní auto. Jeden člověk při vážné nehodě zemřel. Na místě je vykolejená tramvaj a není jasné, kdy se povede provoz obnovit. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Tramvajové linky 3 a 24 pojedou odklonem přes náměstí Republiky a Výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce. Horní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozov Kobylisy. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů, zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, ale stále se budou pohybovat kolem 30, na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky. Stavební úřady v České republice loni řešily 5241 případů nelegálně postavených staveb. Meziročně jejich počet mírně klesl. Vůči celkovému počtu 68 tisíc řádně povolených stavebních záměrů představovaly tyto tzv. Černé stavby podíl asi 7,7%. Odstraněno bylo 607 z nich. Ostatní úřady dodatečně povolily. Za nelegální stavby hrozí vysoké pokuty. Vojenský letoun F-16 byl v noci na dnešek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Uvedla to ráno polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Na některých místech lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu poté vojáci objevili v poli asi 10 metrů velký kráter, který následně zajistili a prověřují hasiči a policisté. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, zaktualizuji zprávy ze Zenklovy ulice. Po vážné nehodě pod Kobylským náměstím už je obnoven tramvajový provoz v obou směrech. Tramvaje tak jezdí bez omezení. Automobilový provoz zatím projíždí pouze směrem z centra. Směr do centra se ještě uklízí a čistí se vozovka, ale v dohledné době by měl být také zprůjezdněn. Dlouhé kolony čekejte pak v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Pojíždí prakticky celá Novopatská, kolony začínají už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice, čekejte zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu velmi silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony směrem na letiště jsou od Zbraslavy, směrem na D1 se pojíždí už z prvního kilometru D5, zdržení minimálně 15 minut. A problémy jsou ještě stále před Prahou na D6, kde se zase jezdem na Jeneč na 6. kilometru řeší srážka dvou aut v levém pruhu, kolona z 10. kilometru zhruba na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Váhalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Váhalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl deváté v ranní Praze Coldplay a BTS My Universe. A budou Lost Frequencies a je nikde ví. Real.

0: Just come and get it. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Dopravní podnik si připomíná 90 let od zahájení provozu trolejbusů v Praze. Na speciální panelové výstavě se seznámíte s historií, vývojem i současností tohoto ekologického způsobu dopravy, který v Praze poprvé vyjel v roce 1936. Bylo to mezi Střešovicemi a vozovnou Střešovice. Výstava přibližuje nejen dobové fotografie a technické zajímavosti, ale i návrat trolejbusů do pražských ulic v moderní podobě. Najdete ji na dvoře muzea MHD. A nebo se přidejte k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování Kemp. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat v parku Cihelná a detaily najdete na webu Kempu. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, maxima mezi 36 a 38 stupni Celsia, teď jsme na 22 stupních. Foukat bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, zaktualizuji situaci v Zenklově ulici. V tuto chvíli pod Kobylským náměstím po vážné nehodě už obnoven jak tramvajový provoz v obou směrech, tak i ten automobilový, s tím, že směrem do centra auta zatím jezdí po tramvajových kolejích, ale kolony už se v místě poměrně rychle rozjíždějí. Pomalu se pak jede stále v celé Novopatské, před sjezdem do Kbelské. Kolona aktuálně začíná na Pražském okruhu před Černým mostem u D11, zdržení zhruba 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D6 se podařilo dořešit za sjezdem na Jeneče dopravní nehodu na 6. kilometru. Už se zhruba 2 minuty jezdí oběma pruhy, kolona z 10. kilometru se rozjíždí, zdržíte se 10 až 15 minut a zdržíte se stále ještě na příjezdu do Prahy po D7, před omezením u letiště, kolona stále z 5. kilometru od Středokluk na 15:45.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Gimme a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Dopravní podnik proto zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka bude uzavírka ulice trvat několik hodin.
1: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
0: Tramvaje číslo 23 jezdí odklonem přes náměstí Republiky a výstaviště linka 10 z centra končí na Palmovce. Severní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampl. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
2: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
0: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově také vypadl proud. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené také z ostrova Kiš, z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincie Chuzestán.
3: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska Jana Karolina. Rasová, Český rozhlas.
0: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderyho. Čekejte dnes jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, zaktualizuje situaci v Zenklově ulici pod Kobylským náměstím, kde se po vážné nehodě už v tuto chvíli projíždí v obou směrech bez omezení, a to jak pro tramvaje, tak pro osobní auta. V tuto chvíli se už i kolony rozjely, prakticky se nezdržíte. Naopak zdržíte se stále na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona se nějak výrazně neskracuje, začíná u Středoklub na 5. kilometru a je minimálně na 15 minut. Na pražském okruhu stále dlouhé kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zastavíte se ve směru k letišti u sjezdu na Vestec směrem na D1 už na konci D5, je to až na 20 minut. Ve Strakonické ulici směrem do centra je problém na konci Lahoviček. V levém pruhu stojí nepojízdné osobní auto kolony z Lahovického mostu asi na 10 minut. A pomalu pojedete ještě v celé Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Kolony začínají na úrovni Černého mostu na Pražském okruhu, zdržení minimálně 20 minut.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Čtvrtek 30. července, 5 minut po 9. Hezké ráno.

0: to byly Crash Test Dummies a jejich je čtvrt na deset, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější, bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu Juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude jasný až polojasný, s teplotami 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 26, foukat bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
6: Hezké ráno. Na Pražském okruhu velmi silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště se brzdí už na úrovni sjezdu na Vestec. Směrem na D1 se zastavíte na konci D5. Zdržení obou směrně kolem 20 minut. Výrazně se zdržíte také v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Auta se aktuálně zastavují už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice. Celkové zdržení kolem půl hodiny. Pomalu pojedete také na magistrále směrem na Holešovice a to kvůli omezení na Hlávkově mostě od náměstí IP Pavlova z centra zdržení asi na 20 minut a provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona se zkrátila, aktuálně začíná u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru zdržení na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 10. a na Rádiu Praha zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel dnes ráno řidič automobilu. Motocyklista utrpěl těžké zranění. Tramvaj po srážce vykolejila. Po 9. hodině ráno už byla Zenklova ulice zcela průjezdná i pro automobilovou dopravu. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne, řekl ministr Robert Plaga Českému rozhlasu po jednání s Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun, o níž mluvil Okamura, je nereálná, míní Plaga. Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovic pod Orebem na Královéhradecku způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Zasažen byl kromě sklizeného pole také lis na slámu, který požár způsobil. Informovali o tom na webu hasiči. Požár vypukl včera odpoledne a zasáhl plochu 10 hektarů. Hasiči ho odpoledne uhasili a nikomu se nic nestalo. Na německých silnicích hrozí v pátek a o víkendu největší zácpy z celého léta, varoval dnes německý autoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích Bádensko, Württembersko a Bavorsko začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyráží na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Počasí by mělo být dnes jasné nebo polojasné a teploty až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde se stále popojíždí před omezením u letiště. Kolona je nesouvislá, začíná u Středokluk na 5. kilometru, je zhruba na čtvrt hodiny a ucpal se také výjezd z Prahy před letištěm. Od Evropské pojedete zhruba 10 minut. Provoz v obou směrech vázne také na Pražském okruhu před Ořechem. Delší kolona je aktuálně od D5 směrem na D1. Zastavíte se už na 3. kilometru D5. K Ořechu pojedete aktuálně nějakých 20 až 25 minut. Směrem na letiště je kolona pouze od sjezdu na Lochkov. To zdržení bude maximálně na čtvrt hodiny. Pomalu se pak jede také v celé Novopatské. Před sjezdem na Kbelskou. Auta se aktuálně zastavují na Pražském okruhu mezi D11 a Černým mostem. To zdržení stále minimálně na 20 minut. A kolona je také na magistrále v centru Prahy směrem na Holešovice, kde brzdí provoz omezení na Hlávkově mostě. Od té náměstí P. Pavlova je to na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha Alex Warren, Fever Dream. A bude Dean Lewis a jeho Be Alright.

0: To byly Bastille a Shut Off The Lights ve 9:45 na Rádiu Praha. Nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Zahradním městě v Praze 10. Výstavbu připravuje městská část společně s magistrátem. Podobných zařízení je v hlavním městě stále málo.
1: Rodinám, které by nový stacionář mohly využívat, pomáhá například Spolek rodičů péče bez překážek. Jeho členové se sami o handicapované děti starají. Podle spoluzakladatelky spolku Jarmily Neuwirthové se mladí lidé v takových zařízeních lépe socializují.
2: Mladí lidé jsou součástí kolektivu, mají možnost socializace a změny prostředí. Často je pobyt v denním stacionáři doplněn různými terapiemi, například muzikoterapií, fyzioterapií, kanisterapií nebo artterapií i pobytem venku.
1: Zatímco jsou děti přes den ve stacionáři, rodiče můžou jít do práce, nakoupit a nebo si třeba jen odpočinout, doplňuje Neuwirthová. Podle ní v Praze chybí zhruba 100 míst v podobných zařízeních.
3: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
1: Nový stacionář by měl vzniknout v areálu mateřské školy Chmelová. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Bruna Tropa ho budou moci využívat zejména rodiny z okolí.
4: Nový stacionář má zajistit odbornou péči a bezpečné prostředí pro klienty s kombinovaným postižením a zároveň přinést rodinám lepší dostupnost služeb. Projekt je plánován v souladu s komunitním plánováním a potřebami obyvatel Prahy 10.
1: Kapacity se pražský magistrát snaží navyšovat, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Před rokem jsme například otevřeli ve spolupráci s organizací Dobromysl nový denní stacionář v Lahovicích. Předtím jsme rozšířili kapacity denního centra Paprsek o nové prostory ve Vlkovicích, kde poskytujeme také i pobytové a odlehčovací služby, a v září otevřeme další stacionář na Opatově.
1: Praha 10 teď připravuje projektovou dokumentaci. Hlavní město se bude podílet na financování výstavby. Ta by mohla začít do 2 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dneska bude jasno až polojasno s teplotami 36 až 38 stupňů Celsia. Vojta, který už je se mnou ve studiu, se na to nesmírně těší. Navíc bude jenom slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zastavují auta už na úrovni Rudné na 5. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje ke sjezdu na Ořech. Celkové zdržení 25 až 30 minut. Před omezením u letiště se aktuálně zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona od Evropské, v opačném směru z D7 od 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. Zdržení v obou směrech až 15 minut. Přímo v Praze pak stále popojíždí kolona v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou a provoz se zastavuje už na Pražském okruhu kousek za nájezdem od D11, zdržení 20 až 25 minut. A pomalu se jede stále také na magistrále směrem do Holešovic, a to kvůli omezení na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona začíná před náměstím IP Pavlova, zdržíte se 15 až 20 minut.
0: Jakoby moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezký čtvrtek. Ahoj.
6: Měj se hezky, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Čtvrtek 30. července, Praha vysílá zprávy ve studiu. S nimi Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Za minutu bude 10 hodin.
1: Kvůli rekonstrukci přesunul dočasně dopravní podnik autobusovou zastávku Zálesí v pražské Krči. Stavební úřady loni řešily přes 5000 černých staveb. Většinu z nich nakonec dodatečně povolili. Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede premiér Tusk. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se týká 9 linek. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové práce potrvají asi 3 dny.
3: Zastávku jsme pro 8 autobusových linek přesunuli asi o 150 metrů zpět za křižovatku s ulicí Štúrova. Linka číslo 904 jezdí přes stávající zastávku linky číslo 215.
1: V Pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě takzvaných korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří dosud příspěvek nevyužili, budou mít poslední možnost zítra. Podle radnice je těchto lidí bezmála 100. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to

0: Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny. Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nikola Krutilová, a Michal Rada, sprinter z Českých Budějovic, je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
1: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
0: Atletické mistrovství světa juniorů začíná v Zámoří 5. srpna a končí 9. V Praze dnes bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Máme také informace pro řidiče. Situace na silnicích sledujeme Jakub Vodička.
4: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se auta zastavují na úrovni sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Pomalu se pak v nesouvislé koloně jde až na Pražský okruh k Ořechu. Celý úsek vás zdrží minimálně 20 minut. Před omezením u letiště čekejte zdržení v obou směrech. Směrem do Prahy je kolona ze 4. kilometru D7. Směrem z Prahy se popojíždí z Pražského okruhu od Evropské. Obou směrně to až na 4 hodiny. Přímo v Praze pak čekejte kolonu v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz v tuto chvíli brzdí už před sjezdem na D11 na Pražském okruhu, zdržení až 25 minut. A pomalu se jede také v centru Prahy, konkrétně na magistrále směrem na Holešovice. Na Hlávkově mostě se v omezení jezdí jen jedním pruhem. Nesouvislá kolona od náměstí IP Pavlova na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Hezké dopoledne, tady je Rádio Praha, od mikrofonu vás čtyři a čtvrt minuty po 10. hodině zdraví Vojtěch Přívětivý. Před námi velmi horký den, jak už zaznělo, teploty můžou vešplhat až k 38 stupňům Celsia. Možná se proto chystáte k vodě, nakoupal ještě džbán, ale nejezděte minimálně do zítřka, je tam totiž koupání zakázané. Hygienici znovu ověřovali kvalitu vody, jestli se v ní ovšem dá koupat, rozbor ukáže nejspíš až těsně před víkendem. Podrobnosti už za chvíli, no a samozřejmě pro vás máme i muziku, zazní skupina UDG. Taky československá zpěvačka Dajla. A na samotný začátek taky skupina One Republic. Hezký poslech vám přejeme. Dobrý den.

0: DJ Felixien a jeho verze hitu Eda Sheerana Photograph posloucháte Radio Praha, za minutu bude 10:45. Zatímco Praha se připravuje na další tropické dny a teploty, které se mají znovu vyšplat vysoko nad 30, budou znovu atakovat. A dnes dokonce můžou vyšplat až k 38 stupňům. Tak jedna z oblíbených možností, kam vyrazit k vodě, zůstává nejistá. Hygienici znovu odebrali vzorky z pražské nádrže Džbán, kde už zhruba 2 týdny platí zákaz koupání kvůli většímu množství sinic. Vodu kontroloval zdravotní ústav a výsledky rozboru mají ukázat, jestli se zákaz bude moci zrušit nebo jestli zůstane dál v platnosti. Laboratoř zkoumá hlavně bakterie, sinice a chlorofil. Hygienici používají 5stupňovou škálu. Jednička znamená vodu vhodnou ke koupání, 5 zákaz koupání a právě na 5 je teď Džbán. Lidé tam sice do vody i přes zákaz můžou, ovšem na vlastní nebezpečí. Hrozit můžou třeba vyrážky, podráždění očí nebo při požití vody zažívací potíže. Nové výsledky mají být jasné nejpozději v pátek, tedy zítra. Víc se dozvíte v reportáži kolegy Ondřeje Mikuška, kterou najdete na webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský. Praha je nej. Rádio
0: Praha. No a jak to vypadá na silnicích? Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh za nájezd od Ořechu. Zdržíte se 25 až 30 minut. Na okruhu se jede pomalu i na druhé straně Prahy. Od dálnice D11 budete popojíždět až do Novopatské, kde kolona pokračuje před sjezd do Kbelské. Celý úsek je na více než 20 minut. Bouralo se na Strakonické směrem z centra za odbočkou na Malou Chuchli. V levém pruhu se srazilo nákladní auto s osobním, kolona od Barandovského mostu na 10 až 15 minut. A pomalu se jede stále na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letištěm z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete až 15:15. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Na Rádiu Praha dozněl Tom Granen, je 10.30 a vysíláme krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Doplňování zásob plynu letos postupuje pomaleji než v předchozích letech. Ke 20. červenci bylo v zásobnicích 1 700 000 000 metrů krychlových plynu, což je o třetinu méně než před rokem. Zároveň je to zhruba 49% z celkové kapacity zásobníků. Důvodem je větší vyčerpání zásob během uplynulé zimy a také vyčkávání obchodníků kvůli dění na energetickém trhu. Kvůli lesním požárům na jihu řeckého ostrova Kréta bylo ve středu večer evakuováno na 8 000 lidí z letoviska Agia Galiny. Informuje o tom agentura AFP. Z požáry tam bojuje několik stovek hasičů. Prácím komplikuje silný a proměnlivý vítr. Kvůli němu mohou také jen omezeně hasit z letadel. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu nebo na ostrově Lesbos. Požáry v Řecku si vyžádali už 3 oběti z řad hasičů. 6 českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se od pátku uskuteční ve Vareze. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár ve dvojce bez kormidelnice. Před rokem na evropském šampionátu skončily svěřenkyně trenéra Petra Blechy 6. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme také na pražské silnice. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Nehoda se stále řeší na Strakonické ulici směrem z centra, a to kousek za odbočku na Malou Chuchli. V levém jízdním pruhu se srazilo nákladní auto s osobním, na místě už je policie. Kolona od Barandovského mostu až na čtvrt hodiny. Dále už máme především kolony. Jedna z nich je na příjezdu do Prahy po D5, kde je nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Celý úsek je až na půl hodiny. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy po D7, kde stále brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Nesouvislá kolona z 5. kilometru až na čtvrt hodiny. Na okruhu se pak popojíždí také na druhém konci Prahy v okolí Černého mostu od dálnice D11. Pojedete pomalu až do Novopatské, kde kolona pokračuje až před omezení Vekbelské, celý úsek na více než 20 minut. A to je asi v tuto chvíli všechno. Krátce se ještě zdržíte na magistrále směrem z centra před omezením na Hlávkově mostě. Od hlavního nádraží zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračemu, stojí před poslední zkouškou odvahy. 2 díly seriálu Sandokan. A ČT Art? Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4:15 po půl 11. pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jak už zaznělo i ve zprávách, do Česka přišla další vlna veder. Tropické teploty musí řešit i nemocnice v Praze a Středočeském kraji. Ne všechny pokoje v nich totiž mají klimatizaci. Podrobnosti za chvílem, do té doby třeba Robin Schulz anebo Daila. Hezký poslech.
5: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: DJ Robina Schulze jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den, Česko zažívá další vlnu veder. Před horkem varuje třeba Český hydrometeorologický ústav. Ochlazování pacientů řeší i pražské a středočeské nemocnice, kde všude mají klimatizované pokoje a jak jinak vysoké teploty řeší, to zjišťoval redaktor Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Ondřej, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Oslovili jsme dvě pražské a 8 středočeských nemocnic. Ve většině z nich mají klimatizaci hlavně nově postavené a zrekonstruované pavilony. Naopak třeba budovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou staré 150 až 200 let a klimatizaci tam nemá ani třetina z více než 500 pokojů. Jen o něco lépe je na tom Příbramská nemocnice, kde jich je klimatizovaných necelá polovina. Pozitivně ale vypadá situace třeba v Kolíně, jak přibližuje mluvčí tamní nemocnice Iveta Vávrová.
2: Kolínská nemocnice má 208 pokojů, z toho je 90% klimatizováno. A to jak v nových, tak zrekonstruovaných objektech, i v objektech, které ještě neprošly opravou. Do zbytku se klimatizace plánuje. Mobilní klimatizace také používáme, ale pouze jako nouzové řešení při poruchách nebo v lékařských pokojích či kancelářích, kde nebylo možné jiné řešení.
1: No a v Benešově už mají klimatizaci úplně všechna lůžková oddělení.
0: Dobře, jak ale nemocnice řeší horko tam, kde klimatizace zatím není?
1: Nejčastěji kombinují několik opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Přes den stíní okna roletami nebo žaluziemi, někde i venkovními, a přes noc intenzivně větrají. Na odděleních, kde to hygienické podmínky dovolují, používají také ventilátory nebo mobilní klimatizace. Důsledně dohlížejí i na pitný režim, a to především u seniorů, kteří mají snížený pocit žízně. A když mají volnou kapacitu, tak některé nemocnice pacienty podle potřeby přesouvají do chladnějších prostor.
0: Důležitá otázka na závěr. Plánují nemocnice postupně do svých pokojů klimatizace přidávat?
1: Ano, některá zařízení pořizují aspoň ty mobilní klimatizace nebo ventilátory a vedení všech námi oslovených nemocnic počítá s tím, že nové pavilony už budou klimatizované a při rekonstrukcích budou chlazení postupně doplňovat i do starších částí budov.
0: O klimatizacích a v pražských a středočeských nemocnicích jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Ondřej, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ještě podíváme na pražské silnice. A ve Strakonické směrem z centra se řeší nehoda za odbočením na Malou Chuchli. V levém pruhu se srazilo nákladní auto s osobním, kolona od Barandovského mostu na asi 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí nesouvislá kolona od Rudné ze 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh za nájezd od Ořechu, zdržení 25 až 30 minut. Pomalu se jede stále i na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete až čtvrt hodiny a na okruhu se jede pomalu i na druhé straně Prahy. Od dálnice D11 budete popojíždět až do Novopatské, kde kolona pokračuje přes sjezd do Kubelské. Celý úsek je na více než 20 minut. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
3: Praha žije. Praha žije.
5: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

107,1 FM. Oh, while we're living in.

0: Je 11 hodin, posloucháte Rádio Praha a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žešková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Je čtvrtek 30. července.
1: Silničáři budou Břežanské údolí na jihu Prahy opravovat déle. Úsek by měl být průjezdný na jaře příštího roku. Přemnožené holuby u stanice metra Budějovická chce vedení Prahy 4 regulovat antikoncepcí. Lesní požáry ve Španělsku se podle hasičů daří postupně hasit. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace vznikly při sanování skal. Práce podle hlavního stavby vedoucího Jana Pípala

0: V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání ve hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka za hnutí ANO.
1: Jde o látku nikarbazin. Nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena. Na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila.
0: Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou je ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem, hašení komplikuje silný vítr.
2: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valle de Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
0: 10 dnů po prohraném finále na mistrovství světa se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva ligové zápasy a také středeční utkání hvězd. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička. Hezké dopoledne je tobě, Kubo.
5: Příjemné dopoledne. Policie stále řeší nehodu ve Strakonické ulici směrem z centra, a to kousek za odbočkou na Malou Chuchli. V levém jízdním pruhu se srazilo nákladní auto s osobním. Kolona začíná na úrovni Barandovského mostu, zdržíte se kolem 15 minut. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po dálnici D5, nesouvislá kolona začíná kousek před Rudnou na 6. kilometru, pomalu pojedete až na Pražský okruh nájezdu od Ořechu, celkové zdržení okolo 20 minut. Pomalu se stále jede také na příjezdu do Prahy po D7, a to kvůli omezení u letiště. Zastavíte se za sjezdem na Středu Kluky zhruba na 4. kilometru, je to aktuálně asi na 10 minut. A budete popojíždět také na Pražském okruhu u Černého mostu. Směrem na Novopatskou se popojíždí od D11, následně pak kolona také v celé Novopatské až před sjezd do Kbelské. Celý úsek je asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Česko má svého prvního mistra světa v šermu. Aleksandr Šupenič v rozhovoru pro Český rozhlas prozradil, že finále nebyla show, ale dokonalá disciplína. Podrobnosti už za chvíli, teď vám opět jdeme hrát hity. Po 11. hodině zazní Sombre. Za pár minut taky Tame Impala a Jenny. No a tohle je George Ezra. 6 minut po 11. hodině, vám hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý, tady je Rádio Praha.

0: Skupina Lucie nás dovedla k dalšímu tématu čtvrteční dopolední Prahy. Alexandr Šupenič má za sebou životní sezónu a českému šermu zajistil historickou událost. Fleretista se v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa v šermu. Ve finále porazil soupeřem jednoznačně 15-2 a zároveň se dostali na pozici světové jedničky. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál ale říká, že za medailí nevidí jenom finálový zápas nebo jeden velký titul nebo titulek, ale 23 let práce, tréninku a cestování. Po vítězství podle něj brečel prakticky celý tým, trenér, fyzioterapeut, lidé ze svazu i jeho nejbližší. Sám Šupenič popisuje, že finále ale nebyla show, nicméně dokonale soustředěná disciplína. V soupeřově obraně našel skulinu, držel tempo i vzdálenost a soustředil se jenom na každý další zásah. I proto říká, že pořád věří, že to nejlepší ještě může přijít. Co mu trenér řekl před prvním zápasem na mistrovství světa a proč to podle Šupeniče změnilo jeho přístup k celému turnaji, to se dozvíte v rozhovoru, který najdete jak na webu irozhlas.cz, tak v aplikaci Můj rozhlas. Teď se ale pojďme podívat taky, jak to vypadá na silnicích. Ve Strakonické směrem z centra řeší policie nehodu za odbočením na Malou Chuchli. V levém pruhu se srazilo nákladní auto s osobním, kolona od Barandovského mostu na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí nesouvislá kolona kamionů od Rudné ze 6. kilometru. Pomalu se jede následně i na Pražském okruhu za Ořech. Pro osobní auta celkové zdržení až 20 minut, pro kamiony výrazně delší. Na okruhu se jede pomalu i na druhé straně Prahy. Od D11 budete popojíždět až do Novopatské, kde kolona pokračuje přes cest do Kbelské. Celý úsek je na víc než 20 minut a provoz stále vázne na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Zastavíte se za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a k omezení u letiště pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: To byly Marcela Fidlersky, tady je dopolední Rádio Praha. Dobrý den, bude 11:30 a před námi krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
2: Dobré dopoledne. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Sporem o odvolání Miroslava Ševčíka z vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se bude podruhé zabývat Nejvyšší správní soud. Městský soud v Praze žalobu bývalého děkana už dvakrát zamítl. První rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil, druhou kasační stížnost mu pražský městský soud odeslal tento týden. Ševčík už dřív avizoval, že stížnost podá, z důvody odvolání nesouhlasí. Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. Je to stejně jako loni. V balících se prodalo dalších 5046 vstupů. Festival začal minulý týden v pátek a tuto středu večer se konalo slavnostní zakončení. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Máme také informace pro řidiče, slovo má Jakub Vodička.
4: Hezké dopoledne. Začnu opět na Strakonické směrem z centra, kde se za sjezdem na Malou Chuchli stále ještě řeší nehoda nákladního auta s osobním v levém jízdním pruhu. Kolona stále od Barandovského mostu zdržení 15 a maximálně 20 minut. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po D5, nesouvislá kolona především kamionu v pravém pruhu začíná už kousek před Rudnou, asi na 7. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje. Zase jest na Ořech, zde už popojíždí také osobní auta, pro osobní auta je to na 15 až 20 minut, kamiony se ale zdrží výrazně déle. Na okruhu pak pojedete pomalu také na druhém konci Prahy, od D11 se popojíždí až do Novopatské, kde kolona pokračuje ke sjezdu do Kbelské, celý úsek je stále zhruba na 20 minut a zdržíte se stále ještě na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona aktuálně od sjezdu na Kněževe se ze 3. kilometru, ale zdržení maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Hezké dopoledne, posloucháte čtvrteční vysílání Rádia Praha, děkujeme. A v něm se po 11:30 opět vydáme k policii, naši létající redaktorku Moniku. Tentokrát zaujal projekt speciálně vytrénovaných psů k policejním výslechům. Za chvíli nám celý nápad představím, do té doby třeba Sombre nebo The Fame, hezký poslech.

0: Zatímco skupina Train teď v dopolední Praze hledala 50 způsobů, jak se rozloučit, 50 ways to say goodbye, tak policie hledá stále nové metody výslechů. U policejního výslechu lidí, kteří se stali součástí trestního řízení, může nově pomáhat výslechový asistent. Jde o speciálně vycvičeného psa, který má vyslíchanému pomáhat. Víc zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ta myšlenka vznikla pomoct lidem, kteří k nám přicházejí a je potřeba je vyslechnout, ať už se to týká fakt malých dětí anebo osob, které mají nějakou specifickou potřebu, zdravotní problém. Obecně to byla jenom snaha o to jim to tady ulehčit.
2: Představila mi myšlenku projektu hlavní tvůrkyně vyšetřovatelka kapitánka Markéta Doležalová. Pes je takovým mostem, který otevírá cestu komunikace v procesu trestního řízení.
1: Ten pes tam vlastně funguje jako takový uzemňovač emocí, sklidňující prvek, takové pojítko mezi tím člověkem a policií, kdy my se tady kolikrát vlastně potkáváme úplně poprvé, ale to zvíře tu bariéru tak nějak jako přirozeně zboří.
3: Jaký ten pejsek musí být?
4: Preferujeme, aby byl spíš dospělý. Myslíme si, že ta životní zkušenost tam u toho zvířete prostě musí být, protože potřebujeme, aby byl i emočně stabilní, odolnější vůči stresu a to většinou udělá život. Jinak nepreferujeme zásadně konkrétní plemena, spíš je to o povahových rysech. Jakýkoliv pes, který má obecně vřelý vztah k člověku a umí i sám si najít svůj vlastní klid, tak to je za nás pes, který se na to hodí.
2: Vysvětlila mi Helena Pozničková-Hejzlarová, která má trénink výslechových asistentů na starost. Cílem je vytvořit bezpečné a empatické prostředí, aby pro vyslýchané bylo snazší sdílet s komisaři vše, i to nejbolestivější.
1: Chceme, aby ten úkon nenarušoval, no, neměl by se tam projevovat nějak hlasitě, rozhodně by ten pejsek neměl chtít tu místnost opustit, protože ho tam potřebujeme. Ten pejsek by si měl umět s tou emocí poradit tak, aby to vyřešil a současně u toho úkonu zůstal. To znamená nejlépe, pokud mu něco vadí, tak aby si odešel na to svoje bezpečné místo, anebo naopak, pokud ta emoce je pro něj snesitelná, ten pejsek se nabídne tomu člověku k tomu, aby s ním interagoval a tu emoci si díky tomu kontaktu s pejskem lépe zpracoval, tak to je to žádoucí chování, které my od pejska očekáváme.
2: Ze svého psa udělala výslechového asistenta i paní Ivana. Zajímalo mě, jak byl pro ně náročný výcvik.
5: Nebyl kvůli jeho povaze, nicméně byl docela podrobný, takže ten výcvik jsme absolvovali podle mě kolem 3/4 roku. Nejenom těmi semináři, ale hlavně tím nějakým domácím i vlastně skupinovým cvičením, tak bylo to opravdu podrobné.
2: S nápadem mít tým vytrénovaných psů v rámci trestního řízení jsme první na světě. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No a pojďme se podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na Strakonické směrem z centra se za odbočením na Malou Chuchli srazilo v levém pruhu nákladní auto s osobním. Na místě už je policie a kolona od Barandovského mostu vás zdrží asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru, pomalu se jede následně až na pražském okruhu za Ořech. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. A na pražském okruhu se zdržíte i na druhé straně Prahy od dálnice D11 budete popojíždět až do Novopatské, kde kolona pokračuje před sjezd do Kbelské. Celé je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 30. července, Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let. Talentovaná cyklistka Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech. Z toho 4 menších a 3 větších projektů, oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
3: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Ve věku 88 let zemřel

0: vnímám jako Róza Kanína, anebo Viola Odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
1: Od Akademie věd dostal větvička medaily Vojtěcha Náprstka a bývalý prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaily za zásluhy. Významný a inspirativní pouliční umělec, který byl vždy pozitivní a připravený si zaspívat, tak vzpomínají Bono, Bruce Springsteen a další umělci na irského hudebníka Glena Hansarda, který v 56 letech zemřel ve středu brzy ráno při nehodě na motorce v Dublinu. Hansard začínal hraním na ulici. Celosvětového úspěchu se dočkal poté, co společně se svou tehdejší partnerkou, Češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve Švýcarsku 17-letá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro. Závod olympijském cross country, v němž bude Bukovská obhajovat loňský bronz, pojedou juniorky v sobotu. Bude jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Situace na pražských silnicích dál mapujeme. Jakub Vodičkám, jak to vypadá, Kubo?
4: Hezké poledne, provoz v Praze už se poměrně sklidnil, problémy jsou ale stále na Strakonické směrem z centra za odbočkou na Malou Chuchli se dořešuje nehoda nákladního auta s osobním, na místě už zůstávají pouze policisté a to osobní auto, kolona aktuálně od Barandovského mostu, zdržení 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 čekejte nesouvislou kolonu, především kamionů, ta začíná už před Rudnou na 7. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh, zase na Ořech. Osobní auta ale projedou celý úsek rychleji. Na Pražském okruhu se zdržíte pak i na druhém konci Prahy. Auta se zastavují na konci okruhu sjezdu na Černý most, pomalu se pak jede do Novopatské, kde kolona pokračuje až před sjezd do Kbelské. Celé je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Dobrý den, tady je čtvrteční Rádio Praha. V hlavním městě chybí přes 100 míst v zařízeních pro handicapované. Kapacitu doplní nový denní stacionář, to je téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli. No a do toho vám i popoledně samozřejmě budeme hrát jeden hit za druhým, teď třeba LP. Hezký poslech.

0: O znění vašeho čtvrtečního odpoledne se stará Radio Praha. Dobrý den, děkujeme, že nás posloucháte. V Praze dlouhodobě chybí místa v denních stacionářích pro lidi s handicapem. Jde o zhruba 100 míst a pro rodiny to není jenom administrativní problém, ale každodenní realita. Denní stacionář totiž umožňuje lidem s postižením být přes den v bezpečném prostředí mezi ostatními s odbornou péčí, často i s terapiemi. Rodičům a dalším pečujícím mezi tím dává prostor jít do práce, vyřídit běžné věci anebo se alespoň odpočinout. Bez podobné podpory jim podle odborníků hrozí sociální izolace, ztráta zaměstnání, zhoršení zdraví i syndrom vyhoření. Kapacity by teď mohl rozšířit nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením, který připravuje Praha 10 společně s magistrátem. Hlavní město zároveň připomíná, že už otevřelo stacionář v Lahovicích, rozšířilo služby ve Vukovicích a další zařízení se má otevřít na Opatově. Kdyby mohla ta výstavba nového stacionáře na Praze 10 začít a kdy přesně má stacionář vzniknout, to se dozvíte na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle

0: Ve Strakonické směrem v centra se za odbočením na Malou Chuchli srazilo v levém pruhu nákladní auto s osobním. Na místě je policie. Kolona od Barandovského mostu vás zdrží asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede následně až na Pražském okruhu za Ořech. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. A na Pražském okruhu se zdržíte i na druhé straně Prahy. Od sjezdu na Černý most se jede pomalu do Novopatské, kde kolona pokračuje před cest do Kubelské. Celé je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu vám přejeme.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox první, ale naposledy po 8. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choosing Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
2: na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli po 9.
3: praha.rozhlas.cz.

0: Zpěvačka Olivia Dean nás ve vysílání Rádia Praha dovedla k dalším krátkým zprávám. Chvilku po půl jedné pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel dnes ráno řidič automobilu. Motocyklista utrpěl těžké zranění. Tramvaj po srážce vykolejila. Po 3 hodinách byla Zenklova ulice zcela průjezdná i pro automobilovou dopravu. Zrušení 9. tříd základních škol, o němž mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš z ANO, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná, zdůraznil Plaga. Chce vést diskuzi o efektivitě českého školství, kterou ale nelze podle něj řešit tupými škrty. Paliva v Praze po ukončení vládní cenové regulace dál zdražila. Nafta výrazněji než benzín. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se ve středu u pražských čerpacích stanic prodával průměrně za 42,76 haléřů a cena nafty byla až o 7 korun dražší. Fotbalista Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za Bohemians. 1905 28letý záložník přestoupil z belgického Dendru a podepsal smlouvu do června 2029. Vršovický klub to uvedl na webu. Počasí má být dnes jasné nebo polojasné a teploty až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silnější provoz. Ve Strakonické směrem z centra u Malé Chuchle, u benzínky OMFAL už ale nehodu odklidili, tam ta kolona od Barandovského mostu se rozjíždí, teď to zdržení je asi 10 minut. Probíhá pak v Praze regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Radlické, od Motorletů, plní se i Plzeňská od Klamovky a kolony jsou třeba i v Povltavské ulici v Troji, právě směrem do tunelu Blanka. Ucpává se magistrála kvůli četným omezením v centru metropole směrem do Holešovic, to zdržení je delší, nesouvisle se v kolonách jede od Nuselského mostu přes celé centrum až do omezení na Hlávkově mostě, je to asi na půl hodiny. 20 minut pak nabere to také ve Vlzonově ulici od Florence k muzeu. A také Pražský okruh hlásí kolony směrem z letiště na D1, pomalu se jede od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, je to tam asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3,5 minuty po půl jedné pokračuje odpolední Praha. Dnešek bude opět tropický, proto vyrazíme k vodě. Kam? To už nám za chvilku řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Do té doby třeba Olivia Rodrigo. Hezký poslech.

0: To byla Eva Max, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha, za 2 minuty bude 1:45. Dnes i zítra čekáme opět velmi vysoké teploty, na některých místech můžeme naměřit až 38 stupňů Celsia a proto se už teď vydáváme k vodám za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou. Sabino, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Sabi, tak kam jsi v tom horku vyrazila?
1: Vyrazila jsem k vodě, jak už jsi mluvil v úvodu, vyrazila jsem k jezeru Lhota, které je mimochodem oblíbené nejen mezi místními, ale nedaleko je Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, ale taky Konětopy, ale jezdí sem hodně lidí právě z Prahy. V čem tedy shledávám nejen já výhody, ale i ostatní návštěvníci, je to, že voda je tady krásně čistá, tu čistotu hlídá už několik let speciální mechanismus na bázi ultrazvuku, který je umístěný na plováku přímo uprostřed jezera a tím pádem nepřetržitě hlídá ten stav vody, která má teď necelých 25 stupňů, takže je to velmi příjemné schlazení. Teplota vzduchu aktuálně je teď necelých 31 stupňů. A výhodou je, že je tady taky kolem dokola stín, protože to jezero obklopuje borovicový les, takže si tu můžete lehnout v klidu do stínu. Jsou tu písčité pláže a je tu taky samozřejmě spousta stánků s občerstvením, takže v těch horkých dnech skutečně není divu, že je to místo, kde lidé teď tráví čas.
0: Ty už se mi to před tím živým vstupem naznačila, když jsme spolu mluvili, jak to aktuálně vypadá s tou návštěvností.
1: Tak ta je samozřejmě vysoká, já jsem přijela asi před hodinou a půl, dokonce jsem strávila chvilku stáním ve frontě, protože už se tady tvořila před tím vstupem do samotného areálu. To parkoviště už je skoro v tuhle chvíli teď zaplněné a není se opravdu čemu divit, protože dneska nás čeká skoro opravdu horký den. Podle těch provozovatelů se ta návštěvnost před víkendem a právě v tyto dny pohybuje kolem několika tisíc návštěvníků denně. Dnes je tu už opravdu hodně lidí, trošku slabší dny jsou pak ty všední dny, hlavně pondělí a úterý a samozřejmě pokud je trošku chladněji a ty teploty klesnou pod tu 30, tak ta návštěvnost pochopitelně klesá.
0: S kolegyní létající redaktorkou Sabinou Voseckou jsme vyrazili k vodě, konkrétně k jezeru Lhota. A Sabino, děkujeme a užij se koupání. Měj se hezky, ahoj.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Z vody teď ale pojďme na silnice. V Praze stále silnější provoz na magistrále, výrazné zdržení směrem do Holešovic a to kvůli četným omezením. Pomalu se jede od Nuselského mostu přes celé centrum až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení půl hodiny. 20 minut se jede v koloně i ve Vilzonově od Florence k muzeu. Na příjezdu do Prahy po D5 potom začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede následně až na Pražském okruhu za Ořech. Osobní auta projedou celý úsek rychleji a na Pražském okruhu se zdržíte i na druhé straně Prahy. Od sjezdu na Černý most se jede pomalu do Novopatské, kde kolona pokračuje přes sjezd do Kbelské. Celé je to na 15 až 20 minut. Tak přejeme šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, společně jsme dospěli ke 13. hodině. Znamená to jedno jediné, že pro vás máme aktuální zprávy. A začneme fotbalovou Sláví. Tedy začneme tím, že se pozdravíme. Vítej, Deniso.
1: Ahoj, Oldo, hezké odpoledne. Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby. Sankci ale rezort klubu neudělí. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu. Pořádalo akce bez tendru. Polský vzdušný prostor narušila nejspíš ruská raketa. Dopadla na pole u Lublinu. Bude jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo také chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
3: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
1: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun, rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Rezort by se proti němu mohl bránit jen podáním správní žaloby u krajského soudu v Brně. Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak Ukrajina.

0: větší, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
1: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaili má čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno. Bude jasno nebo polojasno a teploty dnes v Praze 36 až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak je to na rozpálených silnicích, kde se zdržíte třeba i 20 minut, to ví Lukáš Miller. Vítej, Lukáši.
5: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále je silnější provoz, hlavně kvůli dlouhodobým a četným omezením. Jedno z nich třeba brzdí provoz ve Kbelské ulici, tam se jezdí mezi Letňany a Hloubětínem vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Ta potrvá ještě asi 2 týdny, no a kolony jsou kvůli tomu v Novopatské z Černého mostu asi na 20 minut a 10 minut se popojíždí také v Liberecké z centra od sjezdu na Prosek právě do omezení u Kbelské. Na magistrále pak je zdržení směrem do Holešovic, na Hlávkově mostě také práce údržby, jezdí se pouze jedním pruhem a kolona je tam od Florence na 10 až 15 minut. 10 až 15 minut naberete také v Bělohorské ulici obou směrně před křižovatkou Vypich a na příjezdu do Prahy po dálnici D5 velmi silný provoz, kolona kamionů začíná před Rudnou na 7. kilometru a pomalu pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta ale projedou místem výrazně rychleji. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne po 13. hodině ve čtvrtek 30. tedy předposledního července. No a je pořádně žhavý. Zítřek bude prý ještě žhavější, tak se necháme překvapit. Důležité, aby bylo dost vody na koupání a na plavání. No a když blízko, tak blízko, ale o tom už v téhle hodině například poetika.
7: Už nehledám to.
4: Bavit nás přijdou také Maroon

0: Connors, New Clothes a Shinetou Connor s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 15 minut. O císařových nových šatech tedy zpívala tahle skvělá a také trochu kontroverzní zpěvačka už od roku 1990, protože tenhle singl vyšel 5. června toho roku, kde mimochodem vypráví o osobních strastech uprostřed útlaku okolního světa. Zpívá jmenovitě budu žít podle svých vlastních zásad a budu spát s čistým svědomím. A je pravdou, že některé věci, které kdy prohlásila, udělala, tak ledaco se napovídají. Například veřejně obhajovala teroristickou organizaci IRA, velmi angažovaně vystupovala proti římskokatolické církvi a dokonce v roce 95 veřejně roztrhla fotografii papeže Jana Pavla II. Zemřela v 56 letech. Shinette O'Connor. Pojďme se podívat, jak silný je provoz v Praze. Zatím to vypadá, že stále sílí. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení Vekbelské, tou se mezi Letňany a Hloubětínem jezdí vždy jen jedním pruhem a koliny jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut. 10 minut se popojíždí i v Liberecké od sjezdu na prosek ke Kbelské. Na magistrále se zdržení směrem do Holešovic na Hlávkově mostě také nevyplatí, protože se jezdí jen jedním pruhem ve zúžení a kolona od Florence na 10 až 15 minut. 15 minut postojíte ve Wilsonově od Florence k muzeu, Bělohorská je také plná, obousměrně před křižovatkou Vypich, zdržení také někde kolem 10 až 15 minut. A na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pojedete už od Rudné ze 7. kilometru na pražský okruh k Ořechu. Celkově vás to přibrzdí na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Fine Young Cannibals nás přivedli ke 13. hodině a 30. minutě a tedy ke zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Vláda v pondělí jednala o převodu pozemků v areálu Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ministerstvo obrany. Ministr zdravotnictví má změnu, která souvisí s výstavbou nové pražské nemocnice, připravit do konce srpna. Podle dřívějších informací se zvažovalo také o umístění v Letňanech nebo v areálu fakultní nemocnice Bulovka. Na nábřeží Edvarda Beneše v Praze kotví nová servisní loď, která dalším plavidlům může zajistit tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Na rozdíl od předchozí servisní lodě z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Loď se dnes pokřtilo ředitelství vodních cest, které plavidlo provozuje. Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů. Cestovní kanceláře Blue Style jich přesouvala do náhradního ubytování 6. Ostatní cestovní kanceláře zatím nemuseli kvůli požárům na ostrově své klienty evakuovat. Ruší se ale výlety do míst zasažených živlem. Cestovní kanceláře situaci sledují a své zákazníky vyzvali, aby se řídili pokyny místních úřadů. Kvůli lesním požárům na jihu Kréty evakuovali ve středu večer úřady podle agentury AFP na 8 000 lidí z letoviska Agia Galiny. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další 3 miliardy 470 milionů eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na nákup dronů, raket a stíhaček, uvedla komise. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Lukášem Millerem jsme teď v provozu, abychom si řekli, kde jsou a jak dlouhá zdržení.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silnější provoz, třeba kvůli omezení v Kbelské ulici, tam se mezi Letňany a Hloubětínem projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci a ty kolony jsou zejména v Novopatské z Černého mostu asi na 20 minut do Kbelské, 10 minut se popojíždí i v Liberecké z centra od sjezdu na prosek právě ke Kbelské. Na magistrále největší zdržení směrem do Holešovic, pomalu se jede od Florence až na Hlávku v Most, tam se projíždí pouze jedním pruhem, je to asi na 10 minut. Plní se pak také třeba Vilzenova ulice a to od Florence k muzeu, navíc počítejte i s omezením, které je u hlavního nádraží. Plní se pak v Praze Bělohorská obousměrně před Vypichem, je to na 10 minut, navíc v Karlovarské na Bílé hoře pak řeší i nehodu, srazila se tam dvě osobní auta. Silnější provoz je na spojkách Jižní a Štěrboholské obousměrně před Průmyslovou ulicí, pomalej se jede od Lanového mostu i od Běchovic, je to tam vždy na 10 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 13 hodin, téměř 35 minut a my se vydáme na vodu. Ale natankovat, protože čerpací stanici na vodě. Takhle bychom mohli popsat nový servisní tanker, který bude zásobovat pohonnými hmotami lodě na Vltavě v centru Prahy. Řekneme si o něm víc už za 10 minut.

0: Alejandro a Lady Gaga s námi na Rádiu Praha. Je 13 hodin 45 minut. Na Vltavu v Praze vyplula z nábřeží Edvarda Beneše nová servisní loď ředitelství vodních cest. Jmenuje se RVC Praha a dalším plavidlům může zajistit tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Na slavnostním křtu se byl podívat i kolega Josef Beneda, který už se z toho křtu vrátil a je teď tady se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Nové servis loď je v podstatě taková čerpací stanice na vodě. Doposud na Vltavě sloužilo staré plavidlo, konkrétně se jednalo o tlačný člun a remorker z roku 1998. To už bylo v nevyhovujícím stavu a navíc nesplňovalo přísné podmínky pro lodě, které přepravují nebezpečné náklady, jako jsou pohonné hmoty. Nový tanker se jménem RVC Praha má nosnost 258 tun a využívá nízkoemisní pohon. Konkrétně je na ní tichý naftový motor doplněný plug-in hybridní technologií s akumulátory. Díky nim je schopná plout pouze pomocí elektrické energie. Náklady na výrobu tankeru jsou zhruba 110 milionů korun.
0: Já už jsem to v úvodu naznačil, ale pojďme říct, co všechno je ta nová loď schopná dělat.
1: Tak tou hlavní funkcí je právě doplňování paliv do lodí. Pracovníci připlují k soukromé lodi z boku a její majitel si pomocí klasické tankovací pistole, jaký známe z čerpacích stanic, doplní pohonné hmoty a rovnou je i zaplatí. Tanky servisní lodě mají kapacitu 66 kubíků nafty bez spotřební daně. Tu můžou využívat velké plavidla a dalších 12 kubíků nafty a 12 kubíků benzínu pro menší lodě. Nový tanker je právě navíc schopný obsloužit i malá rekreační plavidla, takže jejich majitelé už nebudou muset nosit těžké kanistry z běžných čerpacích stanic, jako to dělali dosud. Z tankeru můžou také čerpat pitnou vodu a naopak se díky němu můžou zbavit třeba odpadních vod nebo olejů.
0: Servisní loď dokáže obsluhovat malé lodě na Vltavě. Jak velký zájem o tahle plavidla tady u nás v republice vůbec je?
1: Tak podle údajů ministerstva dopravy je v Česku celkem 71 230 držitelů průkazů vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jich přibylo 3560. Pro zajímavost ještě doplním, že je u nás také přes 11 000 lidí s českým průkazem k vedení námořní jachty. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD popisoval, že lodní doprava u nás několik desítek let stagnovala. Do budoucna by prý chtěl, aby se začaly více využívat vodní cesty pro nákladní dopravu.
0: Říká Josef Beneda. Pepo, díky za všechny informace a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my se teď z hladiny půjdeme podívat na silnice. Začneme tím, že v Praze je stále silnější provoz, dopravu tu brzdí dlouhodobá omezení, a to hlavně Vegbelské. To už se mezi Letňany a Hloubětínem jezdí vždy jen jedním pruhem a kolony jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut. 10 minut se popojíždí i v Liberecké od sjezdu na Prosek ke Kbelské. Na magistrále se zdržíte směrem do Holešovic, na Hlávkově mostě se jezdí jen jedním pruhem ve Zůži a kolona od Florence je na 10 až 15 minut. 15 minut postojíte ve Wilsonově od Florence k muzeu. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede také od Lanového mostu i od Běchovic. Je to vždycky na 10 minut. A ještě Pražský okruh. Tady jsou kolony mezi D1 a letištěm obou směrně před sjezdem na Ořech. Od plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu vás to zdrží 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace a natěšený na švestkové knedlíky Mirek Kasan s připravenými zprávami. Takže vítej, Mirku, a dobrou chuť.
1: Díky, ale Aldo, až k večeři. Až večer, děkuju, dobré odpoledne. Městský úřad nebo infocentrum v Praze 3 budou dnes a zítra kvůli horku otevřeny o hodinu déle. Přemnožené holuby u stanice metra Budějovická chce vedení Prahy 4 regulovat antikoncepcí. Vietnamští filmaři musí z internetu stáhnout dětský seriál Wolfů. Podle soudu nelegálně okopírovali prasátko Pepu. A bude slunečno a vedro. Dnes naměříme až 38, zítra až 39 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí, případně v infocentru v Milešovské ulici. Úřady zavřou dnes a zítra až v 19 hodin, uvedl starosta 3. městské části Michal Vronský z TOP 09.
3: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
1: Lidé se budou moci ochladit třeba taky v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor je k dispozici na webu radnice Prahy 3. Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
4: Jde o látku nikarbazin. Nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena, na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila.
1: Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst. Je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. Třeba na stavební fakultě pražské ČVUT je to možné už jen zítra. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je přijímá až do konce srpna. Zvukové nahrávky animované série Prasátko Pepa zneužili autoři vietnamského dětského seriálu Wolfů. Rozhodl o tom londýnský soud, podle kterého musí vietnamští autoři do příštího týdne z online platform stáhnout svá videa. Tvůrci série o malém vlkovi Wolfuovi se hájili tím, že neoriginální audiostopu do videí bez jejich vědomí předal externí dodavatel. Soud ale zvukové úryvky našel v desítkách videí v anglickém znění i v dalších jazykových.

0: předkola konferenční ligy otáčet. V Chorvatsku s Varaždínem před týdnem prohrál 2-3. Zápas na severu Čech začne v 18 hodin. Oba duely odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími tropickými teplotami mezi 36 a 38 stupni Celsia. Zítra se má ještě o stupeň oteplit a bude jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A pojďme na aktuální dopravu. Je tady Lukáš Miller a řekne nám, kde se zdržíte.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě čekejte. Silnější provoz na hlavních tazích, třeba provoz brzdí dlouhodobé omezení v Ekbelské ulici, tam se vždy projíždí pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. A ty kolony jsou teď v Liberecké, od sjezdu na Prosek, směrem do Letňany, to asi na 10 minut, anebo také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam se zdržíte asi 20 minut. Na magistrále vázne provoz směr Holešovice, je to kvůli omezení na Hlávkově mostě, tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona je od Florence, je to na 10 až 15 minut. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu jsou třeba v Radlické od Motorletu nebo také v Povltavské od mostu Barikádníků. To zdržení není výrazné. Silnější provoz čekejte tradičně na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Lanového mostu i od Běchovic, čekejte vždy 10 minut navíc. A na Pražském okruhu kolony mezi D1 a letištěm na příjezdu ke sjezdu na Ořech. Pomalu se jede zejména od plzeňské D5, je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne, odpoledne žhavé a pořádně letní. Zítra bude také tropické jako dnes, ale dnes je dnes čtvrtek 30. božkům všechno nejlepší k jejich svátku. No a hudebně Jade.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha ve 14 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali na našem Facebooku pro pondělní vinyl? Pokud ne, určitě to udělejte. Kdo je ve hře? Proti sobě stojí The Killers, Battleborn a Arctic Monkeys a AM. Dvě skvělá alba. Které pro vás bude lepší? No já se můžu podívat, jak to vypadá. Aktuálně zatím o poměrně dost hlasů vedou The Killers a jejich album Battleborn. To se ale může změnit třeba i díky vašemu hlasu. Takže hlasujte na našem Facebooku. A my zároveň zamíříme také na silnice za aktuální dopravou. Brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Mezi Letňany a Hloubětínem se jede vždy jen jedním pruhem. Kolony jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut a 10 minut se popojíždí v Liberecké od sjezdu na prosek ke Kbelské. Na magistrále je zdržení směrem do Holešovic. Na Hlávkově mostě se jezdí jen jedním pruhem ve zúžení a kolona od Florence na 10 až 15 minut. Regulují se průjezdy Blankou. Kolony jsou v Radlické od Motorletu nebo také v Povltavské od mostu Barikádníků. Silnější provoz je i na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Pomaleji pojedete od Lanového mostu i od Běchovice, to vždycky na 10 minut. Na okruhu jsou kolony mezi D1 a letištěm obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou taky od plzeňské D5 i od Lohkovského tunelu, zdržení vždy 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
1: Praha žije. Praha.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM a informace, které mnohdy máme jako první. Je tady Mirek Kasan se zprávami ve 14.30.
1: Krásné odpoledne. Nafta v Česku od minulého týdne zdražila o korunu 60 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta je tak teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Na Vltavě v Praze od dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun. Tankovat z ní můžou velká i malá plavidla a může taky odebírat jejich odpadní vodu. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky, informuje o tom agentura SANA. Vítězslav Pivoňka od loňského ledna, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5. Dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafaktory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice si ve švýcarském Montesenery vylepšila loňské stříbro. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 36 a 38 stupni Celsia. Zítra naměříme až 39 stupňů a bude jasno až polojasno. K večeru začne přibývat oblačnosti, večer se pak ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Silnice teď právě sleduje Lukáš Miller a řekne nám, kde se nejvíc držíte.
3: Hezké odpoledne i v tomto horkém létě a horkém odpolední je velmi silný provoz v Praze na D1, navíc komplikace na výjezdu z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru, tam řeší nehodu 3 aut v levém pruhu, je to označeno světelnou šipkou a kolona od Pražského okruhu je asi na 10 až 15 minut. Provoz pak komplikuje dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, jsou kvůli tomu kolony jak Novopatské z Černého mostu na 20 minut, tak také v Liberecké z centra je zdržení od sjezdu na prosek ke Kbelské 15 minut. Plní se pak magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a muzeem, je to vždy na 15 minut, kolony vždy začínají od Florence. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony, tak před vjezdy do nich čekejte v Plzeňské, Patočkově i Povltavské od mostu Barikádníků, to zdržení není velké. Silnější provozy pak na spojkách, na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou, pomaleji se jede od Lanového mostu i Běchovic, je to na 10 minut a příjezd do Prahy po dálnici D5, kolona kamionů začíná u Rudné na 7 kilometru, pokračuje se na Pražský okruh Ořechu, je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 14.33, předposlední červenec je tu, a to sice 30. Co se stalo v historii právě dnes, sleduje Petr Jungmann a řekne nám to za 10 minut. Teď je tady Justin Timberlake.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a po druhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.
6: V Praze už je poměrně silný provoz na to, že je provoz prázdninový. Začneme D1. Tady je naopak lepší situace na výjezdu z Prahy do Brna. Před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru už nehodu přesunuli mimo jízdní pruhy a kolona od Pražského okruhu se rozjíždí. Provoz komplikuje omezení v Ekbelské, kolony jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut a v Liberecké je zdržení od sjezdu na prosek k Ekbelské na 15 minut. Plní se také magistrála obousměrně mezi Hlávkovým mostem a muzeem, je to obousměrně na 15 minut. Vždy od Florence. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Plzeňské, Patočkově i Povltavské od mostu Barikádníků. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Lanového mostu i od Běchovic, je to vždycky na 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede následně až na Pražském okruhu za Ořech. Osobní auta projedou celý úsek rychleji. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha právě teď, kdy máme 15 hodin, no a s 15. hodinou vešel do studia Rádia Praha taky Mirek Kasan a vešel jsem se zprávami s těmi nejaktuálnějšími.
1: Dobré odpoledne. Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra závažně pochybila při květnovém derby se Spartou, vyvázne ale bez sankce. Do 3 let by měl v Praze na Zahradním městě vzniknout denní stacionář pro mladé lidi s postižením. Slovenská armáda v době extrémního sucha cvičila s ostrou municí, po požáru čelí kritice. A bude slunečno s tropickými teplotami dnes do 38, zítra do 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Ministerstvo vnitra neuloží fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně ani personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavii už dostatečně potrestala ligová fotbalová asociace. Ta klubu uložila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
3: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
1: Hostující Sparta dostala od fotbalové asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se dotýká 9 linek. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové práce potrvají asi 3 dny.
4: Zastávku jsme pro 8 autobusových linek přesunuli asi o 150 metrů zpět za křižovatku s ulicí Štúrova. Linka číslo 904 jezdí přes stávající zastávku linky číslo 215.
1: Na Zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budova by měla do 3 let stát v areálu mateřské školy. Stacionář nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem, říká spoluzakladatelka spolku Péče bez překážek Jarmila Neuwirthová.
5: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
1: Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požárů. Armáda pochybení odmítá. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne.
6: Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo střelnici. Starostové okolních obcí ale připomínají, že se výcvik s ostrou municí konal v době, kdy veřejnost kvůli extrémnímu suchu nesměla v přírodě rozdělávat oheň ani grilovat. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Trenér Eddie Howe překvapivě končí na lavičce fotbalistů Newcastle, informovala o tom britská média. Odchod 48-letého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 36 a

0: Brna na 14. kilometru nehoda nepřekáží, ale ta kolona ve špičce se stále rozjíždí velmi pomalu. Teď se asi 10 minut jde pomalu v koloně od 10. kilometru. Pomalý provoz pak je třeba ve Kbelské ulici, respektive před omezením v ní. Kolony jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut do Kbelské a teď už také v Liberecké. Stojí se de facto od Bulovky až do Letňany, to také rovněž na 20 minut. Plní se i magistrála obousměrně, je to vinou kolon, které jsou na Hlávkově mostě, tam je omezení směr Holešovice, kolona od hlavního nádraží na 20 minut a 20 minut se jde i v opačném směru z Florence k muzeu. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické, třeba také v Povltavské ulici, nebo stojí se i v Plzeňské ulici na Smíchově od Kavalírky. Zdržení je také v Bělohorské z centra, tam ta kolona je před křižovatkou Vypich od Břevnovského kláštera asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne po 15. hodině. Ano, s vámi je Rádio Praha i předposlední den měsíce července. Prý pak už v srpnu budou větší chladna. Nejen po ránu, ale necháme se překvapit. Zatím nás čekají minimálně dva tropické dny i s tím dnešním. No a kdo nás bude bavit hudebně? Shakira a Bar.

0: Lemon Tree Fool's Garden s námi na rádiu Praha 15:17, 107.1 FM a také DAB+. Tahle píseň nás vrátila do 90. let. Přímo do středu 90. let, protože vyšla 3. listopadu v roce 1995. No a tahle německá kapela s tímhle hitem slavila mezinárodní úspěch. Její autor prý napsal v neděli odpoledne, když čekal na svou přítelkyni a ta nepřišla. Proto jí mohl takhle v uvozovkách vymazlit. V Německu byla na prvním místě tamní hitparády a udržela se tam celkem 4 týdny. No a na vrchol hitparád se dostala i v Rakousku, na Islandu, v Irsku, v Norsku a ve Švédsku. A tady v českých zemích jsme si ji také popěvovali a myslím, že jsme na ní i dost tančili. No a na silnicích je to také pěkný tanec, podíváme se tam s Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz odpolední špička, největší komplikace stále kvůli omezení ve Kbelské ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem obousměrně kvůli velké rekonstrukci, no a kolony jsou kvůli tomu v Novopatské z Černého mostu do Kbelské a také v Liberecké, tam je zdržení už od sjezdu na Zenklovu ulici ke Kbelské asi 20 minut. Plní se stále i magistrála obousměrně ve Vilzenově mezi Hlávkovým mostem a muzeem, směrem do Holešovic je to kvůli opravám Hlávkova mostu delší asi na 20 minut. Regulován je průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich stále v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské, tam je to od mostu Barikádníků. Silný provoz je pak na jižní a také Štěrboholské spojice od Lanového mostu i od Běchovic na 10 minut. Menší zdržení je pak na jižní spojice i před Barandovským mostem směr Smíchov. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně kolona začíná u kamionů u sjezdu na Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se pokračuje až na pražský okruh Ořechů a to zdržení celkově asi 30 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Viny. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď.

0: Ed Sheeran, Shivers, s vámi je Rádio Praha, 15 hodin 30 minut, zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáz chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. České dráhy dnes odpoledne preventivně zastavily provoz vlaků mezi Únohoští a Kladnem. Důvodem je podezření, že kvůli vedru došlo k takzvanému vybočení koleje. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Omezení podle webu Českých drah potrvá zhruba do 16. hodiny. Zemřel botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde v závěru života pobýval. Václav Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a vystupoval taky v Českém rozhlase. Tisíce Maročanů dnes přeplavali nebo přešli do španělské Ceuty ze sousedního Maroka, píše o tom deník El País. Tamní radnice žádá španělskou vládu o zásah armády. Fotbalisty Hradce Králové dnes čeká domácí odveta druhého předkola Evropské ligy. V 19 hodin přivítají Tromsø, které v Norsku minulý týden porazili 1-0. Jablonec má před sebou ve stejné fázi konferenční ligy odvetu s Varaždínem, se kterým před týdnem v Chorvatsku prohrál 2-3. Zápas začne v 18 hodin. V Praze bude po zbytek odpoledne slunečno s nejvyššími teplotami až 38 stupňů Celsia. Zítra se má ještě o stupeň oteplit, bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller je tady s aktuální dopravou.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz, navíc komplikace nově na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, sjezdu na Ořech, stojí v pravém pruhu kamion. Po nehodě překáží, takže se projíždí pouze levým a kolona je teď z plzeňské D5 asi na 30 minut. Provoz komplikuje také omezení ve Kbelské ulici, to je dlouhodobě mezi Letňany a Novopatskou a kolony jsou kvůli tomu jak v Novopatské z Černého mostu asi na 30 minut, tak také v Liberecké se popojíždí už od Bulovky ke Kbelské. Tam je to na 20 minut. Plní se i magistrála obousměrně mezi Hlávkovým mostem a muzeem směrem do Holešovic. To zdržení je delší kvůli omezení na Hlávkovém mostě. Od hlavního nádraží je ta kolona. Regulován je průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tak třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově, Povltavské a to vždy před vjezdem do tunelu Blanka. Silný provoz je pak také na jižní a štěrboholské spojice a to před Průmyslovou od Běchovic a také od Lanového mostu a asi 10 minut jde v koloně na jižní spojici také směr Smíchov před Barandovským mostem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračemu, stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art? Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 34 minuty, je tu čtvrtek filmových premiér a do kin míří nové komiksové příběhy Spidermana a právě o nich budeme mluvit za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, tady je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a my míříme do kin, stejně jako nová kapitola pavoučí ságy Spider-Man z Brusu Nový den. Akcí nabitý film přináší nový pohled na legendárního ochránce, který tentokrát musí čelit jiným hrozbám než doposud. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: Ahoj, já jsem Peter Parker.
2: Od událostí filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je už dospělý muž, který žije zcela osamoceně. Dobrovolně se totiž vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých.
1: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
2: Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Dá se říct, že je Spider-Manem na plný úvazek. Jenže to přináší i problémy.
1: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petera Parkera bolí. Co to se mnou je?
2: Stále náročnější boj se zločinem u něj totiž vyvolává nečekanou fyzickou proměnu a ta ohrožuje samotnou jeho existenci. Zároveň se objeví zvláštní série zločinů, která přináší na scénu jednu z největších hrozeb, jakým kdy Spider-Man čelil.
1: Nepleť se mi do cesty.
3: Straší ti ve věži.
2: Komiksoví fanoušci už se nového Spider-Mana v hlavní roli opět s Tomem Hollandem evidentně nemohou dočkat. První trailer k filmu získal za prvních 24 hodin téměř 719 milionů zhlédnutí. Stal se tak nejsledovanějším trailerem za prvních 24 hodin všech dob. Překonal i dosavadního rekordmana. Trailer k filmu Deadpool a Wolverine.
0: Čas na aktuální dopravu s Lukášem Millerem. Jdeme na Pražský okruh, Lukáši.
4: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále je odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích a na Pražském okruhu, komplikace směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech, tam řeší nehodu, teď už je ale mimo jízdní pruhy, nicméně i přesto ta kolona je stále z plzeňské D5 asi na půl hodiny k Ořechu. Provoz komplikuje také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony na příjezdech do omezení jsou jak Novopatské z Černého mostu na 20 minut, tak také v Liberecké od Bulovky také rovněž na 20 minut. Plní se magistrála obousměrně mezi Hlávkovým mostem a Muzeem směrem do Holešovic. Je to kvůli opravám Hlávkova mostu na 20 minut. Stojí se od nádraží a 20 minut se stojí i ve Vlzonově v úseku od Florence k muzeu. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do tunelů jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské od mostu Barikádníků. A silný provoz je také na jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou. Směr Černý most je to zdržení od Spořilovské. Delší asi na 15 minut k Průmyslové. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Síl nás přivedl k 16. hodině, je tu Mirek Kasan a budeme s ním bourat, dokonce u Barrandovského mostu. Naštěstí nikoliv autem.
1: Doufejme.
0: No to doufejme tedy. Jdeme na zprávy.
1: Hezké odpoledne. Praha nechá pro jistotu zdemolovat dvě další betonové plastiky u Barrandovského mostu. Silničáři budou Břežanské údolí na jihu Prahy opravovat déle. Úsek by měl být průjezdný až na jaře příštího roku. Čecha obviněného z podvodu za desítky milionů korun vypátrali kriminalisté ve Španělsku. Hrozí mu až 10 let vězení. A dál bude slunečno a vedro. Dnes naměříme až 38, zítra až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha nechá zbourat dvě rozměrné betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně nebo Vana pro Hrocha. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala 17. července při zřícení betonové plastiky Rovnováha, potvrdil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Technická správa komunikací před odstraněním betonových plastik, které zastřešují schodiště u Barrandovského mostu, zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví až na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace vznikly při sanování skal. Práce podle hlavního stavby vedoucího Jana Pípala komplikuje i to, že cesta v Břežanském údolí je poměrně úzká.
3: Ve špičce, když tady byly velké těžební stroje, tak se tady pohybovalo 20-30 kusů těžké techniky. Do toho ve špičkách se tady pohybuje až ke stovce pracovníků. To znamená, že ta logistika je tady opravdu asi to nejnáročnější.
1: Středočeský kraj jedná se stavební firmou o otevření úseku v provizorním režimu ještě na konci letošního roku. Čecha obžalovaného z podvodných obchodů s pohonnými hmotami dopadli kriminalisté ve Španělsku. V minulosti podle nich v Česku způsobil škodu za více než 50 milionů korun. Po muži pátrali pražští detektivové. Policie na něj vydala evropský zatykač. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.
4: Celá extradice ze Španělska musela být ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl chtít někdo ublížit. Na pražském letišti si ho převzali kriminalisté se speciální jednotkou cizinecké policie, kteří ho společně převezli do vazební věznice.
1: Ve městě Kašima na jihu Japonska se podařilo zachránit 25 koček, které v kočičí kavárně v obchodním centru uvěznilo úterní zemětřesení. Otřesy navíc nejspíš způsobily únik plynu a následný výbuch. Celý areál byl proto z bezpečnostních důvodů nepřístupný. Manažer kavárny dnes ale využil povolení bezpečnostních složek a všech 25 zvířat dostal do bezpečí. Přechodné bydliště najdou v jiné kočičí kavárně, která sídlí v Hirošimě. Úterní zemětřesení na ostrově Kjúšú nepřežilo nejméně 25 lidí. Záchranáři stále pátrají po uvězněných v troskách. Šance na nalezení přeživších se po dvou dnech ale snižují. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou také v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna. Po zbytek odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s teplotami do 36 až

0: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je poměrně hustý a silný. Kolony na obvyklých místech na Pražském okruhu, stále komplikace směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech. Tam řeší nehodu mimo jízdní pruhy, ale i tak je kvůli tomu kolona z plzeňské D5 se k Ořechu popojíždí asi půl hodiny. A dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu na 20 minut, také v Liberecké je zdržení od sjezdu na Zenklovu asi také na 20 minut. Plní se i magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Muzeem. Směrem do Holešovic je to kvůli opravám Hlávkova mostu delší. 20 minut se stojí od hlavního nádraží. Navíc na magistrále do Holešovic je i nehoda u Žitné. Tam se srazila dvě auta v prostředním pruhu a kolona je tak v Legerově od Rumunské na 10 minut. Stále je regulace průjezdu tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Klamovky, v Patočkově na Břevnově i v Povltavské od mostu Barikádníků. A silný provoz je také na spojkách vždy před Průmyslovou směrem na Černý most, zdržení od Spořilovské k Průmyslové na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pěkné odpoledne po 16. hodině ve čtvrtek 30. července. Pro někoho čtvrtek už je vlastně takový malý pátek, no a někdo to neřeší vůbec, protože jsou prázdniny a teprve jdou do poloviny. Takže celý měsíc srpen před námi a ještě 1,5 dne. No a kdo nás bude těšit svými hlasy? BB Rexa Fadeless. Benson Boone. I'm sorry I'm here. It's good to see your face. A právě teď Super High a Negative.

0: Metallica s námi na rádiu Praha v 16 hodin 18 minut. Nothing Else Matters, jedna z těch nejvýraznějších rokových romantických písní asi vůbec, alespoň pro mnohé z nás. Není bez zajímavosti, že takhle si ji můžeme užívat už od 20. dubna roku 1992, kdy poprvé vyšla. Napsal ji James Hetfield a napsal si ji tak jako pro sebe během turné v roce 1990, ale když ji slyšel Lars Ulrich, bubeník Metallica, tak ho v podstatě asi ukecal, aby tu píseň nahráli a použili ji na albu Metallica. No a určitě se tahle záležitost povedla. Mimochodem, kdybyste ji chtěli slyšet naživo, Metallica ji hraje na svých koncertech, tak nejbližší koncerty jsou v říjnu, jejich hned několik, ale jsou poměrně daleko od zdejších zemích. Jsou v Las Vegas 1., 3., 8., 10., 15. nebo 17. října, dál pak 22., 24. a tak dál. Takhle tedy Metallica na koncertech.
1: Na Šínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickým interiéry. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A Lukáš Miller nám řekne, jak je to právě teď s dopravou.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze je stále odpolední špička, silný provoz a nově komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu za výjezdem z tunelu Mrázovka, hromadná nehoda, 3 auta blokují levý pruh a regulují tak průjezd tunely Blanka, kolony jsou kvůli tomu v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo také v Povltavské od mostu barikádníků. Dopravu stále komplikuje také dlouhodobé omezení v Ekbelské, kolony jsou kvůli tomu jak v Liberecké, de facto od Bulovky až do Letňan, je to na 20 minut, stejně tak 20 minut se jede v koloně i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. Plní se stále magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Směrem do Holešovic je to kvůli opravám Hlávkova mostu. Tam se projíždí jedním pruhem. Je to asi na 20 minut koloné od nádraží. 15 minut se popojíždí pak také ve Vlzenově od Florence k muzeu. Silný provoz také na spojkách na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou. Směr Černý most je zdržení od Spořilovské k Průmyslové, delší asi na 15 minut. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště na D1. 25 minut postojíte od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů,

0: Benson Boone, s vámi je Rádio Praha, je 16.31, máme tu zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Nafta v Česku od minulého týdne zdražila o korunu 60 na průměrných 43 koruny a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta je tak teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5 centrech. Dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafaktory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. V úterý do Česka dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept. Španělská vláda zrušila národní stav nouze, zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá, oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Tamní hasiči se dál snaží zlikvidovat asi 10 lesních požárů a bojují také se 4 novými. Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice si ve švýcarském Montesenery vylepšila loňské stříbro. O zbytek odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami do 38 stupňů Celsia. Zítra se má ještě o stupeň oteplit a bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Večer se pak ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak vypadají teď silnice, nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou stále komplikace v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most za výjezdem z tunelu Mrázovka. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, musí tak regulovat průjezd tunely kvůli tomu. Kolony tak stále čekejte v Radlické, Plzeňské, Patočkově i po Vltavské ulici. Dopravu stále komplikuje dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, kvůli tomu jsou kolony v Novopatské z Černého mostu na 20 minut. 20 minut se jede pomalu také v Liberecké od Bulovky směrem do Letňan. Ucpaná je magistrála obou směrně mezi muzeem a Hlávkovým mostem, navíc směrem do Holešovic, opravují Hlávku v most, takže ty kolony jsou kvůli tomu od hlavního nádraží asi na 20 minut. Směrem na Jižní město se popojíždí 15 minut v úseku od Florence k muzeu. Silný provoz je také na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské na příjezdech k Europarku, směrem na Černý most je to zdržení před průmyslovou delší od Spořilovské na 15 minut. A na Pražském okruhu ucpaný směr z letiště na D1 od sjezdu na Plzeňskou D5 k Ořechu, tam čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. A s námi i Lenny Kravitz nebo Taylor Swift a také Jirka Štefl, který je přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Taylor Swift s námi na rádiu Praha je 16.45 a to je přesně čas pro Jirku Štefla a jeho pražské typy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Před Libeňským zámečkem se otevřelo letní kino. V pátek se tam můžete doslova ochladit a to díky legendární československé klasice S tebou mě baví svět. Komedie Marie Poledňákové tam začíná ve 21 hodin. Další projekce je na programu na sobotu, kdy se můžete s celou rodinou pobavit u pohádky S čerty nejsou žerty. Vstup do letního kina je zdarma. A zahrádky na Letné i tenhle pátek rozezní DJové, kteří vám zpříjemní západ slunce s výhledem na historické centrum Prahy. Tentokrát se můžete těšit na disco hudbu se špetkou funku a soulu. Začátek je v 18 hodin a hrát se tam bude až do 22. hodiny. V neděli pak na stejném místě bude taneční kurz salsy. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Pohled na silnice pro nás teď zprostředkuje taky Lukáš Miller. Lukáši?
2: Je to tak, hezké odpoledne a můj pohled říká, že stále máme komplikace v Dobřížské ulici směrem od tunelu k Barandovskému mostu. Za výjezdem z tunelu Mrázovka, hromadná nehoda, 3 auta blokují levý pruh, regulují tak průjezd tunely Blanka. Kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské od mostu Barikádníků. Provoz komplikuje také omezení ve Kbelské ulici, kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu zhruba na 20 minut, také v Liberecké je zdržení od sjezdu na Zenklovou asi na 20 minut. Stále ucpaná magistrála obousměrně, to mezi Hlávkovým mostem a Muzeem ve Vilzenově směrem do Holešovic, je tam omezení na Hlávkově mostě, je to vždy do jednoho pruhu a 20 minut se tak stojí od hlavního nádraží. Navíc na magistrále pak čekejte kolonu i ve Vilzenově k muzeu v opačném směru, to znamená směr Jižní město, kolona je od Florence. Silný provoz přetrvává na spojkách, tedy na Jižní i na Štěrboholské před Průmyslovou, směrem na Černý most je to zdržení od Spořilovské k Průmyslové o něco delší, asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

possessing karmic G-love thing.

0: 17. hodina, čas na další dnešní zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezké odpoledne.
1: Díky a vítám Petra Zajíčka, vystřídal Oldu Burdu, který už je na zasloužené cestě domů v tomhle vedru. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Lodě na Vltavě v Praze bude zásobovat pohonnými hmotami nový servisní tanker. Sucho kvůli vysokým teplotám postihne další části Česka. A zítra bude slunečno a vedro. Naměříme až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova anebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci tohoto měsíce, některé pokračují i v září.
3: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
4: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
3: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
5: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
3: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Na Vltavě v Praze ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun. Pokračuje jeho ředitel Lubomír Fojtu.
6: Je schopná poskytovat nezdaněnou naftu do velkých plavidel, zdaněnou naftu do malých plavidel, benzín, AdBlue, odebírat nádní vodu z plavidel, odebírat odpadní vody z plavidel.
1: Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
7: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
1: Podle Miroslava Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jisté, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24HU by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Maďarská atomová elektrárna vyrábí skoro polovinu elektřiny v zemi. Už během červnové vlny veder snižovala výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Jeho hladina od té doby by klesla na rekordní minima. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z úvodního utkání v Norsku si přivezli výhru 1-0. Naopak Jablonec musí nepříznivé skóre v odvetném zápase druhého předkola konferenční ligy otáčet. V Chorvatsku s Varaždínem před týdnem prohrál 2-3. Zápas se na severu Čech začne za necelou hodinu. Oba duely odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami mezi 22 a 20 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů.

0: výrazně regulovat průjezd tunely směr Barandovský most, takže kolony kvůli tomu jsou v Radlické od Motorletu, v Plzeňské na Smíchově od Kavalírky, stojí se chvíli i v Patočkově nebo také v Povltavské, tam se pomalu jede od Bulovky. Dopravu komplikuje také dlouhodobé omezení ve Kbelské, kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu asi na 20 minut do Kbelské a plní se i Liberecká ulice směr Letňany, a to od Bulovky k Kbelské je to na 20 minut. Ucpává se magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Muzeem, je to kvůli omezení jednak u Ječné ulice, takže kolona od Florence na 20 minut a 20 minut se stojí také směr Holešovice, a to od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě. A na Pražském okruhu čekejte kolony směrem z letiště na D1, přes půl hodiny naberete od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je muzika, kterou vám nabídneme po 17. hodině. Budou tady David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Nico Santos. A třeba Los Frecuencies. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha příjemné předposlední červencové odpoledne.

0: Máme v tuto chvíli už čas na další dopravní servis. Hned to tady bude, ještě předtím připomenu, co dnes můžete slyšet po 9. hodině večer. Tak máme tady čtvrtek a to znamená i o prázdninách, že tady bude náš pravidelný hudební speciál Praha žije. Tentokrát druhá část skvělého koncertu britského dua Pet Shop Boys v rámci jejich turné Dream World. To turné se zastavilo dokonce dvakrát i u nás v České republice. Poprvé to bylo v roce 2022 a ještě jednou v roce 2024, takže před 2 a 4 lety. Tak možná jste tam byli na jednom z těchto koncertů, tak si to připomeňte, tu skvělou atmosféru, a možná jste tam nebyli, tak vám nabízíme skvělé hity od skupiny Pet Shop Boys naživo. Dnes tedy po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. A teď už slibovaná doprava, aktualizaci má pro nás Lukáš Miller.
1: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále jsou komplikace. Teďka zejména v Dobřížské ulici směr Barandovský most za výjezdem z tunelu Mrázovka byla hromadná nehoda v levém pruhu. Ta už odjela, nepřekáží, nicméně nově. Tam je v pravém pruhu pro změnu nepojízdné osobní auto, které opět překáží, takže stále probíhá regulace průjezdu tunely Blanka. Kolony jsou tak v Radlické od Motorletu, v Plzeňské, tam se stojí od Kavalírky na Smíchově, plní se i Patočková nebo Povltavská od Bulovky. Dopravu stále komplikuje zúžení ve Kbelské ulici, to je dlouhodobě mezi Hloubětínem a Letňany, jezdí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou kvůli tomu jak v Liberecké od Bulovky na 20 minut, tak také v Novopatské z Černého mostu rovněž na čtvrt hodiny až 20 minut. Ucpává se magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Muzeem, je to vždy asi na 20 minut, jak před omezením u Hlávkova mostu, tak také před omezením u IP Pavlova. Silný provoz je pak také na jižní a Štěrboholské spojice před Průmyslovou směr Černý most, zdržení od Spořilovské asi na 15 minut. A na pražském okruhu jsou kolony z letiště na D1, 25 minut postojíte před sjezdem na Ořech od plzeňské D5-ky. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je půl šesté, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáz chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde v závěru života pobýval. Václav Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a vystupoval taky v Českém rozhlase. Česko bude mít v Sýrii po třech letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky, informuje o tom agentura SANA. Vítězslav Pivoňka od loňského ledna, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Tisíce většinou mladých Maročanů dnes pronikly do španělského autonomního města Ceuta, když ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli po souši. Informuje o tom deník El País, podle kterého španělští policisté takovému množství nedokázali čelit. Ceuta se potýká s větší migrační vlnou už několik dnů. Dnes starosta kvůli přílivu migrantů požádal o nasazení armády. Fotbalista Adam Kadlec stráví tuto sezónu na hostování v Mladé Boleslavi. Viktoria Plzeň, které 23-letý pravý obránce patří, o tom informovala na klubovém webu. 28-letý záložník Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za Bohemians 1905. Po přestupu z belgického Denderu podepsal smlouvu do června 2029. V Praze bude zítra jasno až polojasno s tropickými teplotami až mezi 37 a 39 stupni Celsia. K večeru bude přibývat oblačnosti, večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Noc na zítřek bude tropická s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz a komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu, kousek za tunelem Mrázovka, překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, regulují tak stále průjezd tunely, takže kolony jsou v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Kavalírky, postojíte také v Patočkově nebo i v Povltavské, tam jsou kolony od Bulovky. Provoz komplikuje omezení ve Kbelské ulici, fronty jsou v Novopatské z Černého mostu na 20 minut, stejně tak se 20 minut stojí i v Liberecké od Bulovky směrem do Letňan. Plní se i magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem kvůli omezení a IP Pavlova, také kvůli omezení je to vždy na 15 až 20 minut. Po pojíždí pak Zenklova ulice z Karlína směrem na Palmovku, zdržení 15 minut. 10 minut naberete i v Letenském tunelu obou směrně a také se ucpává spojovací ulice od Balabenky na Jarov, tam je to na 20 minut. A na Pražském okruhu stále kolony směrem na D1 od letiště, před sjezdem na Ořech se 25 minut stojí od plzeňské dálnice D5. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Celý týden mluvíme v rámci našeho seriálu o transplantacích a dárcovství. Za chvilku uslyšíte reportáž o záchraně školáka Marka, který onemocněl leukémií.

0: A dnes se v seriálu tohoto týdne přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost, zjistili z testů následně v nemocnici. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně. O 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým bráchou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že se to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl nebo jen tak, bohužel to bylo mnohem horší, než jsme se vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port. To jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostala hned první chemoterapii, lumbální funkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokol a viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, které ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty si tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 z 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotného jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se to úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, nebo to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, byl rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze postupně vrcholí odpolední špička, komplikace přetrvávají v Dobřížské ulici směr Barandovský most za výjezdem smrázovky z tunelů, stále překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, je u něj asistenční služba, ale projíždí se pouze 2 pruhy ze 3 a brzdí to provoz, takže musí regulovat průjezd tunely. Kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské, Patočkově, třeba i v Povltavské, tam se stojí od Bulovky v Troji. Provoz komplikuje stále i omezení ve Kbelské ulici, kvůli velké rekonstrukci se projíždí vždy jedním pruhem. Teď kolony jsou spíše směrem na sever Prahy, to znamená v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Plní se stále magistrála Vilzenova obou směrně mezi Muzeem a Hlávkovým mostem. Kvůli omezení je to vždy na 15 až 20 minut. Po pojíždí také Zenklova ulice z Karlína směrem na Palmovku, zdržení od Kauflandu asi 15 minut. 10 minut naberete v Letenském tunelu, hlavně směrem z centra na Letenské náměstí. Ucpává se i spojovací od Balabenky na Jarov, tamto zdržení skoro čtvrt hodiny. A na Pražském dopravním okruhu kolony z letiště na D1 25 minut postojíte od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Vinyl. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? Vinyl. To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Městský úřad nebo infocentrum v Praze 3 budou dnes a zítra kvůli horku otevřeny o hodinu déle. Do 3 let by měl v Praze na Zahradním městě vzniknout denní stacionář pro mladé lidi s postižením. Fotbalová Slavia při květnovém pražském derby podle ministerstva vnitra pochybila, vyvázne ale bez sankce. A také zítra bude slunečno s tropickými teplotami, naměříme až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí, případně v infocentru v Milešovské ulici. Úřady zavřou dnes a zítra až v 19 hodin. Uvedl to starosta 3. městské části Michal Vronský z TOP 09.
2: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
0: Lidé se budou moci ochladit třeba taky v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor je k dispozici na webu radnice Prahy 3. Na Zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budova by měla do 3 let stát v areálu mateřské školy. Stacionář nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem, říká spoluzakladatelka spolku Péče bez překážek Jarmila Nojvirtová.
3: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
0: Do skály na Slapské přehradě narazil vodní skútr. Jedno z dětí, které na něm jeli, záchranáři letecky dopravili do nemocnice v pražském Motole. Zbylé 2 pasažéry s lehkými zraněními odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru dospělý muž a 2 nezletilé dívky. Příčinu nárazu do skály policie vyšetřuje. Zvukové nahrávky animované série Prasátko Pepa zneužili autoři vietnamského dětského seriálu Wolfů. Rozhodl o tom londýnský soud, podle kterého musí vietnamští autoři do příštího týdne z online platform stáhnout svá videa. Tvůrci série o malém vlkovi Wolfuovi se hájili tím, že neoriginální audiostopu do videí bez jejich vědomí přidal externí dodavatel. Soud ale zvukové úryvky našel v desítkách videí v anglickém znění i v dalších jazykových verzích. Podle tvůrců Prasátka Pepy jsou si navíc postavičky v obou seriálech nápadně podobné i vizuálně. Ministerstvo vnitra neuloží fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně ani personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavii už dostatečně potrestala Ligová fotbalová asociace. Ta klubu uložila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
4: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
0: Řekl mluvčí ministerstva Adam Rezler. Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami mezi 22 a 20 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Lukáš Miller. Hezký podvečer, tak v Praze už vrcholí a slábne původně silný provoz. Komplikace ale přetrvávají. V Dobřížské ulici směr Barandovský most za výjezdem z tunelu Mrázovka nakládají na odtah nepojízdné osobní auto z pravého pruhu. Musí tak stále regulovat průjezd tunely směr Barandovský most, takže kolony zůstávají v Radlické, také v Plzeňské, Patočkově a po pojíždí i po Vltavská ulice, tam je kolona od Bulovky. Plní se magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a muzeem. To zdržení vždy kvůli omezení na Hlávkově mostě a také u IP Pavlova je na 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech směrem z letiště na D1 se asi 25 minut stojí v koloně od plzeňské D5. Směrem na letiště je ta kolona od sjezdu na Barandovasy na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
8: V dnešním pražském updateu nás naše létající redaktorka Monika seznámí s netradičními výslechovými asistenty. Snad mohu naznačit, že o lidi se nejedná. Další létající redaktorka Sabina nás zase zavede na natáčení filmu Lady Dermacol. A už za chvíli se dozvíte, kde vznikne nový denní stacionář, který rodičům může usnadnit péči o handicapované dítě. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Záhradním městě v Praze 10. Výstavbu připravuje městská část a magistrát. Podobných zařízení je v hlavním městě stále málo.
1: Rodinám, které by nový stacionář mohly využívat, pomáhá například Spolek rodičů péče bez překážek. Jeho členové se sami o handicapované děti starají. Podle spoluzakladatelky spolku Jarmily Neuwirthové se mladí lidé v takových zařízeních lépe socializují.
2: Mladí lidé jsou součástí kolektivu, mají možnost socializace a změny prostředí. Často je pobyt v denním stacionáři doplněn různými terapiemi, například muzikoterapií, fyzioterapií, kanisterapií nebo artterapií i pobytem venku.
1: Zatímco jsou děti přes den ve stacionáři, rodiče můžou jít do práce, nakoupit anebo si třeba jen odpočinout. Nový stacionář by měl vzniknout v areálu mateřské školy Chmelová. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Bruna Tropa ho budou moci využívat zejména rodiny z okolí.
3: Nový stacionář má zajistit odbornou péči a bezpečné prostředí pro klienty s kombinovaným postižením a zároveň přinést rodinám lepší dostupnost služeb. Projekt je plánován v souladu s komunitním plánováním a potřebami obyvatel Prahy 10.
1: Kapacity se pražský magistrát snaží navyšovat, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Před rokem jsme například otevřeli ve spolupráci s organizací Dobromysl nový denní stacionář v Lahovicích. Předtím jsme rozšířili kapacity denního centra Paprsek o nové prostory ve Volkovicích, kde poskytujeme také i pobytové a odlehčovací služby a v září otevřeme další stacionář na Opatově.
1: Praha 10 teď připravuje projektovou dokumentaci. Hlavní město se bude podílet na financování výstavby. Ta by mohla začít do 2 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze vrcholí odpolední špička, ale stále ještě jsou komplikace v Dobříšské ulici směrem k Barandovskému mostu za výjezdem z tunelu Mrázovka. Odtahují auto z pravého pruhu, nakládají ho na odtahovou službu aktuálně. Průjezd tunely tak stále ještě musí být regulován, no a kolony jsou kvůli tomu v Radlické od Motorletů, v Plzeňské od Kavalírky, stojí se i v Patočkově na Břevnově nebo také v Povltavské, tam je kolona od Bulovky. Plní se stále magistrála obou směrně mezi náměstím IP Pavlova a muzeem. Je to kvůli omezení, které je jak na IP Pavlova, tak také na Hlávkově mostě směr Holešovice, a to zdržení vždy 15 až 20 minut. A na Pražském okruhu kolony zejména směrem z letiště na D1 25 minut postojíte od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Před několika dny začalo natáčení celovečerního filmu Lady Dermacol. Snímek, který je inspirovaný skutečným životním příběhem Olgy Knoblochové, ženy, která stála u zrodu legendárního krycího make-upu a která se emancipovala v době, kdy to bylo spíš cizí slovo. Přímo na natáčecí plac se vydala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Tak bys si to prolížel, jo? Ale trošičku, kdyby se znám jako...
3: Nehraju tady příliš pozitivní figuru pro ten příběh, hlavně pro tu hlavní hrdinku a pro celou tu rodinu vlastně. Hraju Jiřího Knoblocha, což byl manžel, Lady Dermacol, první manžel a to manželství nebylo úplně šťastné a hraju tady, nevím, jestli můžu použít to slovo, ale ono se to jako nedá líp, jako říct, to... hraju takovou svini, takovou jako dobrou, poctivou svini. Ale i ta svině musí být poličtěná trošku a my se snažíme tady na tom prostoru s panem režisérem a kolegama jako přijít na to, proč je to svině. Protože jako svině se nerodí sama o sobě, ona vzniká v průběhu života. Tak jsme se snažili dneska, ale i včera vlastně hledat ty motivace, proč se tak chová. No?
4: Tak když si vybavíte z toho filmového placu ty konkrétní poličtěné momenty, které to byly. Třeba teď jste natáčeli nebo natáčíte dneska scénu situaci o Vánocích.
3: My se snažíme vždycky do těch situací jako dostat to napětí, protože mezi těma lidma, mezi těmi manželi je napětí. My ho tam musíme jako pro toho diváka budovat, aby bylo uvěřitelné, co se pak stane. Ale já se to snažím třeba občas skrze ty děti hrát tu lidskost. A hlavně se to snažíme pojmenovávat, ten jeho problém, nebo jak se tomu říká, skrze jeho matku. Protože tam funguje něco jako takový mateřský komplex, nebo nevím, jestli se tomu takhle přesně říká. Ale my vlastně objevujeme a zjišťujeme, nebo jsme už zjistili, že ten Jiří Knobloch, ta postava, kterou hraju já, je silně negativně ovlivněná mámou. A což je pro mě jako pro herce strašně jako důležité vědět, protože když máme scény s paní Mihulovou, tak to tam můžeme jako nějakým způsobem dostat úplně v niancích, v pohledech, v malých gestech, v nějakém napětí, abychom pochopili, že ten syn je poměrně hodně ovlivňován tou mámou a má s ní jako nezdravý respekt, možná strach. No a ten se pak promítá do jeho partnerského vztahu. No.
4: Do hlavní role Olgy Knoblochové obsadili tvůrci herečku Mareku Šopovskou.
5: Myslím, že jsem jí docela dokázala pochopit, tu postavu. A je to prostě žena, která má rodinu, ale zároveň má nějaký svoje sny osobní a nechce rezignovat na to, co chce v životě dokázat a snad se jí to podaří.
4: Jaký je Štěpán Kozub v roli vašeho manžela?
5: Tak před kamerou je naprosto dokonalý, za kamerou mě neustále rozesmívá samozřejmě nějakýma svýma fórkama, ale to super, s ním baví nás to moc. Teda mě, nevím jak jeho, ale doufám, že taky.
4: Pro potřeby natáčení vznikly stovky dobových kostýmů a štáb během necelého měsíce vystřídá nespočet lokací. Před kamerou se v dalších rolích objeví třeba Martin Hofman, Alena Mihulová nebo Michal Dlouhý. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: Je přesně 6:30, čas v pražském updateu na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v Praze 8 zemřel dnes brzo ráno řidič předjíždějícího automobilu. Motocyklista utrpěl těžké zranění. Tramvaj po srážce vykolejila. Nehoda se stala po 6. hodině. Motocyklistovi poskytl první pomoc policista, který jel do práce. Kvůli nehodě byl zhruba 2 hodiny omezený provoz tramvajových linek 3, 10 a 24. Na Vltavě v Praze ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun. Tankovat z ní můžou velká i malá plavidla a může také odebírat jejich odpadní vodu. Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení holubů by mohla zabránit antikoncepce. Vhodná látka ale není v Česku zatím schválená. V pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Asi 100 lidí, kteří dosud příspěvek nevyužili, bude mít poslední možnost zítra. Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení. Novinářům to dnes řekl mluvčí zoo Filip Mašek. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Zítra bude v Praze jasno až polojasno s tropickými teplotami až mezi 37 a 39 stupni Celsia. K večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je situace v pražské dopravě, popíše Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze se ten provoz i nadále sklidňuje. Třeba lepší situace je v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu. Za výjezdem z tunelu Mrázovka už nepojízdné auto odklidili, průjezd tunely tak obnovili a kolony v Radlické, Plzeňské i Povltavské se postupně rozjíždí a zkracují. Plní se stále magistrála, a to obou směrně kvůli omezení. Na Hlávkově mostě směr do Holešovic zdržení od Florence 10 minut, směrem na Jižní město provoz blokuje omezení, které je na náměstí IP Pavlova. Tam je kolona od hlavního nádraží také asi na 10 minut. Na pražském okruhu poměrně velké zdržení směrem z letiště na D1, kolona je z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, je to asi na 20 minut a stále silnější provoz a nárazové kolony jsou třeba i na Štěrboholské spojce od Běchovic Průmyslové nebo také v Novopatské z Černého mostu do omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Botox první, ale naposledy po 8.

0: a 12 dalších top hitů.
1: Hit týdne.
0: To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
1: na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli po 9.
2: praha.rozhlas.cz.
0: Hit

0: Máme 30. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
4: Jeho jízda byla impozantní.
6: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
4: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
5: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
4: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
5: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
4: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
1: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský
1: update. U policejního výslechu lidí, kteří se stali součástí trestního řízení, může nově pomáhat výslechový asistent. Jde o speciálně vycvičeného psa, který má vyslíchanému pomáhat. Více zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Ta myšlenka vznikla pomoct lidem, kteří k nám přicházejí a je potřeba je vyslechnout, ať už se to týká fakt malých dětí anebo osob, které mají nějakou specifickou potřebu, zdravotní problém. Obecně to byla jenom snaha o to jim to tady ulehčit.
3: Představila mi myšlenku projektu hlavní tvůrkyně vyšetřovatelka kapitánka Markéta Doležalová. Pes je takovým mostem, který otevírá cestu komunikace v procesu trestního řízení.
2: Ten pes tam vlastně funguje jako takový uzemňovač emocí, sklidňující prvek, takové pojítko mezi tím člověkem a policií, kdy my se tady kolikrát vlastně potkáváme úplně poprvé, ale to zvíře tu bariéru tak nějak jako přirozeně zboří.
4: Jaký ten pejsek musí být?
5: Preferujeme, aby byl spíš dospělý. Myslíme si, že ta životní zkušenost tam u toho zvířete prostě musí být, protože potřebujeme, aby byl i emočně stabilní, odolnější vůči stresu a to většinou udělá život. Jinak nepreferujeme zásadně konkrétní plemena, spíš je to o povahových rysech. Jakýkoliv pes, který má obecně vřelý vztah k člověku a umí i sám si najít svůj vlastní klid, tak to je za nás pes, který se na to hodí.
3: Vysvětlila mi Helena Pozničková-Hejzlarová, která má trénink výslechových asistentů na starost. Cílem je vytvořit bezpečné a empatické prostředí, aby pro vyslýchané bylo snazší sdílet s komisaři vše, i to nejbolestivější.
2: Chceme, aby ten výkon nenarušoval, neměl by se tam projevovat nějak hlasitě, rozhodně by ten pejsek neměl chtít tu místnost opustit, protože ho tam potřebujeme. Ten pejsek by si měl umět s tou emocí poradit tak, aby to vyřešil a současně u toho úkonu zůstal. To znamená nejlépe, pokud mu něco vadí, tak aby si odešel na to svoje bezpečné místo. A nebo naopak, pokud ta emoce je pro něj snesitelná, ten pejsek se nabídne tomu člověku k tomu, aby s ním interagoval a tu emoci si díky tomu kontaktu s pejskem lépe zpracoval, tak to je to žádoucí chování, které mi od pejska očekáváme.
3: Ze svého psa udělala výslechového asistenta i paní Ivana. Zajímalo mě, jak byl pro ně náročný výcvik.
6: Nebyl kvůli jeho povaze, nicméně byl docela podrobný, takže ten výcvik jsme osvojili podle mě kolem 3/4 roku. Nejenom těmi semináři, ale hlavně tím nějakým domácím i vlastně skupinovým cvičením, tak bylo to opravdu podrobné.
3: S nápadem mít tým vytrénovaných psů v rámci trestního řízení jsme první na světě. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze se i nadále ta doprava sklidňuje. Lepší situace je třeba v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu za výjezdem z tunelu Mrázovka. Tam stálo nepojízdné auto, to už ale nepřekáží, bylo odtaženo, takže průjezd tunel je obnovený a také kolony se zkrátily. De facto teď už pouze menší zdržení je v Radlické ulici právě před výjezdem do tunelu Mrázovka. Plní se stále ještě magistrála, konkrétně směrem do Holešovic. Kvůli omezení na Hlávkově mostě se 10 minut jede v koloně od Florence, v opačném směru směrem na Jižní město. Kolony jsou teď nesouvislé, začínají u křižovatky Bulhar, pokračují přes omezení u hlavního nádraží až do zúžení na IP Pavlova, je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu stále pomalý provoz směrem z letiště na D1 asi 25 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. A silný provoz a nárazové kolony pak jsou třeba i na Štěrboholské spojice Průmyslové nebo také v Novopatské směrem do Kbelské ulice. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A teď pojďme k počasí. Horko, horko, horko. Ano, čeká nás tropická noc a zítra nejteplejší den týdne. Takže bude jasno až polojasno, noční teploty 22 až 20 stupňů Celsia a zítřejší nejvyšší denní 37 až 39 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik na rádiu Praha kapela, která si s námi v poslední době trošku zahrává. Faith No More na počátku tohoto roku dal jasně najevo, že definitivně končí a že přesto vlak nejede. Odmlčeli se opravdu, ale teď se zase probleskávají zprávy, že se mají vrátit na koncertní pody. A když se podíváte jako já na jejich oficiální webové stránky, tak opravdu už tam mají první koncerty v Austrálii a na Novém Zélandu začátkem příštího roku vyplánované. Tak, tolik Faith No More, teď už ale Mirek a Sam, jsou tady zprávy. Mirku, hezký podvečer nebo večer.
1: No, jak se to vezme, každopádně díky, že nás posloucháte.
2: V Česku hrozí kvůli vedru šíření požárů. Na řadě míst zavádějí zákaz rozdělávání ohně. Od dneška platí v Praze. Silničáři budou Břežanské údolí na jihu Prahy opravovat déle. Úsek by měl být průjezdný až na jaře příštího roku. Čecha obviněného z podvodů za desítky milionů korun vypátrali kriminalisté ve Španělsku. Hrozí mu až 10 let vězení. A zítra bude slunečno a vedro. Naměříme až 39 stupňů.
3: Rádio Praha. Právě.
2: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Dnes začal tento zákaz platit v Praze. Od zítřka nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj. Varování meteorologů před možným vznikem a šířením požárů platí na většině území republiky. Největší riziko bude od zítřka právě v plzeňském kraji a taky v části Jižní Moravy a Vysočiny. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví až na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace vznikly při sanování skal. Práce podle hlavního stavby vedoucího Jana Pípala komplikuje i to, že cesta v Břežanském údolí je poměrně úzká.
4: Ve špičce, když tady byly velké těžební stroje, tak se tady pohybovalo 20-30 kusů těžké techniky. Do toho špičkách se tady pohybuje až ke stovce pracovníků, to znamená, že ta logistika je tady opravdu asi to nejnáročnější.
2: Středočeský kraj jedná se stavební firmou o otevření úseku v provizorním režimu ještě na konci letošního roku. Čecha obžalovaného z podvodných obchodů s pohonnými hmotami dopadli kriminalisté ve Španělsku. V minulosti podle nich v Česku způsobil škodu za více než 50 milionů korun. Po muži pátrali pražští detektivové, policie na něj vydala evropský zatykač. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.
5: Celá extradice ze Španělska musela být ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl chtít někdo ublížit. Na pražském letišti si ho převzali kriminalisté se speciální jednotkou cizinecké policie, kteří ho společně převezli do vazební věznice.
2: Tisíce většinou mladých Maročanů dnes pronikli do španělského autonomního města Ceuta, když ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli po souši, informuje o tom deník El País. Španělští policisté podle něj takovému množství nedokázali čelit. Ceuta se potýká s větší migrační vlnou už několik dnů a její starosta Juan Jesús Vivas kvůli tomu tento týden požádal španělskou vládu o vyhlášení stavu národní nouze. Dnes k tomu ještě požádal o nasazení armády. Členské státy Evropské fotbalové unie se na mimořádném zasedání dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiálním webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně Fotbalové asociace České republiky. Evropské reprezentace se nebudou účastnit žádných soutěží FIFA, dokud Mezinárodní federace nezaručí, že úvahy o prodeji práv soukromým investorům navždy vyloučí. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami mezi 22 a 20 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru začne přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak na Pražském okruhu čekejte nově komplikace směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru. Stojí auto po menším požáru v odstavném a částečně i v pravém pruhu. Pomalej se kvůli tomu jede od Lochkovského tunelu, zdržení směr letiště asi 10 minut. Na Pražském okruhu pak jsou kolony také v opačném směru, to znamená z letiště na D1, stále asi 20 minut se popojíždí od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, je to pouze provozem bez nehod. Komplikace jsou nově i na jižní spojice směr Černý most, kousek za výjezdem z Barrandovského mostu, za sjezdem na Braník se srazila 3 auta v pravém pruhu, kolona je už z Barrandovského mostu na 10 minut. A stále se plní magistrála, kolony jsou teď hlavně směrem na jižní město, od Bulhara do omezení u IP Pavlova, celkově asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Tak to byly britští Erasure na rádiu Praha. Teď už k současným teplotám. Opět se nám vrátily tropické dny i noci teď tedy. Na pátek už zase mají být teploty, alespoň tedy v Praze a okolí nad 20 stupni Celsia, takže je to samozřejmě náročné pro všechny. Ale jsou profese, pro které je to vedro ještě hůř snesitelné. Jsou to většinou profese, které jsou fyzicky náročnější, anebo pro lidi tam, kde nemají a nemohou použít klimatizaci. A své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Vinyl. Každé pondělí na rádiu Praha. Na rádiu Praha.
7: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Vinyl. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? Vinyl. To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Tak to byl Radiohead na Rádiu Praha a 7:55 večerní. Už jsem tady, abych připomněl naše hlasování na Facebooku Rádia Praha. Je to hlasování do pořadu Vinyl, jediný hudební speciál týdne, který právě vy svým hlasováním ovlivňujete, a vždy v pondělí se ho můžete naladit po 9:00 večerní. No a kdo tentokrát bojuje o vaše hlasy na Facebooku? Tak jsou to dvě kapely, a jedna je americká, druhá je britská, takže koho nakonec budeme hrát? The Killers, to je jedna volba, a jejich album Battleborn, anebo britští Arctic Monkeys, a tady to je album AM. Tak která kapela, které album se vám víc pozdává, které byste raději slyšeli příští pondělí, to už bude srpen, 3. srpna večer po 21:00. The Killers nebo Arctic Monkeys? Koukal jsem se před malou chvílí na vaše hlasování a zatím to vypadá tak, že docela zásadně vedou The Killers, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ještě před sebou máte na hlasování dost času, jako vždy skončí až v pondělí ve 12:00.

0: Tak to byl Tiger z Walesu, Tom Jones na Rádiu Praha. Teď už metropolitní typy, které připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Před Libeňským zámečkem se otevřelo letní kino. V pátek se tam můžete doslova ochladit, a to díky legendární československé klasice S tebou mě baví svět. Komedie Marie Poledňákové tam začíná ve 21 hodin. Další projekce je na programu na sobotu, kdy se můžete s celou rodinou pobavit u pohádky S čerty nejsou žerty. Vstup do letního kina je zdarma. A zahrádky na Letné i tenhle pátek rozezní DJové, kteří vám zpříjemní západ slunce s výhledem na historické centrum Prahy. Tentokrát se můžete těšit na disco hudbu se špetkou funku a soulu. Začátek je v 18 hodin a hrát se tam bude až do 22. hodiny. V neděli pak na stejném místě bude taneční kurz salsy. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak to byly David Guetta a Sia na Rádio Praha. Teď jsou tady zprávy na 20. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení ze včerejší dodávky lidé hned rozebrali. Praha nechá pro jistotu zbourat dvě další obří betonové plastiky u Barrandovského mostu. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Zhoršující se situaci naopak hlásí jižní oblasti Řecka. A taky zítra bude slunečno s tropickými teplotami. Naměříme až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V českých lékárnách dál chybí lék Tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj včera z Dánska dorazila dodávka tisíce balení, ta ale lidé rychle rozebrali. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech.
2: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
0: Na většině měřících stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni, Bolevci a na Mikulce a taky v Rokycanech. Rekordní teploty dnes hlásilo 114 z celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní vedro bude v Česku i zítra. O víkendu by se mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. Praha nechá pro jistotu zbourat dvě rozměrné betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně nebo Vana pro hrocha. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala 17. července při zřícení betonové plastiky Rovnováha, potvrdil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Technická správa komunikací před odstraněním betonových plastik, které zastřešují schodiště u Barrandovského mostu, zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav, informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departementu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
3: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas.
0: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovou Slavií kvůli výtržnostem při květnovém pražském derby se Spartou. Úřad dnes oznámil, že během řízení zjistil závažná pochybení, kterých se klub dopustil při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospěl ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami mezi 22 a 20 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 37 až 39 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě stručně z dopravy po 20. hodině, tak provoz už je většinou bezproblémový. Pozor si dávejte na Pražském okruhu směr Ruzyně za sjezdem na Barrandov. Ještě se tam dořešují následky požáru, je to 17. kilometr. Auto už je ale mimo jízdní pruhy v nějakém dopravním omezení se značením, takže tady už by se kolona měla momentálně rozjíždět. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Kygo, Khalid a Griffin.

0: Dovedete si představit, jak probíhá taková dovolená naplánovaná jako zátěžová zkouška manželské dvojice v krizi? Vidět to můžete v novoletní komedii Dovolená v českém ráji. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Manželství Milana a Týny se po letech soužití proměnilo v sérii nedorozumění. Dokážou se pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu.
2: Tak si to udělej sám. Všechno musí být tu na tebe.
1: Jenže právě dovolenou si každý z nich představoval úplně jinak. A navíc zjišťují, že si sebou zabalili i všechny problémy, které chtěli nechat doma. Příjezd do typického kempu v českém ráji se tak stane pro oba spíš než odpočinkem zátěžovou zkoušku.
3: Tohle je takový vočko kovový, do toho zasunu škutičku.
2: Tady jenom látkový, nevidím kovovýho nic.
3: Musí tam být kovová tyčka.
2: Není tu kovová tyčka.
1: Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšený z představy s paní pod Širákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře. Už od příjezdu se i zdánlivě obyčejné věci mění v komické katastrofy. Pak se ale na hradě trošky rozhodnou zkusit něco úplně jiného. Být chvíli od sebe. A díky tomu najednou zjišťují, co je v životě opravdu důležité.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
5: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
1: Režisér Adam Koloman Rybanský do hlavních rolí komedie Dovolená v českém ráji vybral držitele českých lvů Tomáše Jeřábka a Magdalenu Borovou. Hvězdně obsazené jsou i vedlejší role, kde mimo jiné uvidíte Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka nebo Pavla Nového. Natáčelo se na ikonických místech českého ráje, mezi jinými na zřícenině hradu Trosky nebo v tremské osadě El Toro.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
9: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
10: Rok je náš.
11: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
10: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla Beyoncé na Rádiu Praha, no a už za půl hodiny, zhruba za 32 minut, abych byl úplně přesný, tak tady bude náš pravidelný hudební speciál na čtvrteční večer, a to Praha žije. Tentokrát druhá část skvělého koncertu londýnského dua Pet Shop Boys, tedy kapela, která už od 80. let dělá radost svými hity, a jejich poslední turné se jmenovalo Dream World. Zastavilo se také v České republice dokonce ne dvakrát, před 4 a před 2 lety, takže si právě tento koncert připomeneme, jeho druhou část tady, protože první už jste slyšeli minulý čtvrtek. Po 21. hodině Praha žije z Pet Shop Boys.

0: Malé lodě budou moci bezpečněji proplout přes přehradu Štěchovice na Vltavské kaskádě u Prahy. Při čekání před plavební komorou je zatím kapitáni neměli kde uvázat. Kvůli tomu tam dělníci na jedné straně vybudovali molo. V opačném směru musí ještě kvůli ukotvení lodi postavit železobetonovou zeď.
1: Plavební komoře Štěchovice je loď a z komory se vypouští voda. Plavidla zde překonávají rozdíl až 20 metrů.
2: Ty vrata jsou jedny z nejvyšších, které můžete v Evropě vidět.
1: Říká stavbyvedoucí Martin Blažek.
2: Kapitán, když připluje plavební komoře, bude moci počkat na tom čekacím stání, kde se uváže a nebude muset kroužit mezi tím, co se komora připravuje. Horní čekací stání je na klidné vodě, tam je plovoucí molo. Dolní stání je navrženo jako železobetonová zeď, obložená kamenem.
1: Ředitelství vodních cest v posledních letech už na Vltavě několik čekacích stání vybudovalo. Podle zástupce ředitele a vedoucího oddělení strategických projektů Jana Bukovského jsou ve Štěchovicích těžší podmínky pro stavbu.
3: Čekací stání v dolní vodě je stavebně podstatně náročnější. Přímo na výjezd do plavební komory navazuje skalnatý svah. Tam práce ještě probíhají.
1: Vysvětluje, že zejména v dolní vodě se můžou lodě dostat do nebezpečných situací.
3: Břeh je prudký, kamenitý a také v proudu řeky dochází k velkým rychlostem proudění, zejména když běží vodní elektrárna ve Štěchovicích, takže situace byla někdy složitá až nebezpečná.
1: Obě čekací stání bude spravovat státní podnik Povodí Vltavy, potvrzuje mluvčí organizace Pavlína Mertl.
4: Správa nového zařízení bude spočívat především v zajištění bezpečného provozu. Nové čekací stání přispěje k bezpečnějšímu stání lodí při čekání na proplavení.
1: Všechny stavební práce by měly skončit na konci roku. Celkové náklady jsou zhruba 75 milionů korun. Ze Štěchovic Dominik Kučera, Český rozhlas. Topíte.

0: 21. hodina je tady, samozřejmě další zprávy jsou už připravené a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký večer.
1: Díky Petře, hezký večer. I církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Pražský dopravní podnik kvůli rekonstrukci dočasně přesunul autobusovou zastávku Zálesí v Krči. Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. V Praze bude zítra slunečno a vedro. Naměříme až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství vyšetřuje kromě policie i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
1: Podle Stanislava Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové práce potrvají asi 3 dny.
4: Zastávku jsme pro 8 autobusových linek přesunuli asi o 150 metrů zpět za křižovatku s ulicí Štúrova. Linka číslo 904 jezdí přes stávající zastávku linky číslo 215.
1: Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
1: Zákaz rozdělávání ohňů, ale i kouření nebo používání pyrotechniky na rizikových místech od dneška platí v Praze. Maďarsko kvůli rekordně nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Stane se tak dnes nebo v průběhu zítřka, oznámil to premiér Péter Maďar. Podle jeho slov to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Maďarská atomová elektrárna Paks vyrábí skoro polovinu elektřiny v zemi. Už během červnové vlny veder snižovala výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou využívá k chlazení reaktoru. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. V domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždin 2-0 a otočili tak stav dvojzápasu po úvodní venkovní prohře 2-3. Chorvaté si ve 29. minutě dali vlastní gól a rozhodující trefu si po změně stran připsal Dušan Pavlovič. Hradec Králové postoupil do třetího předkola evropské ligy, když i doma porazil norské Tromze, tentokrát 3-1. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická, s nejnižšími teplotami mezi 22 a 20 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů.

0: Dobrý čtvrteční večer, tady je Rádio Praha a další živá muzika. Dnes budeme pokračovat se zatím poslední koncertní šňůrou britské dvojice Pet Shop Boys. S tou vyjeli po covidové pauze v roce 2022 a dvakrát svou návštěvou poctili i Prahu. Tady mají hodně fandů už od 80. let, ale kde nemají. Za svoji kariéru prodali po celém světě přes 50 milionů desek a ta kariéra trvá od roku 1981, kdy se Neil Tennant a Chris Lowe potkali v obchodě s elektronikou na King's Road v Londýně a jejich setkání se uskutečnilo přesně 19. srpna. Zjistili tehdy, že oba mají stejnou zálibu pro taneční muziku a začali psát. Jejich úspěšnou kariéru odstartovala píseň Western Girls, a to hned dvakrát. Nejdřív ji nahráli s producentem Bobby Orlandem v roce 1984. Trošku se chytla v Belgii, Francii a v kalifornských klubech. Když ji nahráli se Stevenem Hagem o rok později, to už byla jiná káva. Úspěch Western Girls následovalo v top 10 britské hit parády jenom tam dalších 21 hitů. A to se potom setlist koncertu dává dohromady jedna báseň. A turné Dream World je sestaveno jen z těch největších hitů. Na dvou CD vyšlo na konci února 2026 a oba disky jsou přímo nabušené tím nejlepším. První byl skvělý, ten druhý bude ještě gradovat, tak si to užijte. Dream World, dvojice Pet Shop Boys podruhé na Praze, právě začíná.
1: Rádio Praha žije.

Praha žije.

0: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live.
1: Rádio Praha žije.

glorious Friday evening with us. We'd like to do one more song.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: je 22 hodin. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě posílat přihlášky na některé fakulty. Vodní skútr na Slapech narazil odpoledne do skály. Dospělý muž a dvě nezletilé dívky skončili v nemocnicích. NATO a Polsko kvůli průniku rakety do východního Polska aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. A taky zítra bude slunečno s tropickými teplotami, vystoupí až k 39 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
2: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínů podání přihlášek.
3: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
2: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
4: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
2: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Do skály na Slapské přehradě dnes odpoledne narazil vodní skútr. Podle policejní mluvčí Vlasy Suchánkové na něm jeli dospělý muž a dvě nezletilé dívky. Jedna z dívek utrpěla středně těžké zranění a záchranáři ji letecky dopravili do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními odvezli do příbramské nemocnice. Uvedl to mluvčí záchranné služby Marek Hillebrand. Příčinu nehody policie vyšetřuje. Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
5: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
6: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
7: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
6: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Český rozhlas.
0: Českou fotbalovou reprezentaci pravděpodobně poprvé v historii povede cizinec. Z pražského Strahova dnes odpoledne přišla novinářům pozvánka na zítřejší mimořádnou tiskovou konferenci. Fotbalová asociace České republiky na ní podle očekávání zřejmě představí nástupce Miroslava Koupka. Podle spekulací by jim měl být úspěšný španělský trenér Santi Denia. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami kolem 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, k večeru začne přibývat oblačnosti a večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na tropických 37 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
2: Botox první, ale naposledy po osmé. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choosing Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
3: na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo zase v neděli po deváté.
4: praha.rozhlas.cz.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodila se ve Znojmě, vystudovala DAMU, hrála na mnoha divadelních jevištích i v řadě televizních seriálů. Kromě toho napsala několik knih a vrhla se i na poezii. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Danzingerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeně dnes přišla herečka, tanečnice a také spisovatelka a básnířka Marta Danzingerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se postupně dostaneme ke všem těm profesím, které já jsem teď vyjmenovala. Ale vy mi vlastně povězte, čím teď aktuálně nejvíc žijete. Co vás naplňuje? Ze všeho nejvíc. Ještě maminku jsem zapomněla.
2: No. Maminka, no tak to je právě zrovna teďka to, co mě naplňuje nejvíc, protože já mám konečně po nějaké době volno, udělala jsem si takový cílený volný podzim a věnuju se vlastně hodně svýmu odpočinku a tomu, že můžu tak nějak se synem trávit i jiný čas, než takový ten v tom schonu a z bodu A do bodu B, ale že si třeba jako užíváme. I včera jsme byli na tanečním představení, minulý týden jsme byli tak taky na představení na Malém princi, takže je to takový, že jako si užívám ten čas, že mám na to prostor.
1: Tak po tom loňském podzimu, kdy jste tancovala ve Stardance, se tomu až tak úplně nedívám.
2: Je to tak, možná mu trošku kompenzuju tady tenhle ten podzim.
1: Tak si to nahrazujete teď po roce. Povězte mi, co vás víc naplňuje? Seriály, kamera, divadlo, co je vaší největší srdcovkou, hereckou?
2: Tak hereckou srdcovkou, když půjdeme čistě po tom herectví, tak je to divadlo. To mě jako opravdu tu energii vrací hodně. Odehrát si ten kontinuální příběh, protože ono je to něco jiného než před tou kamerou. Tam vám to pořád někdo trhá, tam vlastně, že ten příběh nehrajete od začátku do konce. Takže je to divadlo a taková ta nějaká jako týmovost v tom divadle, to je vždycky to, co mě nejvíc. Já vlastně si kolikrát říkám, že mi úplně jedno, jestli je to před kamerou, nebo jestli je to divadlo, nebo jestli hrajeme pro děti na táboře, ale jako je důležitý, s kým hraju a co je to za lidi, jaký jsou to hráči, a to je potom vlastně už úplně jedno, kde to je.
1: Vy už jste to trošku nakousla, že v tom divadle přeci jenom hrajete ten příběh tak, jak je, bez toho zastavování, kdežto film, seriál se točí na přeskáčku. Je pro vás i proto třeba i ta příprava jiná, náročnější, rozdílná na ty role, které potom hrajete?
2: Jo, tak na to natáčení ta příprava je vyloženě taková fakt jako technická. Tam jde o ten text, který se člověk musí předtím naučit, aby potom vlastně byl schopný, když už je ten jeho čas, podat ten nejlepší výkon. V tom divadle už ten text někde v hlavě je. My vlastně jsme zvyklí nosit ty texty tam několik let. A jak se to představení spustí, jak se zapne celá ta fyzická paměť toho, kde teďka jsme, v jaké situaci, tak vlastně ten text začne sám o sobě naskakovat. Takže ta příprava a na to natáčení si myslím, že je taková techničtější a do toho divadla je to o takové jako koncentraci teď tady zapomenout na okolní svět a zahrát úplně jiný příběh.
1: Říkal mi tu před časem jeden herec, že byl svého času trošku přepracovaný a stávalo se mu, že na tom jevišti jel tak trošku na autopilota, že hrál právě, jak to měl naučené a pak si najednou uvědomil, ha, já jsem tady, já hraju. Stává se vám to někdy, že jste opravdu jako ten automat a vlastně jo, to skoro nevnímáte?
2: Jasně, jsou představení, které třeba strávíte v nějaký šílený únavě, přesně třeba po natáčecím dni, kdy to je opravdu náročný po 10 hodinách na place ještě hrát divadlo. Tak to musím se přiznat, že občas ten autopilot mě taky navštíví, ale vlastně to nemám ráda, no. Vždycky, když se to stane, tak si říkám, ach jo, dneska tam nebylo to něco, co jsem tomu mohla dát navíc. Já nevím, jestli to úplně ten divák může, jako jestli by to rozeznal, jo, jako kdyby viděl představení dvakrát to stejný, kdy to byl autopilot a kdy ne. A já si myslím, že jo, že prostě je důležitý tam to něco navíc dát, ale samozřejmě ten autopilot, proč ne, že jo, potřebuji si někdy trošku odpočinout.
1: Říká Marta Danzingerová.

0: Měla jste nějakou roli, která vám dala opravdu hodně zabrat? Až vy těch rolí máte za sebou hodně. Už jste hrála policistku, princeznu, Shakespeareovi, všechno možné. Máte obrovský rozptyl.
1: No já si myslím, že nejvíc zabrat mě asi dali ty role v těch začátcích, protože vlastně člověk do toho dává mnohem víc nějaký energie, stresový třeba, nebo nervozity, která tam nepatří, nemá tolik ještě nadhled, neví, že vlastně i ten klid mu může dost dopomoct do toho výkonu, aby byl nakonec lepší. Takže asi úplně ty počáteční role mě dali nejvíc zabrat, i když třeba nebyly tak náročný. Jo? Nevím, jestli se dá takhle poměřovat náročnost z těch rolí. A teďka třeba v současnosti mám roli v inscenaci Hedda Gabler na ostrov v Činoherním klubu, to mám moc ráda, to mám takovou teďka, nebo novinku, ono my jsme měli před rokem premiéru v březnu, takže ještě to není ani rok. A to je taková ta role, která mi dá opravdu zabrat tam jako v tu chvíli, že končím taková vyčerpaná, vyflusnutá, nedokážu moc odpovědět na základní otázky.
0: Úplně vás to táhne.
1: Jo, je to, tohle je opravdu taková náročná koncentrace.
0: Je pro vás na druhou stranu to bytí v té roli i takovou pomůckou? Já jsem někdy zaznamenala vaše věty o tom, že jste opravdu jakoby zvyklá být v té roli, že i třeba v tom zmiňovaném Stardance, v té taneční soutěži, jste si vymýšlela role pro ty jednotlivé tance, aby jste tam nemusela být jakoby sama za sebe.
1: Jo, jasně, je to takový trošku únik, ono to třeba jde krásně vidět na té únavě. Když jsem hodně unavená, tak vlastně vstoupím do té role, která ale unavená není, která je energická, nevím, nějaká třeba komedie, kde ta postava je energická, on vás to opravdu z té únavy jako dostane, z té vaší vlastní, protože přepnete do myšlení úplně jiného člověka v tu chvíli. Takže já jsem si i během toho Stardance tam dávala takový trošku zástupný, než je vyloženě role, spíš bych řekla žánry. Jo, spíš takový jako typy, že samozřejmě, když to byla veselá čača, tak jsem si dovedla představit, jako v jakém představení by to třeba jako by mohlo být tenhle ten tanec. A je mi to asi příjemnější, no, než vystupovat třeba, já vždycky obdivuju hrozně moderátory, protože to je pro mě taková jako jít si tam stoupnout sám za sebe. Je pro mě opravdu jedna z nejnáročnějších disciplín, kterou si dovedu představit.
0: Že byste měla třeba i větší trému?
1: Určitě.
0: Kdybyste byla
1: mnohem
0: za Martu Danzingerovou.
1: Já nevím, jestli kdybych něco nemoderovala, jestli bych si nemusela jako vymyslet nějaký alter ego, který moderuje za mě. Abych nebyla tak nervózní.
0: Jste byla nějaká paní moderátorka.
1: Paní moderátorka, no.
0: S Martou Danzingerovou si dnes povídáme o rolích, ale také jsme zmínili Stardance. Byl to pro vás nějaký zlom profesní, životní, anebo to vaším životem tak prosvištělo a vlastně se nic zásadního, dramatického nestalo?
1: Byl to určitě v něčem zlom, protože já jsem si tam zkusila vlastně vystoupit z té komfortní zóny, že opravdu zatančíte před nejen teda živým publikem tam, ale před spoustu diváků u televizních obrazovek. A je to vlastně, dokud jsem to nezažila, tak jsem si ten pocit nedokázala představit. To, že se ozývá to teď, nevím, Quickstep zatančí Marta Danzingerová, Martin Prager. A je to fakt takový zvláštní moment, kdy tam člověk stojí a říká si, proč? Proč to děláš? Proč nejsi doma v teple, nemáš teplý ponožky a nekoukáš se prostě na seriál? Jo, a je to, já jsem vlastně na sebe tam byla hrozně pyšná, že jsem dokázala tohle jako překonat, tuhle tu výzvu, celého toho

0: losu a že jsem si to dokázala ale zároveň i užít a vlastně říct si, nemít takový ty přehnaný jako nervy, jako jestli spadnu, jestli uklouznu, ano, no, tak jestli se to stane, tak se to stane. Vlastně přijmout všechny tyhle ty věci, nebo přijmout to, že ten tanec třeba umím zatančit mnohem líp, než jak ho tam potom předvedu. A už to vlastně nerozebírat zpětně a už si z toho nic jako nedělat a říct si, no tak takhle to prostě teďka bylo, protože to se třeba mnohokrát stalo, že jsme třeba zatančili tanec a museli jsme si jako pak vzadu říct, no tak škoda, no, jako natančili jsme to, nevím, na čtyřku, umíme to na desítku. Stalo se spousta věcí, které prostě mě zmátly světla, no to jsou všechno, najednou třeba fakt začnou jinak svítit ty světla, než jste zvyklí na tom tréninkovém sále. Vy to vlastně s těma světlama si zkusíte dvakrát. A člověka to třeba zmate v té orientaci, v tom prostoru. A když ho ten partner několikrát otočí, tak vlastně potom, to jsou takový úplně detaily, který třeba si ten běžný divák nedovede představit, ale pak tam jako jsou. Takže na všechny tyhle ty věci já jsem vlastně pak si říkala, jo, tak já jsem třeba na tohle to jsem opravdu byla nejpyšnější, že nemusím potom zpětně, že si to nevyčítám, když jsem to třeba pokazila a že vlastně si řeknu, jo, tak jsme to zatančili, tak jak jsme to dneska zatančili. A už jsem neměla potom ty, no ale my to umíme ještě takhle a my bychom to udělali a my, jo, tak jako, no, to byla obrovská škola a nejen taneční, ale škola života.
1: Říká Marta Danzingerová.
2: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
3: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Viny. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
4: Akce, kamera, jede.
5: Emergency on my whole life.

0: na dřeň.
1: Dalo by se říct jednou, dvěma větami. Co vás na té vaší profesi vlastně úplně nejvíc baví a co vás k ní třeba kdysi vlastně přivedlo? Co je toto nej?
2: No, mě úplně kdysi k tomu herectví přivedli. Já jsem k tomu měla opravdu takovou posvátnou úctu. Já jsem nějak byla přitahovaná už jako holčička k takovým těm pořadům televizním, těm 13. komnatám o těch hercích a o těch takový ty medailonky z toho jejich života. Mě to fakt fascinovalo. Takový ty jako bardi Národního divadla o tom jejich životě, jak vyrůstali, jak oni se k tomu dostali. A na mě z toho dýchala taková nějaká. Mně se strašně líbilo to spojení té literatury, těch příběhů, protože jsem byla dítě, který hodně četlo a měla jsem ty příběhy ráda. A toho, že je tam ten tým lidí, který vlastně něco společně vytvoří. Tohle bylo jako něco, co mě na tom od začátku fascinovalo. Takže tohle byl ten úplně původní jako pocit, že chci jít dělat divadlo.
1: Jaký byl potom ten střet s tou realitou, když jste vystudoval úspěšně všechny ty školy a šla jste hrát? Bylo to stejné, jako jste si vysněla, anebo vůbec ne?
2: No, samozřejmě bylo jako těžší najednou pochopit, že na té škole vám dávají ty lidi extrémní péči, ty pedagogové, všichni vlastně se starají o to, aby se vám to co nejvíc povedlo. V té praxi už se o vás nikdo nestará, už musíte vlastně jako sami. Ten režisér je tam jeden člověk na všechny ostatní lidi, na celý ten inscenační tým, na všechnu techniku. Takže vy už musíte začít jako mnohem víc pracovat sami. A taky najednou jsem pochopila, že opět na škole nám dávají role, aby jsme se něco naučili, dávají nám velký role, velký příležitosti, že samozřejmě na těch úplně títěrných rolích se člověk toho tolik nenaučí. Ale pak v té praxi vlastně třeba se vám stane, že na takovouhle roli 2-3 roky čeká herec. Takže je to najednou takový opravdu jako sebe-coaching toho, jak si ustát i ty chvíle, kdy ta práce není, jak vlastně se pořád nějak sám sebe pobízet k tomu, aby člověk byl pořád kreativní a neustrnul v nějakých zaběhlých šuplících, který už má naučený. A tohle je obrovská nějaká taková práce se svojí vlastní psychohygienou.
1: Dá se hraní zapomenout, když právě třeba nemáte možnost hrát v těch velkých rolích, nebo si třeba dáte pauzu nějakou pracovní?
2: To si myslím, že ne. Myslím si, že hraní se nedá.
1: Zůstane to.
2: Že to jo, samozřejmě asi člověk zapomene na takový jako nějaký třeba technický věci, co se týče hlasu, aby mluvil na hlas a jak ten hlas používat a tak, když to chvilku nepoužívá tu techniku. Ale hraní jako takový si myslím, že je hlavně o tom, jako se do toho co nejvíc uvolnit a vlastně se nebát a věřit sám sobě v té situaci. A to si myslím, že člověk nezapomene, že spíš já mám tu představu, že s věkem se to vlastně ten jako prohlubuje, protože s věkem odpadává taková nějaká jako sebekontrola. Já si myslím tohle, nevím, možná, že kdyby teďka tady byla herečka o 30 let starší, tak bychom si mohli v tomhletom, možná má třeba zase větší trému, jo, že nemá takový, já nevím, že už tam třeba zase odpadne takový ten pankáč, který je taky jako by pro to hraní dobrý, ale já si vlastně myslím, že to může být čím dál lepší.
1: Když si chci něco opravdu uvědomit nebo si v něčem udělat pořádek, musím to napsat. To někde řekla Marta Danzigerová. A tím se pomalu dostáváme k vašemu psaní. Vy už jste napsala 3 knihy a podle toho, co jsme si říkali před natáčením, to nejspíš není poslední váš literární počin. Kdy to vaše psaní odstartovalo? Opět někdy už v tom dětství?
2: Jo, já si myslím, že už v tom dětství jsem nedávno jsem zrovna našla takový bločky, které teda úplně jako dojaly, takových různých zápisků, co se dělo u nás doma. A já jsem si třeba psala taky jako krátký dialog, jako já jsem řekla dvojtečka, máma řekla dvojtečka a takový jako, že jsem tímhle způsobem na ten svět nahlížela už tenkrát. Takže to psaní tam bylo nějak vždycky a je fakt, že jo, já když si potřebuji utřídit myšlenky a potřebuji se v něčem zorientovat, tak si to musím napsat.
1: Používáte to psaní i třeba terapeuticky, když je vám špatně z něčeho, z nějaké třeba události, vztahu,
2: jo,
1: čehokoliv.
2: Jo.
1: Vypíšete se z toho?
2: Vyloženě, že v tu chvíli bych se z toho vypisovala, tak to ani tolik ne. To spíš mám na to ty kamarádky, který pořád otravují. Máme ty nekoneční hodinový hovory. Ale pak většinou poznám, že už to mám zpracovaný, když jsem schopná to dát na ten papír. A ono to v tom opravdu jako je. Jakože až jako zpětně některé situace, až třeba rok, 2 roky potom, co je prožiju, tak dokážu napsat na ten papír, takže z toho jde opravdu ten pocit, co jsem v tu chvíli prožívala. Tak to už si pak řeknu, aha, tak ty už to máš zpracovaný, už to dokážeš takhle jako předat.
1: takové texty potom zůstávají v tom šuplíku, někde dole schované, anebo se třeba objeví v některé z vašich knih?
2: Oni se tam občas objeví, anebo jsou třeba potom takovým jako pojítkem a vodítkem k tomu, že já třeba začnu něco psát. To se mi vlastně docela stává často, že otevřu nějaký takový deníček a řeknu si, je, tady je vlastně tenhle ten, já nevím, třeba si napíšu kousek nějaké postavy a až zpětně mě na to napadá celý ten příběh. Takže já bohužel těch deníčků mám strašně moc, takže já nevím, kde co všechno je, ale občas takhle něco objevím a je to takovej potom poklad.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vaší knižní prvotinou byla kniha Nesmělí. Byla někdy, nebo možná i je nesmělost i vaším tématem, nebo... Já si vás neumím představit, jako, že byste byla nesmělá. Nepůsobíte tak.
2: Já, jo, jako nesmělost. Teď už teda, už jsem si to zase zpracovala v té knížce, ale je to mým tématem. Já totiž mám strašně ráda nesmělý lidi. Já vlastně mám strašně ráda, když někdo ukáže takovou tu lidskou stránku toho, že nedokáže být si teďka silnej v kranflecích, tak jak vlastně ta doba pořád jako k tomu žene, aby jsme byli silní, aby jsme se dokázali za sebe postavit, aby jsme dokázali, já nevím, být v každé situaci pán té situace. Tak já mám vlastně ráda, když to některý ty lidi umí přiznat a teď se jim to propíše do toho obličeje a propíše se jim tam to jako, no já nic skrývat neumím, já jsem takovejhle. Tak to mě vlastně naplňuje hezkým pocitem z té lidskosti.
1: Takže to byla knížka taková chvála nesmělosti.
2: Jo.
1: Moc mě zaujalo, jak vznikala vlastně ta úplně nejnovější knížka, ta loňská, která se jmenuje Maluj můru nohama vzhůru. Ona vlastně vznikala na sociální síti. Z toho, co vám napsali vaši sledující, vlastně úplně cizí lidé, to je naprosto fascinující koncept.
2: No, to je takový
1: jak
2: koncept.
1: Jak to vzniklo?
2: To vzniklo tak, že jsem si to vymyslela jedno ráno a říkala jsem si, jo, tak já bych to mohla zkusit zrealizovat. Já jsem chtěla něco psát, ale neměla jsem přesně. Vlastně to vzniklo přesně z téhle myšlenky. Já nic nemám, tak ale mám jako tady nějakou platformu, mám sociální síť, můžu zkusit něco vytvořit tam. Protože je to pořád téma, který mě nějak jako dráždí, ty socky nějak jako trošku si tam najít něco svýho. Takže jsem zkusila tenhle ten model, kdy já jsem ty lidi trošku naváděla. Já jsem samozřejmě věděla, jakým směrem to lehce chci vést, ale nechávala jsem se do toho inspirovat takovýma drobnostma. A to, co mě nejvíc znalo ke konci té knížky, byla představa, že to pak ty lidi vezmou do ruky a najdou tam drobný detail, najdou tam, nevím, že ta postava nese košík a na ten košík má na sobě barevný kytičky. A to mi psala paní, která psala, to by se mi líbilo, to měla vždycky moje babička, tenhle ten košík a já ho tam dám. Tak jsem si tak představovala toho člověka, jak sedí doma, čte tu knížku a říká, je, ono to tam opravdu je, tam jsou ty moje, ten můj nápad s těma kytičkama. Teď jsem si to vymyslela, je to banalita, ale tohle mě hnalo jako dopředu, abych tu knížku dopsala.
1: Měla jste potom zpětnou vazbu od těch lidí, kteří vám přispěli, že si to třeba přečetli a našli si tam ten svůj motiv?
2: Ano, na křtu knížky přišlo pár lidí, kteří mě říkali, že přispívali a pod jakým jménem jsou na tom Instagramu, abych si je vybavila, protože někteří opravdu přispívali opakovaně. S některýma jsem třeba něco i trošku konzultovala, že jsme, jakože oni třeba napsali nějaký nápad a já jsem říkala, jo, jako líbí se mi to a co kdyby to bylo ještě takhle, třeba ohledně toho názvu jsem takhle s jednou paní konzultovala. Ona mi napsala nohama vzhůru, že kdyby se mi bylo nohama vzhůru. A já nevím proč, prostě jsem přeto dělala to maluj můru nohama vzhůru. Kdyby se to takhle rýmovalo, kdyby to byla taková. A pak už tam zase ale musela zpětně dodávat do toho příběhu vlastně ten smysl té můry, takže jsem si na sebe pořád šila takovýhle můry.
1: Zajímalo, co ta můra znamená.
2: No, tak ta můra znamená, to je samozřejmě takový nějaký znak toho, že nám může přijít do života nějaká těžkost. Aha. Ta můra je nějaký znak jako takový, jako předzvěstí něčeho jako špatného, ale my se na to můžeme podívat vždycky z jiného úhlu pohledu a udělat z toho nakonec třeba i svoji přednost. Takže to je nějaká linka, která tím příběhem proplouvá, protože jedna z těch postav je tohodle neschopná a pořád se hníje vlastně v takovém vlastním přesvědčení, že ta jeho cesta, kterou si vybral, tak je správná. A pak jsou tam postavy, které jsou schopné to jako přetvořit v něco lepšího.
1: Máte na ruce vytetovaného malého prince? Ne,
2: to je bojovníček. To je, on to vypadá jako malý prince, ale je to takový bojovníček, kterýho můj syn teďka kreslí všude, má takový teďka svůj, jako si našel vlastně takový znak a pořád to někde jako kreslí, že já vždycky otevřu nějaký notýsek a tam mám bojovníčka, takže já jsem si ho nechala vytetovat, takhle je to moje první tetování.
1: Říká Marta Danzingerová.
0: Scrollujete? Jen si

0: až na dřeň.
1: Kdo se dívá na video, tak si možná všiml, že náš dnešní host, herečka a také spisovatelka, autorka Marta Danzingerová, má před sebou na stole telefon, což se normálně nesmí. Ale ona může, má výjimku, protože v tom telefonu má svoji poezii. A já teď moc prosím o jeden kousek.
2: Tak já nevím, jestli se mi to povede přečíst dobře. Zkusím. Pracuju jako herečka, říkám před plexisklem na úřadu práce schrbená, koukajíc na paradentózní dásně paní úřední, která moje nevšední povolání nechce chápat. Cože? A kde jako? Já hraju v divadle. Aha. Ťuká do počítače a škrábe se na bradle. V jakým? V takovým malým. Zklamala se mi evidentně, že mě nezná, že nejsem ta něžná Eliška nebo Keliška z nějakého Seroše. Na přijímačkách zahrála jsem i Choroše, i Milana Baroše, i dva koše plné jablíček, chce se mi zařvat. Víte, že když si zlomíte malíček na jevišti, nevykřiknete bolestí, ale většinou to vaše tělo pustí až v šatně? Zázrak. Herectví je někdy tmavej mrak, z kterého pořád chčije jen to, co nechcete. Někdy chcete mít prak a vystřelit se někam do kanceláře, když posté musíte přesvědčovat ty tváře, které o něčem rozhodují, že to, co umíte, jim za to stojí. Jste závislí na tom, co vám osud přinese, koho, jak a proč. Někdy kopete se do zadku a někdy nestíháte ani raní moč. Hraní je práce s energií, s proudem od vás ven a vy se rozhodujete každý den, kudy, kolik, kdy. Ježíš, dobrý den, slyším pod plexisklem na úřadu práce o pár let později. Vy jste hrála v seriálu Ženy v naději, že? To jsem milovala. Pojďte, já vám to orazítkuju, ať tady nemusíte čekat. Děkuju, říkám a slyším za mnou celou frontu hekat. A je mi to trapný, ale fakt je ten, že čekám tam už druhý den a chce se mi čůrat a nestíhám zkoušku. Je to tak trošku neustálá hra samotného se sebou. Tak co uděláš s touhle výzvou, co je před tebou? Jsi překvapená, že ti to nejde? No nemusíš se hroutit, už to víš, že na tom nesejde, že všechno se děje s tebou tady tak, jak má. Pusť to a bav se a nepřemýšlej, že ať chceš nebo ne, je to především velice zábavné. A nakonec vůbec ne otravné, i když se ti v 5 odpoledne na konci natáčecího dne v zimě a v mrazu do divadla nechce. Je to hra. Hra s lidskou duší, občas prostřelenou kuší, hra s lidskou schopností zahrávat si s věrohodností. Je to bájo. Říct večer inspicience ájo, čau. Všetně kolega, co už vypadá jak pan Tau, co neustále hledá know-how. Tak, tohle byl textíček Herečka se to jmenuje.
1: Definice herectví podle Marty Danzingerové. Jak jste ke slam poetry přišla?
2: No, já bych to musím úplně upravit. Ke slam poetry já jsem nikdy nepřišla, protože já vlastně nevím, co úplně slam poetry. Já jsem to viděla jednou nebo dvakrát naživo.
1: Ale výborně vám to jde.
2: Jak to někdo dělá, jsou skvělí ty lidi. Já je obdivuju, zvlášť ty, kteří jsou vlastně schopní na místě vytvořit ten slam, třeba i ze slov, kterým nabízí to publikum, tak k tomu mám opravdu velký obdiv. Jinak já si píšu básničky různě do deníčků, opět jako ty texty, tak těch mám spoustu někde všude. A tohle vzniklo tak, že jsem psala úplně něco jiného. Psala jsem text, už ani nevím jaký, něco jsem měla zase chuť napsat a pak jsem to nedopsala. A v rámci toho jednoho textu byl takovejhle jakoby v úvozovkách slam. A já jsem si to pak přečetla a říkala jsem si, to mě vlastně napadá jakoby další jakoby věci, jakože nejenom za tuhle tu paní, ale i třeba to se dá přece udělat na kohokoliv. A začala jsem se s tím takhle hrát a psát si jich víc. A pak mě napadlo, že by to mohla být takovej můj další jako instagramový nějaký počin, protože já nerada sdílím úplně ten osobní život. Nerada vlastně pořád dělám to, co třeba se tak jako nabízí, jako teď jsem v divadle, teď dělám tohle a tohle. A mám prostě vztah k tomu textu a k tomu slovu, takže mně přišlo, že by to mohlo fungovat a že by to mohlo být fajn tam dávat takovýhle krátký moje textíky, i když nevím vlastně, jestli to odpovídá nějakým pravidlům toho slemu, ale on asi žádný jako moc nemá, jo. A asi je to dost na každém tom interpretu, ale já tomu právě říkám spíš ten slamák, to jsou taky moje slamáky, což vzniklo z toho slova slam, že jo, ale úplně bych se neoznačovala za slam poetrist.
1: Máte v plánu někdy ty své slamáky, jak říkáte, předvést i opravdu před tím živým publikem, jako co by to udělalo?
2: Ty jo, já bych se to nenaučila naspamět v životě. Já bych se strašně bála to říkat jako nějaký svůj text spamět, abych to musela jedině číst, ale asi ne, nevím, nepřemýšlela jsem o tom. Jako přemýšlela jsem o nějaký audioverzi, to by mě docela bavilo si to takhle jako načíst a zahrát si to takhle na mikrofon. Ale uvidíme, ono je to strašně nová, čerstvá záležitost.

0: na dřeň.
1: Vnořila jste do některého ze svých textů, třeba těch slamáků, i třeba nějaké své soukromé bolení, trápení, zkušenost, protože asi posluchači zaznamenali, že máte za sebou docela složité období. Je tam něco?
2: Určitě se tam propisují nějaké věci. I třeba ani ne tak jako kolikrát moje osobní, jako z toho, co třeba slýchám, třeba v té mámě, to byl hodně oblíbený text, má tam takovou hezkou odezvu, tak v tom jsou spousta věcí, které ke mně dolehly nějak, co mě vykládají moje kamarádky, jak je to vlastně těžký a zároveň krásný žít ten plnohodnotný život mámy, která má navíc ještě třeba víc dětí, jak je ten vztah jako potom náročnej s těma dětma. To se tam určitě propisuje a i vlastně tady v tomhletom textíku o tom herectví je kus nějakýho mýho. Vždycky se snažím, aby to nebyla jenom láska páska, ale aby tam byl nějaký ten můj pocit z toho, co chci vlastně jako předat. No, to jo.
1: Změnily vás ty události posledních let? Jen aby posluchači, kteří třeba neví, byli v obraze, tak prošla jste rozvodem. Víc to nebudeme rozpitvávat, ale jak moc vás to třeba životně změnilo, posunulo? Co to s vámi udělalo?
2: Nebyl to přímo rozvod, že bychom museli jít před nějaký soud, protože jsme nebyli sezdaný, tak v tomhle tom jsme to měli asi trošku jednodušší. Aspoň v téhle té části. A samozřejmě, že to je obrovská věc, kterou člověk promýšlí. Spíš si teďka říkám, jo, je to nějaká věc, kterou už si ponesu tím životem. Už to ovlivnilo samozřejmě můj vztah se synem, který se upevnil, ukotvil, ale zároveň spoustu věcí jsme si jako společně proboleli. Takže je to něco, co už sebou ponesu a s čím se třeba budu vyrovnávat každý ten další život jinak. Uvidíme, co mi to ještě přinese, ale samozřejmě to ovlivnilo velice výrazně.
1: A jaké máte sny? Mety? K čemu směřujete?
2: Já bych strašně ráda, pořád mám takovej nějaký sen, ten pracovní, propojit víc to svoje psaní s tím divadlem. Zkusit pro to divadlo něco napsat nebo pro film. Pořád si myslím, že to tam někde jako je. Ale uvědomuji si, jak je to, jako jsem k tomu velice pokorná, protože si pořád myslím, že na to ještě úplně nemám. Že ještě se potřebuji otřískat v nějakých jako jiných věcech, co se toho psaní týče. Ale doufám, že to tam někde je, že to na mě čeká. A bavilo by mě pracovat s mladýma lidma, co se týče divadla. Naučit se takovou nějakou jako terapeutickou práci trošku, arteterapeutickou. Na to se taky začínám jako posledních pár let dívat. A co se mojí nějaký osobní kariéry týče, tak já si pořád přeju jenom pracovat fakt s dobrýma a talentovanýma lidma. To je pro mě hrozně jako zásadní. A může to být opravdu v podstatě cokoliv. A pak bych ráda byla tak jako svobodnější trošku, co se týče času, protože opravdu hodně jsem v tom, že mi na ten čas někdo sahá, že vlastně my jsme povolání, který už jako jedno z mála se musí pořád ohlížet na čas ostatních, aby jsme se tam všichni potkali. Takže trošku nějaké větší možná svobody v tom plánování toho času.
1: A ono to vyznělo i z toho slamáku, herečka, který jste nám tady řekla, že ta závislost toho hereckého povolání a ta časová neuchopitelnost, nenaplánovatelnost je asi možná nejpalčivější věcí, jak to tak
2: jo,
1: vnímám
2: jo,
1: z vás.
2: Je to jako, on vám prostě pořád tu další práci pořád někdo drží ve svých rukou. Vy ji zas tak moc jako tím, že jenom, že podáváte dobrý výkon a jinak nevím, jak jinak to můžete jako ovlivnit. Jo, jakože pořád na to někdo vám jako může sáhnout a to je u té naší práce strašně těžký. Se s tím nějak pořád vyrovnávat, že to takhle je.
1: Co potřebujete k tomu, abyste si řekla, tak teď jsem fakt šťastná a spokojená, je mi dobře?
2: Já jsem šťastná a spokojená. Jako já jsem o tom nedávno přemýšlela, že já nemůžu říct, že bych jako nebyla šťastná i u těch nejtěžších chvílích toho života, že vlastně si myslím, že to je nějaká schopnost, to štěstí je schopnost se na to těma šťastnýma očima dívat. Jakože i když to byly třeba náročné chvíle, tak jsem si někde v hloubi duše mohla říct, jako wow, ale já prožívám tohle a strašně moc se tím učím a jsem zvědavá, kam mě to posune dál a co mi to přinese. A vždycky je tam tenhle ten úhel pohledu. Takže není to nic, jako že si řeknu, tak ještě budu mít tohle a už budu šťastná. To si myslím, že nic takového do toho života stejně nepřijde. Jako není to byt, není to auto, nejsou to šaty, prostě nic takového vnějškového. Vždycky to štěstí stejně musíme najít někde v sobě, no.
1: Říká Marta Danzingerová, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Taky vám ve všemu moc daří.
2: Děkuju.
1: Naschle. No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tak všechno mám.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno, tygří jatka, preparátoři šelem a obchodníci se smrtí. Černý trh a jeho spojení s Českem. Jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích Pavly Říhové z Centra environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 30. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
1: Dobrý den.
0: Zeptám se vás, co to je tygří víno nebo tygří bujon? Já jsem o tom slyšel poprvé v životě.
1: No, tygří víno je vlastně nálev, který vzniká naložením tygří mrtvoly do nějakého alkoholu a tam se to maceruje po dobu několika týdnů a vlastně ten výluh se potom nějakým způsobem vyčistí a stáčí se a prodává jako tygří víno. A podle informací, které máme, tak se ten kadáver toho tygra, to tělo, se dá použít na tyhle ty účely i opakovaně. Zatímco tygří bujon nebo tygří masox, jak tomu říkáme, tak je vývar z kostí, něco jako dáváte do polívky bujon. Takže vaříte tygří kosti tak dlouho, až se z nich stane pevná hnědá hmota a ta se pak krájí na kostičky a taky se prodává.
0: Viděla jste to někdy naživo?
1: No samozřejmě. My jsme je i zabavovali tady v Čechách a ty produkty se bohužel vyrábějí i tady u nás v Čechách a je to samozřejmě nelegální.
0: Vám se podařilo, a je to 8 let už asi? No. Je to tak? Podařilo se vám za spolupráce s policií v rámci jedné z operací odhalit v Česku síť nelegálních obchodů s částmi těl tygrů, zabitých tygrů samozřejmě. Co to bylo za tygry?
1: Byli to tygři, kteří byli chováni tady v zajetí, takže nebyli to tygři upytlačení v přírodě, to ani tady v České republice nejde. Byli to tygři z chovů, byli to i tygři legální, vlastně nebyli dopašovaní, byla to zvířata s legálním původem, ale protizákonně se zabíjeli a vyráběli se z nich takovéhle tygří produkty.
0: Kde se to dělo?
1: Dělo se to na různých místech v České republice a v té době, kdy my jsme řešili tenhle ten případ, tak to byla celá síť lidí, kteří do toho byli zapojení. Samozřejmě chovatel tygrů, který ty tygry prodal, vietnamský obchodník, který to financoval a potom rozprodával a preparátor, který toho tygra vlastně zabíjel a zpracovával.
0: Aha. Chovatel spolu s kupujícím za to dostali podmínku.
1: Ano.
0: A ten preparátor dostal nepodmíněný trest.
1: Ten dostal 3 roky nepodmíněný trest, což je takové zvláštní, přímě řečeno, když to posoudím z nějakého pohledu jako efektivity toho vymáhání práva, tak ten preparátor, který dostal ten nejvyšší trest, on sice toho tygra nebo ty tygry, ono jich bylo zabito víc, sice zabíjel, ale byl vlastně jakoby nástroj, byl zpracovatel toho těla, ale ten, kdo to financoval, ten vietnamský obchodník a ten, kdo vlastně poskytoval tu surovinu, tak z našeho pohledu jsou více vinni, měli by dostat ten trest vyšší, než ten, kdo drží tu zbraň.
0: Chovatelem byl Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny. Řekněte, za kolik se prodávaly ty kusy těch tygrů?
1: Prodával je kolem 100 000 korun. Vím, že se to točilo kolem těch 100 000, 120 000.
0: Za tygra.
1: Za tygra, za celé to zvíře. Ale potom samozřejmě ty produkty se prodávají za nějakou cenu dál v té vietnamské komunitě nebo se posílají mimo Českou republiku a na tom se dá vydělat ještě podstatně víc, protože třeba gram toho masoxu se prodával asi za 2000.
0: A to byly skutečně tygři, kteří byli v Česku chovaní jenom k tomu, aby šli potom na porážku?
1: To si nejsem jistá, jestli lze takhle úplně říct. Myslíme si, že v určitých situacích ano, ale samozřejmě ta cirkusová rodina má větší počet těch šelem a zase ne všechny úplně sloužily k těmhletěm účelům. Poměrně dost ano, měli jsme podle genetických analýz informace, že tam proběhlo tímhle způsobem zpracování asi 7 zvířat, ale v tom chovu byly desítky zvířat dalších. Tygři asi 40, asi 80 lvů, takže ne samozřejmě všichni byli chováni za tímhle účelem. Ale dá se říct, že bohužel tady v Čechách část těch zvířat takhle může skončit.
0: A potom teda končí často v Asii? Vy jste mluvila o tom, že tu byl vietnamský kupující.
1: On ten trh je samozřejmě závislý na tom, kde máte to odbytiště. A my tady máme obrovskou vietnamskou komunitu. Máme druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě po Francii.
0: Takže mohli zůstat v Česku.
1: Takže část zůstávala tady na českém trhu, dokonce v Sapě, v tržnici měli na to ochutnávkový bar, kde si zájemci mohli ochutnat a případně nakoupit tyhle produkty, ale část se posílala ilegálně i do Vietnamu.
0: Proč byste chtěla pít tygří víno nebo
1: používat
0: tygří bujon přivařený?
1: Oni věří, že vás to nakopne, že vás to povzbudí, že vám to dá sílu. Většinou lidé si spojují takovéhle věci ze zvířaty, která jsou silná, veliká, nebezpečná. Takže věří, a to se věřilo už historicky, samozřejmě před stovkami let, že síla toho zvířete přejde jakoby do vás, když něco z něj takovýmhle způsobem zkonzumujete. A ono je to bohužel v tom trhu s těmito produkty dneska i podpořeno tím, že se nám podařilo zjistit, že v části těch produktů jsou přimíchané drogy, že v určité fázi přípravy toho tygřího bujonu se tam přidává kokain. Od kolegů z Vietnamu máme informaci, že se tam přidává u nich, když se to vyrábí u nich, tak opium a podobně. Takže ono to nějaké účinky potom samozřejmě mít může a ty lidi to utvrzuje v tom, že je to opravdu funkční a že je potřeba do toho teda investovat ty peníze a tímhle způsobem si pomoct.
0: A navíc se tu propojuje obchod s drogami a obchod se zvířaty.
1: Ano, protože ve vietnamské komunitě u nás tak se vaří drogy a obchodují drogy, to se celkem ví. Takže
0: nejenom ve vietnamské komunitě, ano, to ale, asi není úplně
1: ale i v minulých kauzách, které se tady v Čechách řešily, tak dost často byly třeba varny pervitinu propojeny s obchodem s těmi wildlife produkty.
0: Na nejde jenom teda o bujon nebo o víno, prodává se třeba a preparuje se třeba kůže, kožešina, tygří, drápy.
1: Z toho tygra zpracuje úplně všechno, protože tygr doplácí na to, jaké je to krásné, silné zvíře. Takže samozřejmě ta kožešina, ta byla vždycky velmi cenná a je nezaměnitelná, krásná, ale tygří...
0: Každý tygr má vlastní pruhy,
1: ano,
0: že jo?
1: Dá
0: to
1: se
0: je
1: poznat jedinec
0: unikátní
1: podle toho pruhování. Pak samozřejmě drápy. Ve vietnamské komunitě jsou populární špičáky, které se zasazují do stříbra nebo do zlata a nosí se jako talisman na krku. A bývá to i jeden ze symbolů vietnamské mafie, takže vietnamští mafiáni výše postavení tak nosí tyhle ty odznaky moci, nebo jak by se to asi dalo nazvat. A setkali jsme se i s tím, že se ty špičáky nějakým způsobem fingují, protože jich není tolik, to zvíře má v tlamě jenom 4, takže jsme viděli špičáky vyrobené ze stoliček, umělé. Zase těch tygrů není tolik, takže se objevují podobné věci z levhartů, ze lvů, hledají se náhražky.
0: Ale to není jenom případ obchodu mezi Českem a Vietnamem, anebo ve Vietnamu a v Česku, to je asi celosvětový.
1: Ten problém je samozřejmě, nedá se říct, že zasahuje celý svět, ale zasahuje mnoho zemí a i různé kontinenty. Samozřejmě tu Asii, kde tygr je areálové zvíře, bohužel i tu Evropu, jak se nám podařilo touhle kauzou a podobnými kauzami prokázat, ale problém mají třeba i Jihoafričané, kde tygr je dneska chovaný na farmách a ty farmy velmi často vlastní právě Vietnamci. A jezdí se lovit tygři do Jižní Afriky. A tam ten obchod bují, tam se tomu říká lion cakes nebo tiger cakes, jako koláčky.
0: Jo.
1: A taky v nich právě bývají přimíchané drogy.

0: My jsme začali tohle povídání tím 8 let starým případem odhalení prodeje části těl zabitých tygrů. Ti tygři žili v Česku v zajetí, v tom chovu a část z nich teda potom šla na porážku a na to preparování, jak se tygrům žije v zajetí. Protože to je docela běžné v Česku, že tu tygři žijí v malochovech.
1: My jsme jedna z mála posledních zemí v Evropě, kde je povolený chov velkých kočkovitých šelem v privátních chovech. Takových zemí už dneska v Evropě, myslím, že jsou 4 nebo 5. Většina zemí už má takovýto chov zakázaný. Protože když se podíváte na velikost toho zvíře,

0: Tahle zvířata by měla být chovaná pouze v zoologických zahradách a nepatří do ruky privátním chovatelům. A ono to pak sebou nese všechny tyhle ty problémy, že se na Českou republiku nabaluje právě takovýhle nelegální obchod a tyhle ty aktivity.
1: Jaké druhy tygrů se do zajetí dostávají nejčastěji, nebo jaké druhy tygrů se nejčastěji potom objevují v těch chovech v Česku?
0: V Česku v těch privátních chovech je většina tygrů právě hybridních.
1: Hybridních, to se už nedá ani nějak jinak pojmenovat.
0: Jsou to sprskaniny. Zoologické zahrady se samozřejmě snaží si udržet čisté linie sibirského tygra, indického tygra, sumatránského tygra, ale v těch privátních chovech velmi často jsou to opravdu kříženci těch čistých zvířat s nějakým dohledatelným původem a opravdu toho specifického poddruhu, tak je tam velmi málo. Nese to sebou i problém právě toho křížení, té příbuzenské plemenitby, nese to sebou problémy potom s úmrtností těch mláďat a podobně. A i to nese problém, kdybychom chtěli nebo mohli ta zvířata zabavit, tak v zásadě nejsou využitelná pro nějakou další reprodukci nebo záchranu toho druhu, protože z hybridy už toho moc nenaděláte a žádná zoologická zahrada je taky do chovu moc nechce.
1: Odkud ti tygři pocházejí? Stává se třeba, že by skutečně se do těch chovů někde na zahradě v kleci dostali tygři, kteří byli někde ulovení na jiném kontinentu?
0: Ne, to si nemyslím.
1: Že
0: si
1: nemyslím. Byly dovezeny pašeráky?
0: Myslím si, že ten zdroj tady pochází z těch chovů právě těch cirkusáků. Mnoho zvířat je taky dováženo k nám ze zahraničí. Ono, když jsme dělali kontroly tygrů v Čechách a snažili jsme se dohledat, jak to tady opravdu vypadá s těmi zvířaty, tak jsme zjistili, že ti tygři jezdí po Evropě sem a tam, že během pár měsíců to zvíře vám přijede z Francie do Čech, pak jede do Německa, pak jede do Litvy.
1: Ale prapůvodně od někud musí pocházet, ne? Asi z volné přírody.
0: No, ano, historicky samozřejmě ano, ale to už může být desítky let zpátky a nějak se sam ta zvířata samozřejmě někdy historicky dostala, ale že by se k nám teďko vozili divocí tygři z Asie a míchali se s našimi evropskými chovy, to si opravdu nemyslím.
1: Já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli právě kvůli tomu, že pak někdo chce mít tygra jako mazlíčka, dochází k tomu, že jsou tygři vybíjeni v té volné přírodě, nebo ono, že o některé podruhy už jsme třeba přišli kvůli tomu.
0: Rozumím. Ono jde o to, že samozřejmě dá se zjednodušeně říct, že ten obchod s těmi produkty, který nám tady bují v Evropě, neovlivňuje to divokou populaci, protože jsou to tygři ze zajetí. Ale to je poměrně izolovaný pohled na věc, protože ten obchod s těmi wildlife produkty je poměrně široký a velmi složitý. A jde taky o preference těch konzumentů. A my víme z mnoha jiných wildlife commodit, že bohatí klienti vždycky preferují kvalitnější produkty. To máte se vším, že jo. Takže když máte peníze, chcete si koupit nějakou kvalitu, nechcete si koupit něco podřadného. A ta kvalita v těch wildlife produktech je právě z těch divokých zvířat, protože jestliže chováte tygra v malé betonové kleci někde, tak to zvíře samozřejmě není tak impozantní jako ten nádherný tygr někde v té přírodě. Takže ten obchod s produkty z tygrů ze zajetí sebou nese to velké riziko, že vlastně stimuluje tu poptávku, sytí ten trh a generuje další konzumenty a ti konzumenti potom budou chtít ty produkty z těch divokých tygrů.
1: A ono, budou, je to budoucí čas, omlouvám se, anebo se to děje?
0: Děje se to. Děje se to. My máme opravdu informace třeba z Vietnamu i z Číny, že produkty z tygrů z přírody jsou až o třetinu dražší nebo o polovinu dražší než ty produkty tygrů z toho zajetí. Takže ti bohatší lidé budou chtít ten kvalitnější produkt. A ono vám to bohužel, tohleto prostě se bude cirkulovat dál. Takže i ten obchod s těmi produkty z tygrů ze zajetí znamená velké riziko pro tu volnou populaci.
1: Jak velké riziko? Jak velká ta populace tygří třeba v Indii, kde je asi jedna z největších na světě, ne? Ve volné přírodě.
0: Indie má největší populaci.
1: Tak jak to na ní
0: dneska
1: dopadá?
0: Podle posledních odhadů je v přírodě něco mezi 4 a 5 tisíci tygrů. To je strašně málo.
1: Jako celosvětově?
0: Celosvětově.
1: Jenom pár tisíc
0: tygrů?
1: Jenom
0: pár tisíc, ano. Ještě někdy kolem roku 1900 jich bylo kolem 100 tisíc. Dneska to je 4-5 tisíc. A to je i trošku úspěch, protože před pár lety jich bylo 3-3,5 tisíce, takže trošinku nám to narostlo. Ale jsme opravdu na nějakým opravdu malým čísle té populace. Nedá se říct, kolik každý rok těch tygrů je upytlačeno, protože já vždycky říkám i studentům, i veřejnosti, vy nevíte o tom, co jste nechytili, takže my u nelegálního obchodu máme čísla jenom o tom, co se nám podaří chytit. ale nevíme, kolik nám toho uteklo, takže my vlastně ta čísla nikdy nemůžeme mít kompletní. Ale říká se, že kolem 150-200 tigrů minimálně každý rok upytlačeno, což je v

0: v takovémhle počtu pár tisíc jedinců dost vysoké číslo. A jsou tam i další problémy, že jo? Jsou tam problémy s habitatem, že ta zvířata už to prostředí nemají, mají málo kořisti, dochází ke střetu s lidmi, oni jim loví dobytek. Těch problémů je opravdu mnoho a ještě, aby se k tomu přidal nějaký obchod s kostmi, špičáky a bujony.
1: Který je zprostředkovaný často přes internet, přes dark web třeba?
0: Dá se to asi také říct, nám se to zatím ohledně dark webu nepodařilo prokázat, ale přes internet a sociální sítě se dneska obchoduje kde co.
1: Přes sociální sítě?
0: Sociální sítě,
1: samozřejmě. Si koupím špičáky.
0: No, nejsem si jistá, že to bude takhle jednoduché,
1: sociální sítě měla potírat,
0: ale jsou
1: způsobem,
0: určité skupiny, které se propojují na těch sociálních sítích tak, a pak ta poptávka nějakým způsobem jako vzniká.
1: Daří se je odhalovat?
0: No, někdy se to daří méně.
1: Spolupracujete stále s Interpolem? No, řešíte to s nimi?
0: My jsme s Interpolem spolupracovali spíš na bázi sdílení informací. A my jsme samozřejmě všechny informace, které jsme tady odhalili, tak jsme poskytovali jak Interpolu, tak sekretariátu úmluvy CITES, Evropské komisi. Před tou kauzou, kterou jste zmiňoval, tak nikdo nevěřil, že by takovýhle obchod v Evropě mohl vůbec existovat. A ono to mělo jednoduchý důvod, protože na tom tygřím vínu nebo na té kostičce toho bujonu vlastně nepoznáte, že to je tygr. Tam nemáte žádné znaky, jak byste to rozeznali.
1: Pomocí DNA analýzy potom.
0: No právě to je velký problém, protože ten bujon vzniká tak, že se 5 až 7 dní vaří ty kosti. A vy tu DNA zničíte tímhletím. Takže analýza toho bujonu je poměrně velmi složitá. V mnoha případech se taky nezdaří. Takže my dneska máme několik výzkumných záměrů, jak bychom tohle mohli vylepšit v rámci toho forenzního dokazování, aby se dalo dokazovat, že ten bujon opravdu pochází z tygra, z lva, z levharta a podobně. Ale je to předmětem teď dalšího výzkumu.
1: Ale jsou to metody, na kterých teď pracujete na Přírodovědecké fakultě?
0: Ano, teď na tom pracujeme. A to byl zřejmě i ten důvod, proč se ten obchod s těmi masoxy v Evropě dříve neodhalil, protože ty analýzy jsou navíc poměrně drahé. Asi to nikoho nenapadlo analyzovat takovéhle hnědé kostičky a zřejmě by se ty analýzy ani v té době příliš nepovedly. Takže kdo by se zabýval vyšetřováním takovýchhle věcí? Dneska o tygřích masoxech a bujonech se už ví prakticky po celém světě.
1: Takže se to neděje už?
0: No, děje se to i dál.
1: I v Česku?
0: Děje se to i v Česku, bohužel další velké kauzy nebyly a je otázka, jestli se to podaří dále.
1: Nebyly odhaleny,
0: Ale
1: děje se to nadále.
0: Nebyly odhaleny. Děje se to určitě nadále, protože informace z prostředí máme, že ten obchod se přeskupil a nějakým způsobem běží dál. A ono to má i jeden důvod, poměrně pragmatický, protože české tygří masoxy jsou velmi cenné v té asijské komunitě. Aha. Z prostého důvodu, protože u nás se nepoužívají růstové hormony pro vykrmování tygrů. V Asii už je praxe, že ti chovatelé chtějí co nejrychleji dosáhnout té jateční velikosti toho tygra, takže cpou ty zvířata aditivy a růstovými hormony, když to tady v Čechách tohle zatím se neděje. Takže naše bujony mají něco jako bio značku. Takže jsou považovány za bio, jsou považovány za kvalitnější a zdravější, takže jejich cena je vyšší než ta asijská.
1: A počkejte, když říkáte, že se to děje, ale neodhaluje, tak co dělat pro to, aby se to odhalovalo?
0: No, museli by se zase napřít vyšetřovací aktivity na podobné kauzy. Ono vyšetřovat vietnamské mafie a vietnamské překupníky není vůbec jednoduché. A ty kauzy většinou trvají, než se podaří nějaká realizace, než se získají důkazy, tak trvají několik let. Ta tygří kauza tady před těmi 8 lety, tak se na ní přes 2 roky pracovalo, než se podařilo vůbec někam se dostat. Dneska při přetíženosti policie, celní správy, státní správy obecně, tak prostě nejsou kapacity na to takhle velké kauzy rozpracovat.
1: No a neměly by být, já jsem zaznamenal například volání po speciálním policejním útvaru právě pro wildlife crime.
0: No to bychom byli úplně nadšení, kdyby se tohle povedlo. My se o to snažíme už nějakých 25 let, aby něco takového u policie vzniklo. Okolní země, hodně zemí v Evropě takové jednotky už dávno má a je vidět, že potom počet těch případů a efektivita toho vyšetřování se mnohonásobně zvýší.
1: A vy byste třeba apelovala i na to, aby stát častěji odebíral ta zvířata z chovů, ve kterých třeba nejsou úplně ideální? Vy jste mluvila o tom, že nikdy nejsou ideální podmínky v těch malochovech pro chování takto velkých šelem, ale jsou tu vyloženě nevyhovující podmínky třeba v chovu v kletečné. My jsme o tom s kolegy z investigativní redakce Radiožurnálu před pár měsíci informovali. Potom je problém vlastně odebrat ta zvířata, někam je umístit. Sama jste říkala, že nikdo je pak moc nechce. Ten stát asi nemá moc možností. Není i tohle cesta, jak napnout ty síly k tomu tohle to zlepšit?
0: No, to je velmi složitá otázka, protože tam do toho vstupuje mnoho různých okolností. Dneska máme tady v České republice kolem 180-190 tygrů chovaných v zajetí. Z toho, a teď nevím přesně kolik, kolem 40 je v zoologických zahradách, takže nějakých 140 bude v privátních chovech plus minus. Samozřejmě máte pravdu, že spousta těch zvířat je v nevyhovujících podmínkách. Ale není úplně řešení, že ten stát je odebere, protože stát je taky musí někam umístit a musí se o ně postarat. A kdybyste chtěli odebrat, ono stačí, když byste měli odebrat 2 tygry, ale teď si vemte, že byste jich měli zabavit 30. A kam je dáte? Vystavit nějaké záchranné centrum pro takovéhle množství kočkovitých šelem, aby splňovalo ty podmínky chovu, aby se tam měli dobře. To je neuvěřitelná investice. A další věc, co budete dělat dál, ty zvířata tam budou a budou tam dožívat. Oni se dožijí třeba 20 let, takže ten stát je bude živit celou tu dobu. Žádná zoologická zahrada si je moc do chovu vzít nechce, protože jsem zmiňovala, ano, že jsou to ty hybridi. Upřímně je to taková cesta finančně velice náročná, i provozně velice náročná, stavebně náročná a do budoucna to nemá až tak úplný efekt, když to řeknu.
1: Takže za vás ta cesta je spíš ten specializovaný policejní útvar a zpřísnění podmínek toho chovu?
0: Přesně tak. My bychom měli přistoupit k tomu, k čemu přistoupilo mnoho těch zemí v Evropě, a to jest prostě zakázat chov těchto zvířat v privátních chovech. Před pár lety po té kauze tygří, která tady byla, tak Ministerstvo životního prostředí iniciovalo změnu zákona proti týrání zvířat, kam se původně tam byl včleněn právě zákaz chovu kočkovitých šelem v privátních chovech, pak se to v rámci projednávání zmírnilo a byl tam včleněn zákaz rozmnožování. To znamená, idea byla taková, že ty stávající kočkovité šelmy necháme dožít tam, kde jsou, ale už se nebudou smět množit, takže nebudou nám přibývat tygři a ta situace se v průběhu života, dožití těchto stávajících zvířat vyřeší. Jenomže co nastalo? Bohužel v Čechách takovéhle situace vždycky se nějakým způsobem překroutí, tak zákon sice platí, ale někteří chovatelé ty kočky množí dál. Takže už tady máme několik desítek koťat, který vlastně se narodili proti tomu zákazu. No ale stát moc nekoná. Podle mě by na místě bylo, kdyby za tenhleto protizákonné rozmnožování a produkci dalších koťat padly vysoké pokuty a ta zvířata, opravdu tahle ta nová, tak by se jako zabavila.
1: Protože když to neuděláte, může teoreticky to dojít k tomu, že z některých těch zvířat pak na černém trhu budou jenom ty kousky.
0: Neřekla bych, že teoreticky. Já si myslím, že zcela jistě z některých těch zvířat bude ten bujon na tom trhu.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
0: Není zač, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Pavla Říhová, která působí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v minulosti odhalovala wildlife crime v rámci České inspekce životního prostředí. Kořist je prvním ze tří letních speciálů Vinohradské 12, které jsme si pro vás na nadcházející týdny nachystali. V pátek pokračujeme, vypravíme se do Indonésie. Naslyšenou zítra.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
0: My dnes budeme pokračovat v tématu investování. V minulém díle jsme si řekli, kdy máme začít investovat, jak vlastně máme investice hodnotit a příští minuty budeme věnovat jednotlivým typům investic a jak si je máme seskládat dohromady. Seskládat nemůžeme začít jiným slovem, než je diverzifikace. To znamená tedy rozložení investic do různých typů investičních příležitostí, což nám má snížit riziko a to ideálně bez snížení očekávaného výnosu. Michale, je diverzifikace skutečně tak důležitá a zásadní pro investování?
2: No úplně jednoznačně. Já bych to uvedl na příkladu, aby byl blízký českým investorům, kteří velmi rádi kupují domy. Pokud si koupíme jeden dům na jednom místě, nebo jeden byt, řekněme, tak je tam obrovské riziko toho, co se bude dít zrovna v tom místě. Že se tam nastěhují nějaký nepříjemní sousedé. Že se tam propadne země, protože tam je metro podkopané, špatně vykopané a tak dále. Že se změní, že tam někdo se nastěhuje další, prostě kdo bude tam dělat nějaké nepříjemnosti, tovar tam vznikne a tak dále. A cena toho našeho bytu prudce klesne tím pádem, například. Kdežto, když si koupíme nemovitostní fond, kde těch nemovitostí je X a tohle se stane u jedné, no tak zároveň je určitá šance slušná, že někde jinde se stane naopak zase něco pozitivního. Třeba ta továrna se odstěhuje shodou okolností, to samozřejmě by byla velká náhoda, ale něco podobné se zkrátka může stát. Takže jakmile my smícháme dohromady víc věcí, tak v tu ránu ten celek potom, přestože má stejný jiný výnos, tak může mít nižší riziko. Úplně průzračné je to, kdybychom chtěli investovat, řekněme, jenom do zbrojního průmyslu a do turistiky. Tak řekněme, oba ty průmysly mají 7% výnos v tom základním scénáři, kdy se chvilku bojuje a chvilku se cestuje, ale v tom extrémním scénáři, kdyby se pořád bojovalo, no tak my budeme poměrně hodně vydělávat v tom zbrojním průmyslu a bohužel málo v tom turistickém, anebo opačně, ale prostě když to smícháme dohromady, tak jsme kryti i proti těm extrémním scénářům, kdežto když si koupíme jenom jednu tu věc, tak nám to ponese výnos buď vysoký nebo nízký, ale to je kolísání, které většina z nás nemá ráda.
0: Vy jste zmínil dva extrémy, ale co to znamená mít vlastně dobře diverzifikované portfolio, tedy tu skladbu těch svých investic. Kdy se o tom dá mluvit, že to je dobře diverzifikované?
2: Tak na tohle je celá veliká vědní disciplína finanční ekonomie. Rozdávali se za to Nobelovy ceny za správnou diverzifikaci. V podstatě jde o to hledat aktiva, ty investice, které se chovají opačně. To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená zbrojní průmysl versus turistika. Zpravidla, když se daří jednomu, nedaří se druhému, aspoň takhle na této úrovni ilustrativní. V praxi to možná tak úplně neplatí, ale intuitivně asi chápeme, o co se jedná. Čili jde o to vybrat prostě protivníky v úzovkách, kteří se chovají přesně opačně, pokud možno. Takže když jeden mě zlobí, tak druhý mě dělá radost a opačně a tím pádem v průměru jsem neustále na tom svém průměru. A to je ten hlavní problém, jak ty protivníky hledat, protože prostě to znamená mít data na to za prvé velmi dobrá, mít na to ten čas a know-how, jak se tohle počítá, jak to zjišťovat, to není vůbec žádná legrace. A navíc se to může změnit do budoucna ještě ke všemu. Bohužel věci se mění, tak už to je na finančním trhu. Takže věci, které šly proti sobě v tomhletom investičním smyslu dlouhá léta třeba i, tak za jistých okolností najednou přestanou jít proti sobě a ten, kdo na to sázel, tak je najednou jaksi má problémy a dá nějakou novou strategii, takže ono se řekne diverzifikace, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, ale které ty košíky vybrat, aby leželi fakt každý úplně někde jinde a ta rizika, která jim hrozí, byla úplně jiná, to je vyšší dívčí.
0: Má smysl diverzifikovat, když ten náš investiční potenciál, tedy to množství peněz, které je opravdu malé, bychom dělili ještě na menší segmenty? Má to smysl u malých investic, nebo je nějaká hranice, od které bychom měli říct do té hranice? Není třeba diversifikovat, od té hranice už je to nutno.
2: No, tak asi bych mohl odpovědět, že až od určité hranice v případě, že by ta diversifikace byla nějakým způsobem nepříjemná nebo náročná, že by nás stála víc času nebo námahy nějakého přemýšlení nebo tak. Ale tak to není ve skutečnosti dneska. Je spousta možností na finančním trhu právě v oboru takzvaných podílových fondů, o kterých asi ještě budeme mluvit, že je spousta fondů, které už tu diversifikaci v sobě obsahují. Stačí si koupit jeden fond a ten už je předem tak připraven, to už je takový myšmaš, ten fond jeden. Si koupíme jeden podílový nebo podílové listy v jednom fondu, tak ten fond sám o sobě už tu diversifikaci v sobě obsahuje, takže my nemusíme přemýšlet nad kombinací 40 různých fondů. Stačí vybrat jeden, který je dostatečně široce rozkročen a pak už ty investice jsou, všechny ty poplatky jsou počítány z procenta, z objemu. Čili je vlastně úplně jedno, z hlediska finančního je, aspoň u těch standardních investic podílových fondů, je vlastně úplně jedno, jestli to dám do jednoho nebo do 40, z hlediska finančního. Takže z hlediska toho, té mentální námahy, pokud se tím nechci zabývat, tak si prostě vyberu jeden hodně široký, to mě poradí ten poradce, buď v bance nebo jiný, a je to vyřešeno velmi rychle.
0: No, ale tam zase musíme připomenout, že my tomu fondu něco odvádíme z těch našich zisků, protože jak už jsme několikrát řekli, když nám někdo řekne, že z toho nic nemá, že to dělá zadarmo, tak je to vysoce podezřelé.
2: Přesně tak.
0: Od které investice vy sám osobně považujete za vhodné pro začínajícího investora, když teď pominu přesně to, že svěříme tu naši investici někomu, kdo investuje za nás?
2: No, tak ona ta hranice investuje za nás, investujeme sami, vlastně je hodně mlhavá. Ten extrém jeden je, že investujeme sami, dáme si do telefonu nějakou tu aplikaci, tu platformu investiční a tam si vybíráme konkrétní firmy, konkrétní akcie, jednotlivé takzvané tituly. To je ten extrém, jaksi ten samostatný. Pro někoho, kdo má odvahu, kdo na to má žaludek, tam diversifikace je nulová. Druhý extrém je, že já ty peníze prostě vezmu, přijdu někam na pobočku banky nebo na podobné místo a řeknu, já tady mám prostě 20 tisíc, já vůbec nevím, co s tím. A ta paní mě řekne, no tak když se na vás tak dívám, vyplníme spolu dotazník a tak dále, tak já si myslím, že nejlepší bude tohle a vy řeknete, super, tady to máte a dělejte, co umíte. Ale mezi tím je spousta možností. I ty fondy, některé z nich jsou úplně obecné. Jsou fondy, které třeba pokrývají celé Spojené státy. Nebo celou Asii, nebo celý svět, i takové jsou fondy. Nebo celou Evropu, a nebo jenom západní Evropu, a nebo jenom
0: jeden akciový trh,
2: jenom Německo, nebo jenom jeden obor zdravotnictví, biotechnologie, zemědělství a tak dále. A to znamená, že prostě těch možností je strašná spousta a jenom na nás, jako na investorech, abychom jaksi si vybrali, jestli teda tomu aspoň trošičku rozumíme, jestli aspoň trošičku chceme mít třeba i ten svůj jako emotivní pocit, že trošku tomu rozumíme, že nejsme úplní zoufalci. Přečetli jsme si v novinách nebo říkali v televizi včera večer, že herní průmysl má budoucnost. No tak si koupím třeba 90% ten celkový a 10% dám do toho herního průmyslu. Těch možností je prostě strašná spousta a je jenom na nás, abychom si vybrali, jaký z toho máme pocit. A mimochodem, když už mluvím o tom emotivním investování, co je velmi zajímavá věc teď v posledních letech je, zejména ve Spojených státech se to ukázalo, tam je to nejkrystaličtěji vidět, že je mezi námi čím dál víc lidí, kteří na všechny ty úvahy, o kterých jsme zatím mluvili, na které se ptáte, riziko, likvidita, výnos a tak dále, úplně na ně kašlou. A investují úplně podle jiné logiky. Například podle toho, jestli v té dané firmě je namočen prezident Trump. Mm-hmm. Prostě oni ho mají rádi, a oni vezmou svoje peníze, asi ne, moc peněz předpokládám, ale když je těch lidí hodně, no tak je to hodně peněz. A prostě protože vědí, že tuhle tu firmu založil nebo ji nějakým způsobem podpořil, někde se o ní zmínil, tak oni si prostě koupí hlava nehlava, výnos je vůbec nezajímá a říkám, pokud je těch lidí hodně, pokud se třeba i zorganizují přes sociální sítě, tak to může s tím trhem obrovským způsobem mávat a ti profesionálové, kteří prostě dlouze počítají, co kde může vynášet, tak najednou na to zírají a říkají si, proboha, co se děje, tahle firma přece nemá vůbec žádnou budoucnost, jak to, že jde tak nahoru cenově, no protože je prostě populární a nic víc.
0: No, my víme a známe samozřejmě ty tradiční investiční tituly, jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo státní. Jako je akcie, jako je zlato nebo komodity, Teď máme dokonce i kryptoměny, velmi jakoby oblíbený titul. Jsou ty rizikovější aktiva z vašeho pohledu správná investiční položka v tom diverzifikovaném investičním portfoliu? Tedy měli bychom se obracet i k těm rizikovějším nebo k těm aktivům, kterým úplně až tak nerozumím?
2: Já si myslím, že tohle je zase znova téma na rozhovor s tím poradcem, na to, aby nám ukázal celou tu krajinu investiční, protože těch možností je spousta, od těch velmi při zemi se držících, jako jsou nějaké státní dluhopisy, až po velmi ostré varianty. A je na nás trošičku, abychom si sami rozmysleli, jak hodně nás, jak jsme schopni potom žít s tím pocitem. Protože já jsem už mluvil o tom, že čím je vyšší to riziko, které jsme ochotni přijmout, tak zpravidla, pokud dobře u toho uvažujeme a přemýšlíme, tak tím vyššího výnosu můžeme dosáhnout. Ale za cenu teda vyššího rizika, čili otázka zní, když pak náhodou, nedej Bůh, dojde na ten negativní scénář a já najednou vidím, že jsem prostě 20% pod tím, co jsem tam dal, přišel jsem o 20% své investice, tak co to se mnou udělá? Jestli už tu zkušenost mám a pokud ji nemám, tak jestli si to umím představit, jestli přijdu do té banky a začnu tam všecko jaksi rozbíjet golfovou holí, protože jsem prostě nepříčetný, protože na to jste mě nepřipravili, s tím jsem nepočítal a tak dále. A nebo jestli si řeknu, no tak ano, ale šel jsem za velkým výnosem a třeba taky za měsíc už to bude jinak, prostě tak takový je investiční život. Pokud jsem schopen to riziko nějakým způsobem absorbovat a ty peníze skutečně nepotřebuju, bavíme se o úsporách, kde možná za 5 let zjistím, k čemu je mám, ale zatím teda fakt nevím a víceméně, když přijdu 20%, tak se tolik nestane. Tak pak si myslím, že není důvod neinvestovat odvážným dynamickým způsobem, ale je to hodně o tom, v jaké jsem životní situaci a co jsem za člověka, jaké mám zkušenosti, jestli umím pracovat s tou ztrátou, počkat si na to, že se to třeba zlepší, nebo taky ne. To už jaksi je na každém z nás.
0: Vy už jste o tom mluvil, Češi mají jako oblíbenou investiční položku nemovitosti. Jejich cena v posledních letech velmi slušně roste a nic podle ekonomů ani politiků ten růst jen tak nezastaví, protože jednoduše ta nabídka je daleko nižší než poptávka a nic zatím naznačuje tomu, že by se na českém trhu objevila velké množství nových nemovitostí. Dává vám investice do nemovitostí logiku, nebo už jsme na hranici, kdy řada lidí říká o tom, už jsou ty nemovitosti tak drahé, že už je prostě normální lidi nemohou kupovat a už ten růst se zastaví?
2: No, já, abych se přiznal, tak se bojím tady, jako bych řekl, jít z kůží na trh úplně otevřeně. A to se konec konců týká všech ostatních investic, jo, protože ta situace se mění neustále na tom trhu, informace se mění, otázka zní, co bude se stavebním řízením. Dneska to může být jinak, za měsíc už zase ty signály můžou být jiné, že se bude stavět víc, nebude se stavět víc, regulace se změní a tak dále, čili já asi se obávám, že úplně na to žádnou kloudnou, jasnou odpověď nedám. Co určitě platí, nebo co je, řekl bych, užitečné, je dívat se jinam, tam, kde už víme, jak to bylo, a tak trošku přemýšlet, jestli by to u nás nemohlo být podobné. Takže například, když se podíváme na průměr růstu cen nemovitostí v OECD, což je 35, dá se říct, nejbohatší zemí světa, někdy od roku zhruba 1970 do dnešních dní, tak průměrný růst je někde kolem 4%. Takže pokud my máme pocit, a já ten pocit mám, že postupem času Česko se posouvá blíž a blíž nějakému západnímu standardu, tak si myslím, že i ty 4% jsou číslo, které jednoho dne zhruba u nás dlouhodobě asi bude platit. Ale jestli to bude za 5 let, nebo za 10, nebo za 20, to si teda fakt netroufám tvrdit, ale myslím si, že ty české růsty, jak jsme je viděli v minulých letech, 10, 15, 20, přes 20% dokonce, to si myslím, že je extrém, který se asi spíš nevrátí, leda, že to stavební řízení, ten legislativní proces skončí úplně v troskách a prostě vrátíme se zpátky o nějakých 50 let, ale myslím si, že prostě ty extrémy už tady nebudou, ale jestli jako celkově investice a zejména investice do jednotlivých domů. Já už jsem o tom mluvil, že ano. Jedna věc je jeden dům si koupit nebo jeden byt a druhá věc je investovat prostě do 10 v různých lokalitách. Tak do jednoho domu, jestli je výhodná nebo ne, to hrozně moc záleží na lokalitě a tak dále. Třeba já osobně bych takhle neinvestoval, musím říct upřímně. Nikdy, ale jsou asi tací, kteří prostě mají pocit, že to dává smysl, takže úplně jaksi ostré slovo já tímhle směrem vyjadřovat nechci.
0: Říká ekonom Michal Michal Skořepa a já slibuju, že k nemovitostem se dostaneme v některém z dalších dílů našich finančních jednohubek.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Michale, vy ve své knize v kapitole o krvavých kolenech rozebíráte nejčastější investiční obily. Které ty chyby, ty omily považujete za nejdražší?
2: No, tak já si myslím, že nejdražší, a už jsme trošičku, myslím, na to narazili, jsou ty momenty, kdy někomu skočíme na lep. Vyloženě podvodníkovi. Ony se ty typy podvodů trošku mění, ale prostě pořád někdo zkouší samozřejmě. A ta moderní technologie k tomu dává příležitosti. To nikdy nevymítíme, kdysi dávno lidi čekali za stromem v lese. Dneska prostě se telefonuje jménem centrální banky nebo policie a podobně. To bude vždycky tak. A mimochodem, tady by bylo dobře prostě zdůraznit jednu zásadní věc, že investování je vždycky riziková záležitost. Vždycky všecko má v sobě nějaké riziko. I ty peníze v tom šupletí mají určitá rizika. Takže je potřeba mít neustále na mysli, že prostě nic není jistého a že svým způsobem, mně se hrozně líbí to norské přísloví, že kdo má velkou střechu, má na ní hodně sněhu. Prostě mít peníze navíc je svým způsobem starost. Já vím, že to zní hloupě, ale je svým způsobem zatrest. Protože v tu ránu vy máte, já nevím co, 1000 nebo 1000 a hrozně byste byli rádi, aby to bylo pořád aspoň tolik a nejlépe ještě víc. Ale za jistých okolností prostě se může stát, že to bude dokonce míň a že utrpíte určitou ztrátu, kterou ten, kdo nic nemá, tak prostě nikdy neutrpí. Tak to jenom jaksi na okraj, ale myslím si, že nejhorší typ investiční chyby je vyloženě se stát obětí nějakého podvodu. Protože tam ty ztráty zpravidla jsou v desítkách procent. Kdežto, když prostě špatně investujeme, vybereme si farmacii místo herního průmyslu, tak zpravidla jsou to procenta, ale ne desítky, než kvůli dokonce úplně celá ta částka.
0: Jaké informace by tedy investor měl bezesporu znát, aby zhodnotil tu investiční nabídku jako výhodnou a zhodnotil ji především správně a aby neskočil na nějakou marketingovou kampaň, která cílí na jeho emoce, o kterých jsme konec konců už mluvili?
2: No, ten seznam je dlouhý, na co všecko tak jako si dát pozor nebo co si ověřit. Jednak u té samotné investice, už jsme mluvili o tom, že jde o to, aby ty parametry byly v nějakém souladu. Čili když ty peníze jsou na hodně dlouho a já na ně nemůžu sáhnout a je tam velké riziko, tak pak by tam mohl být vysoký výnos, jaksi, protože ten můj protějšek, který ty peníze dostane, dostává velká křídla ode mě, dostává ode mě jaksi velkou sílu investiční. A naopak, když prostě mě ten protějšek slibuje, ta investice slibuje, že to můžu kdykoliv zpátky si vzít, po nějaké době zpravidla samozřejmě, a rizika jsou tam nulová a výnos je prostě astronomický, tak je jasné, že to není úplně ta správná varianta. Takže to je jedna věc, prozkoumat, rozumět tomu, jak to funguje, ta investice, chápat prostě ten princip, odkud se ten výnos bere, ne že mě ten, kdo mě to nabízí, tak jenom řekne, tomu byste nerozuměl, to je složitá záležitost, ale věřte mě na, já nevím co, na jméno moje maminky, prostě je to záležitost čistá, tak to je problém prostě, když vůbec nechápeme, jak to funguje. O té regulaci jsme mluvili, že by ten člověk, pokud možno ta instituce nebo ten, kdo s námi mluví, tak nejlépe je, když je to nějaká regulovaná záležitost. Čili ten seznam je dlouhý a záleží na tom vždycky, na těch okolnostech, jestli sedíme v bance nebo nesedíme v bance, kudy ta příležitost k nám přišla. Zpravidla platí, že čím ten marketing je silnější, takový jako otravnější, dotěrnější, včetně těch lhůt, jenom dneska, zítra už to nebude platit, tím to víc zavání, tím, že to je nějaký problém.
0: My samozřejmě investujeme v různých obdobích ekonomického cyklu. Někdy investujeme v období propadu, investujeme v období růstu. Vidíme euforii na trzích, vidíme, jak trhy jsou býčí a medvědí, ty akciové trhy. To všechno má určitá pravidla, která se každý investor postupem času asi naučí. Čím bude odvážnější a bude chtít investovat sám, tak tím jim bude více a více rozumět. Když se vrátíme k těm emocím, o kterých jsme mluvili, kdyby člověk měl a budeme trošku se pohybovat na hranici psychologie, sám si zhodnotit a poznat, že už se řídí víc emocemi než rozumem. Je u investování něco takového, co by nás mělo trknout, tak říkajíc, že už vlastně se vydáváme na ten tenký led a už nejedeme ryze podle těch faktů, podle těch základních pravidel dobrého investování?
2: Já se možná vrátím úplně ještě na začátek té otázky k těm píčím trhům. Já mám trošku obavu, že spousta lidí, kteří by dneska měli investovat jinak, než investují, to znamená jinak, než do běžného účtu, a to prostě prakticky snad ani se nedá říct investice, to je prostě elektronická peněženka, nebo maximálně do spořícího účtu, tak se obávám, že tihle lidé vlastně vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, že jestli tady trošku nepřeceňujeme průměrného posluchače.
0: Proto jsem mluvil o tom, že když už je člověk zkušený, tak už takovéto výkyvy zná.
2: My si můžeme
0: říct, že vidíme nějaký euforické období, všechno bude zalité sluncem, všechno vypadá velmi nadějně a my se vrhneme pod vlivem těchto emocí do investování a překročíme i tu správnou míru toho rizika a rozhodneme se špatně, protože jak jsme o tom mluvili, nejhorší a nejdražší investice je tak, když naletíme někomu pod vlivem emocí, protože s chladným rozumem a s chladnou hlavou většinou se rozhodneme dobře.
2: No tak já si myslím, že to základní poznávací znamení je především zase znova, musíme si uvědomit, že dobře investovat s vysokým výdělkem, tak abychom jako utekli, řekněme, sousedům v uvozovkách, co se týče celkového majetku, tak je hrozně náročná záležitost. To není pro běžného smrtelníka. To je prostě už normální profese, kde ten člověk skutečně leží v těch knížkách, zírá celý den na ty monitory, sleduje neustále nějaké rozhovory, nějaká videa, to je nesmírně náročná záležitost. Jak z hlediska času, tak ale i z hlediska vzdělání a zkušenosti a tak dál. Čili já se bojím, že většina z nás vlastně ani se takhle daleko nedostane, aby se rozhodovali podle nějakých konkrétních parametrů, konkrétních investičních příležitostí. Myslím si, že většina z nás, to je moje základní doporučení, abychom nejdřív do tohohle světa vstoupili těmi, řekl bych, nejbezpečnějšími dveřmi, což jsou podílové fondy, kde prostě žádné extrémní riziko nehrozí, kde ta diverzifikace u nás za nás vlastně už udělaná do značné míry. Abychom se vykašlali na nějaké konkrétní super extra zajímavé investiční možnosti, které jsme našli někde v novinách nebo na sociálních sítích nebo od souseda nebo na autobusové zastávce. Prostě tak klasická cesta, jak si vstoupit do tohohle světa je přes ty podílové fondy a teprve ve chvíli, kdy už máme pocit, že rozumíme aspoň těm podílovým fondům, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým a smíšeným a jaké různé existují, jaký je rozdíl mezi ETFkem a normálním podílovým, aktivně řízeným podílovým fondem, tak teprve v tu chvíli já si myslím, že jsme připraveni na to, abychom začali vystrkovat ty růžky ven z tohoto kolektivního světa, kde nás je spousta najednou, kde to je regulováno skrz na skrz. Tam nás jen tak někdo nepodvede, protože prostě tam jde o tolik peněz, že už si to hlídají ty státy, ty regulátoři, aby tam žádným velkým podvodům nedocházelo. To se stávalo v 90. letech možná, ale dneska tahle ta sféra těch podílových fondů je tak ukrutně regulovaná, že tam prakticky podvod prostě nepřichází v úvahu. A jak říkám, teprve ve chvíli, kdy už jsme řadu let v tomhle světě a už máme roupy, tak pak snad možná bych začal přemýšlet o nějakých, já nevím, ať už kryptoměny nebo nějaké konkrétní projekty, ale já bych rozhodně všem, kteří dneska jako teprve začínají s investováním, tak bych určitě doporučoval začít s podílovými fondy tam, kde investuje spousta lidí najednou a teprve potom jít jaksi vlastní cestičkou s vlastním velkým rizikem.
0: Michale, my se blížíme k úplnému závěru. Pokud by měl posluchač změnit jedinou věc ve svém přemýšlení o investování, co by to podle vás mělo být?
2: Já myslím, že jsem to právě řekl. Měl by si přestat všímat údajně úžasných investičních příležitostí, různé mince a já nevím, projekty, byty v Dubaji a kde si cosi a prostě normálně jít na pobočku buď banky, anebo k nějakému finančnímu poradci nejlépe, kterého mu někdo doporučil a prostě tam říct, hele, tady mám volných pár peněz, začínám. A pan Skořepa v rádiu říkal, že je dobře začít podílovými fondy, tak já bych asi zkusil nejdřív ty podílové a nejlépe nějaké třeba konzervativnější nejdřív. To je prostě ten začátek.
0: Říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Já mu za to moc děkuji. Díky.
2: Díky za pozvání.
0: Servírovali jsme vám další jednohubku, tentokrát o investicích. Už tedy víme, kdy a jak se rozhodnout pro investice, také jak máme investice hodnotit. Příští jednohubka bude o záchranné síti, která nás má podržet v případě nečekaných problémů. A tou je pojištění. K tomuto i dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
3: na Rádiu Praha.
1: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
4: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To

0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pavel se napil a je přítomen a připraven.
3: Nevím, proč jsi měl, že jsem se napil, ale dobrý den.
2: Ano, kdyby tě náhodou zaskočilo, tak aby jsme byli takzvaně připraveni. Dobře. No a ty jsi dneska pozval dokonce dva hosty do desítky. To si myslím, že je premiéra, Pavle.
3: Byli tady dva brankaři. Byl tady
2: dohromady,
3: Tomáš Holý a Tomáš Vaclík, Honzo, ale to už je, protože jsi starší člověk, přes rok, tak ty si to nepamatuješ. Takže dneska je tady, já to jsem podle věku a hodnosti, je tady Antonín Barák starší, který už tady s námi byl, Tondo, ahoj.
4: Ahoj,
3: a je tady Ondra Lípa, já jsem ho tady zmiňoval, měl spoustu funkcí a má spoustu funkcí, je to taky mimo jiný, jako bývalý celkem solidní fotbalista, kde jsem měl možnost si proti němu nebo s ním párkrát zahrát, takže vím, že balón mu není cizí, tak jsem rád, že je tady i Ondra. Ahoj.
5: Ahoj, dobrý den.
2: Tak vítejte, pánové, jdeme na to.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak host, nemáme ten jingle na dva, tak to musíme ještě když tak rozšířit, když to je takhle obvyklé, Pavle, teda, že
3: já
2: to není premiéra.
3: Já jsem tam slyšel hosti.
2: Dobře, tak jenom pro přesnost, s Ondrou Lípou se známe dlouhá léta, protože to fotbalový komentátor, vlastně kolega Antonína Baráka se měl možnost už potkat dříve, tak jsme si nějak řekli, že si asi tady dneska budeme tykat, což nebývá obyčejem, že bych
3: já
2: tykal
3: hostům. Já si nemám vůbec problém.
2: A Pavlovi Horvátovi jsem si dovolil před pár lety taky začít tykat teda na třetí výzvu asi.
3: Co už, no.
2: Pánové, jste tady v době, kdy se mluví a velmi horentně o tom, jak by ten český fotbal měl vypadat, a samozřejmě to v důsledku toho, jak dopadlo to mistrovství světa. Tak nejprve, když to začneme právě tímhle tématem, tak si můžeme poslechnout, co říkal tehdejší trenér Koubek po té, co se remizovalo utkání na mistrovství světa číslo 2 ve skupině s Jihoafrickou republikou.
6: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kluci dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji, já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, já bych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon než zápasek třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
2: Vypadá to, že to mistrovství se jenom ukázalo vlastně dlouhodobější problém českého fotbalu. Je to, pane Baráku, v té hernosti? Ten primární problém?
4: Určitě je to jeden z hlavních momentů, který jsme tam všichni asi viděli. Pan doktor Bukač tohle nazýval hráčstvím a mně připadá už několik let, že vychováváme mnohem menší procento, a to není jenom ve fotbale, ve všech kolektivních sportech, mnohem menší procento doopravdy hráčů. Já vím, že asi ten vrchol nám ukazuje Messi, nebo ukázal na to mistrovství se téměř ve 40 letech. On dokáže vyhodnocovat ty situace prostě bravurně, pomíjím jeho jakoby technické dovednosti, ale především to čtení té hry a vůbec vnímání těch herních situací. A tady já si myslím, že my pokulháváme hrozně silně před většinou Evropy už dneska.
2: Já jsem uvedl Antonína příjmením, aby lidi věděli, kdo jak mluvíte, než si zvyknou, tak pane Lípo, ten trenér, konkrétně to jedno jméno, byl na paškále a vždycky bývá na paškále ten trenér, ale jako nepřehlížíme tím, Ondro, prostě nějakou širší třeba souvislost, širší problém.
5: Určitě jo, já si myslím, že je potřeba to oddělit, když se bavíme o tom, jestli by se měl změnit reprezentant, nebo kdo by měl být reprezentačním trenérem, tak je to samozřejmě nějaká figura, nějaká persona, která by měla zvládnout pracovat s tím daným materiálem, který máme, jo, a my si musíme říct, jako, jak chceme, abychom se prezentovali a podle toho i toho trenéra vybírat. A ta druhá věc, která s tím nedílně souvisí, tak je to, jakým způsobem vlastně dlouhodobě vychováváme trenéry, hráče, vlastně i pedagogy, kteří pracují s těmi dětmi, a co vlastně v těch dětech jako nějakým způsobem zaséváme a pak to sklízíme na té vrcholové úrovni. A jestli ten reprezentační trenér pak s tím dokáže pracovat tak nebo tak, to už je ta druhá věc.
3: Já jenom se připojím, Tonda zmiňoval Messiho, jo? To je jasný, že vždycky máš to mužstvo nějakýho, ať už šéfa jenom co se týká nějakého řízení toho mužstva, nebo hráčsky, Messi je ten hráč, ale vlastně je obklopený obrovskou kvalitou, že jo? A to je si myslím to, že my nemáme tu základnu takovou těch opravdu talentovaných hráčů, který jsou schopní vlastně přijmout tu roli jakoby tý dvojky a dělat servis těm nejlepším, jo? My nemůžeme mít jenom toho nejlepšího, teď beru fakt jako Patrika Šika, kterýho jsme všichni vzývali, že je to ten hráč, který by měl zakončovat naše akce, no ale když nemáš ten zbytek, tak nemůžeš zakončovat nic.
2: Ale může si třeba člověk nechat poradit i v těch horních strukturách a myslím, že vy dva jste taky určitou fázi nedávno strávili jako členové sportovní rady, která tedy měla za funkci poskytnout odborný pohled na fungování českého fotbalu. Měli jste být určitým poradním orgánem výkonného výboru. Ondro, jak to vlastně nakonec dopadlo? Já mám pocit, že to netrvalo zas tak dlouho, jak si možná mnozí mysleli, ne?
5: Já bych začnu od píky. Je potřeba říct, co měla splňovat ta sportovní rada. My historicky jsme viděli sportovní radu jako orgán, který by měl přesahovat působnost výkonného výboru. To znamená, že by to mělo být nějaký senátní uspořádání, byl by tam nějaký dva členové, kteří by měli třeba šestiletý období, pak nějaký dva, kteří by měli čtyřleté, nebo čtyřletý a nějaký dva, kteří by měli třeba dvouleté. Takže chtěli jsme, díky tomu jsme chtěli udržet nějakou konzistenci toho nastavení metodického a vůbec strategického, koncepčního a tak dále. A to byla ta první vlastně myšlenka. Potom se na to zatlačilo, aby se vůbec ta rada ustanovila kvůli tomu, že dlouhodobě chyběl technický ředitel a tak dále. Je to jako hodně věcí, které by bylo potřeba vysvětlit a nejde to tady, ať nemarním čas. Takže ano, sportovní rada měla, řekl bych, nosnou myšlenku, dělala tu práci pečlivě, dělali jsme spoustu různých analýz i nějakých nastavení, jak vybírat ty, který lidi k reprezentacím, technický ředitel a tak dál. To B je potom, jak moc ta práce té sportovní rady je reflektovaná. To znamená, jestli si vůbec někdo ty materiály ve výkonném výboru přečte, jak s nima pracuje, jestli je bere dostatečně na zřetel a tak dál a tak dál. Což teda tím odpovídám na tvoji otázku. Bohužel, my jsme se s tím všichni setkali, to není můj názor, ale bohužel ta reflexe té naší práce vlastně nebyla taková, jak my jsme si představovali a proto vlastně ta sportovní rada potom skončila.
2: A jak si představit teď vlastně analýzu té neúspěšné anabáze na mistrovství světa, když vlastně i předseda asociace Trunda mluvil i tady na radiožurnálu Sport, že Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, připravuje analýzu, která zhodnotí to vystoupení, ale ještě předtím vlastně trenér Koubek oznámil, že končí. Tak to se mi zužuje teda na menší počet a vztahuju to i k tomu výběru nového reprekouče.
3: Tak na tu analýzu čekáme samozřejmě. Já si myslím, že to úplně nejrozhodující, protože jsme viděli, jak to dopadlo. Samozřejmě, kdyby jsme asi porazili v prvním zápase Koreu, měli jsme k tomu našláplo, nepovedlo se to celkem logicky, tak možná by jsme měli 3 body a možná by jsme si říkali, jak to mistrovství bylo jako super, ale vlastně si myslím, že to stejně odhaluje ten spodek. Určitě se k tomu dostaneme. Já jsem tady před chvílí nadhodil to, jak jako získávání licencí a co ti ta licence vlastně přináší. Trenérská teďka, já vím, že jsem přeskočil, ale pro mě to je jako zásadní téma, protože se s tím potkávám. Mám 18-letýho syna, který tím vlastně prošel a myslím si, že by to prostě mělo být lepší, že jako, že je hrozná škoda, že nemáme v těch realizačních týmech, ať už od těch mini dětí, po mládež, dorosty, že tam není daleko víc těch bývalých fotbalistů, který by měli výrazný slovo, je to vlastně stejný, jako ty jsi mluvil o vás, že jste nedostali jako vlastně prostor k tomu, aby to mělo nějakou váhu. Já si myslím, že názory hráčů, který hráli na vysoký úrovni, by měly být braný hrozně vážně, nebo velmi vážně i v té výchově těch hráčů, protože oni tím prošli, oni byli ty dobrý, že se dostali z té mládeže někam a měli by mít podle mě zásadní jako vliv na to, jak ty tréninky se budou vyrábět, co ty hráči na těch tréninkách budou dělat. A pak by k ním měli být ty kluci, který mají vystudovaný licence, třeba už ve 20, ve 22, 4 letech už mají licenci, tu nejvyšší třeba, a hodí se k mužstvu a nemají vlastně jako herní žádný zkušenosti. Já vím, že mají ty licence, respektuju to, že tomu obětovali nějaký čas, ale pro mě by to mělo být top hráč nějaký a k němu dobrý, chytrej kluk, který mu bude říkat, hele, tady to cvičení by se nám hodilo, nevím, na rychlej přechod, tady to na defenzivu a já si tuhle spolupráci dovedu

0: kategorii a souvisí to i s tou analýzou, kdo má vlastně dělat analýzu.
1: No my se dostaneme k tomu, o co se snažíte s Antonínem Barákem, ale přesto zmíním tedy to, že Antoní Barák starší, který tady dneska je, tak vybudoval Příbrami fotbalovou metodiku a kdybychom jmenovali vedle vašeho syna další ty borce, tak nevím, jestli to bude se Dominik Mašek, Aleš Mažďů, Václav Černý, takhle rok po roku, co jsem šel od roku 94-97, ty ročníky narození, o ty jste nějakým způsobem se taky zasadil. Vy jste vystudoval FTVS vlastně tělocvik a biologie, ale jakou tu metodiku jste si tedy osvojil a vytvořil třeba i vlastní pak na základě těch nabraných vystudovaných zkušeností?
2: Přesně tak, já jsem vycházel z fakulty a měl jsem výhodu, že Jarda Stárka v Příbrami na tu mládež vždycky dbal, ale zároveň my jsme měli jako šéftrenéři, dejme tomu, tak jsme měli volný ruce k té práci a on nám důvěřoval. Samozřejmě bylo to propojené s tím, že musel něco vidět zatím, ale když se vrátím k té metodice, měl jsem hroznou výhodu, že jsem vystudoval mé denní studium pětiletý FTVS a dělal jsem si zároveň vlastně určitý metodický a tenérský minimum během té fakulty k té kantořině. A z toho jsem potom vycházel a tím, že jsem fotbal hrál od 6 let sám, tak jsem si to začal skládat, co vlastně ty kluci v tom věku by nejvíc potřebovali a to jsme se pokoušeli na tu sportovní školu do těch tříd vlastně do toho programu dostávat. Další věc, já navážu na Ondru, tam je hrozně důležitý, kdo s těma dětma, musím říct, jo, v kategorii přípravek a s většíma dětma v kategorii žáků, kdo s nima pracuje, jak je dokáže motivovat, jak s nima komunikuje, co s nima zažije, přesně tak, jak je prostě emočně získá vůbec i pro tu budoucnost, že Ondra to tu zmínil, prostě nepropadají, neslehnou při první přelizáním nějaký překážky, jsou týmoví, vychováváte tam individuality, ale je to kolektivní sport a vy potřebujete, aby ty individuality pracovaly jakoby společně. Je tam hrozně prvků a já mám pocit, že tady je víc potřeba samozřejmě fotbalový trenér logicky k tím dětem, když jsme u fotbalu, ale zároveň psycholog a pedagog. Protože v tomhle období, dejme tomu pubertální a potom adolescentního věku, při přechodu do dorosteneckých kategorií, oni potřebují mnohdy velkou oporu a pomoc. A to jsme jim na té škole dávali. Chodili víc za náma než za rodičem a svěřovali se nám s věcma, které pro ně byly citlivý a důležitý. A tohle si myslím, že tam hraje velikou roli taky. No.
0: A já možná jenom předejdu nevyřčený otázce, no ale my jsme si s tím poradili i tak, jenže my jsme to, co ty děti nezažívají, to, co k ním potřebujeme dostat vlastně i nad rámec těch tréninků, tak my jsme si to prožívali odpoledne. To znamená tebe, Orvi, vychovávalo prostředí venku a pak na tom tréninku si mohl dostat jako ten CRS od toho trenéra.
3: Dostal,
0: přesně prostě. Tak, no. Přesně tak. Takže to je to, co nám chybí, tak my vlastně teďka nějakým způsobem adekvátně té době a těm konkurenčním jako podnětům pro děti potřebujeme dostat do toho procesu.
3: Dobře, a nehejčkáme je teda moc?
0: Tam jsem právě mířil, no. Že my musíme udělat nějaký jako balans vlastně toho, dát jim to tak, aby to pro ně bylo stravitelný a zároveň zajímavý. Jo.
1: Ale tím pádem asi i se naráží na tu odbornost těch lidí, kteří se starají přesně o děti tak. A vlastně nedávno jsem slyšel teda velký rozhovor Petra Čecha pro Life Sport Daily a on tam mluví o tom, že ty lidi, kteří by byli třeba k ním platní, tak ti nejlepší, tak je nezaplatí nikdo, že ty podmínky vlastně nemají, že ani nemá tahle práce žádný kredit, že se často mluví a to zmiňoval i Aleš Majer v jiném rozhovoru, že vlastně si řekne trenér mládeže, a on ale jako do dospělého to vůbec jako no.
2: Přesně tak. Já na tohle Honzíku navážu. My když jsme zakládali ty regionální akademie žákovský po republice, tak vlastně se jim z hlediska, nebo ze strany fačerů vytvořili fantastické podmínky. Na tu dobu nevídaný. Brali prostě hezký peníze ty trenéři a ty realizační týmy byly poměrně široký. A v tom prostředí se to setkalo s obrovskou nevolí, protože najednou ty kluby začaly vlastně některý jakoby věřovávat, jak je to možný, že tam 8-9 členy realizák má takovýhle podmínky k práci. No ale právě tam jsme ukazovali to, o čem se leta mluví, a to je to, že jsme si ty lidi mohli vybírat, jo, že jsme je znali z praxe i lidsky, no a chtěli jsme je ohodnotit, aby u toho zůstali dlouhodobě. Čili nebyla to práce na rok, na dva, ale chtěli jsme, aby v tom prostě pracovali kontinuálně. A to se nám dařilo, ty první leta.
3: Tak ona není náhoda, tady často zmiňuje jméno pan Žaloudek prostě. Není náhoda, že ten člověk tam stráví 10-20 let. Já jsem zažil pana Krause, Tadeáš Kraus, bývalý fantastický hráč Sparty. Měl jsem tu možnost, že mě měl v A dorostu, ale on měl přede mnou dalších deset generací a po mně

0: generací, takže tyhle ty lidi, pan Šafařík, taky prostě tyhle ty lidi, kteří se vlastně o tyhle ty docházející talenty starali, no tak tam byli několik let a prostě vykazovali to, že ty kluci se posouvali a oni prostě z toho davu, bych řekl, prostě vybrali těch 4-5 za 3 roky, který se do toho Ačka posunuli a někam se dostali, takže je to o tom, že tam samozřejmě musí být nějaká jako posloupnost, bych řekl, té práce a nějaký vývoj i toho samozřejmě pedagoga nebo trenéra, že logicky asi těžko přijde někdo, kdo to všechno bude umět a bude hned v první rok jako vědět všechno, jak se má dělat, že jo?
1: Já jenom navážu ještě na to, co zmínil Honza, tak ono je to právě o tom, že ve chvíli, kdy se vrátíme jako desítek let zpátky nebo pár let zpátky, tak s těma malinkýma i na těch nejnižších úrovních v regionech pracovali vlastně tátové, jo? Měli na to o trochu víc času za prvé a za druhé to byli sportáci vlastně. Byli to lidi, kteří prošli nějakým tím volnočasovou aktivitou. A teďka my už ty tatínky vlastně nemáme. Jednak z důvodu toho času a druhák z důvodu toho, že už za sebou nemají to řekněme všestranný pohybový portfolio a i ty dovednosti, nejsou to všechno jako fotbalisti a dělají to jenom třeba proto, že tam mají syna a tak dál. A tam mířím k tomu, co říkal Honzík, že vlastně proto my potřebujeme tu mnohem vyšší odbornost v tuhle chvíli a mnohem lepší ocenění pro ty trenéry i na těch nejnižších úrovních, tak abychom ty děti vlastně nestráceli v tom útlém věku, aby jsme tam vytvořili tu lásku k tomu, aby jsme tam vytvořili tu všeobecnou pohybovou kompetenci, ty dovednosti a tak dál. Dali jsme jim ten prostor k tomu, aby byli kreativní, aby se rozhodovali sami a to vlastně je ta základna, kterou vystavíme pro to, aby jsme pak z toho mohli vychovávat tu elitu, tu kvalitu těch hráčů.
2: Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, kteří jsou dnes hosty desítky Pavla Horváta, tak jsou také členy projektu, který si teď představíme. Pokud mluvím o Antonínu Barákovi starším, tak je to dokonce vlastně spoluzakladatel projektu Trenéři ve školách. Myslím, že tam ještě figurovala další jména, včetně třeba Michala Prokaše, bývalého technického ředitele Fotbalové asociace České republiky. Už je to nějakých 9 let, co objíždíte republiku. Kolik máte za sebou třeba v úzovkách proškolených trenérů? Máte to spočítané?
3: No, samozřejmě v té databázi je máme přesně, ale odhadujeme to, že to číslo přesáhlo už 800. 800 trenérů. Jenom pro jasnou představu, teďko vlastně na jaře v tom posledním školním roce nám fakturovalo měsíčně zhruba 570 trenérů, zhruba ze 42 sportů v České republice. To znamená, v tom programu vlastně jsou trenéři nejenom ze sportů velkých, jako je hokej, fotbal, házená, basket a tak dále, ale jsou tam trenéři pingpongu, šermu, lukostřelby a tak dále.
2: Co jste nám fakturovali? Jakože nějakým způsobem jsou na vaší výplatní pásce? Nebo
1: ne, ono je to vlastně, my poskytujeme službu, proces, metodiku a kontrolu a ten pro zřizovatele, to znamená pro toho, kdo ten program vlastně chce realizovat ve své lokalitě, tak poskytujeme i ten proces administrativní, to znamená, že přes nás vlastně to prochází a my zase potom to vyúčtováváme tomu zřizovateli, takže to je jenom jakoby procesní věc, formální. Není to tak, že my bychom měli pod sebou, nebo že bychom měli v rámci svého spolku 750 trenérů, ale v rámci toho procesu, který my obhospodařujeme, tak pracujeme teďka aktuálně s 570 trenéry a dalších přibližně 100 jich přibude teď během září v rámci školení.
2: No tak Pavel Horváry začínal, tak jste to zmínili, tak plácky, sportovní aktivity různého druhu.
0: Já mám ještě jedno téma, ale ono se to k tomuhle vztahuje. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že vlastně ty kluci mají hodinu a půl trénink a vlastně tím to většinou končí. Já jsem měl teď, nevím úplně přesně, jestli to bylo v Sokolově, když jsem byl, nebo vlastně i teďka v Mostě jsme se o tom bavili, když jsem přicházel, že by mě zajímalo, kdyby byl jeden nebo dva trenéři prostě od jedné hodiny, kdy ty děti končí ve škole, na tom hřišti v tom tréninkovém areálu a ty děti tam můžou chodit prostě a ten trenér řízeně, neřízeně, hele, tamhle máte jednu branku, tady máte hřiště udělaný, přišlo najednou o 5 dětí víc, tak hřiště zvětšíme, nebo je nás málo, hrajeme jeden na jednoho, dva na dva. Mě tohle by to nahrazovalo, to, jak jsi říkal, že ty bomby dostaneš, jo, protože samozřejmě tam byly děti, který skončí ve 12, prvňáci, druháci, no, pak přijdou ve 2 šestáci a už je tam řežba, prostě to, co vlastně my jsme všechno zažili. A my jim to vlastně jako nedopřejem, že jo? My furt je škatulkem s U7, U8, U9, U10 a to prolínání je tam vlastně sporadický jenom tím, dobře, ten asi vypadá líp, tak jde do devítky, tenhle je future hráč, moderní výraz teďka, tak ten jako bude s mladšíma, ty vole, to je jako, mě to neuspokojuje.
1: Má to dvě roviny, to myslím začne.
3: Určitě.
1: Řekneme to samý.
3: Jo. Jsou kluby třeba přímo i ve fotbale, který na tohle reagují a dělají třeba pravidelně v každém týdenním mikrocyklu jakoby smíšení tréninky. Mm-hmm. To znamená, že třeba ze tří kategorií právě ty děti dostávají k sobě, na každém stanovišti jsou ze tří ročníků prostě děti pohromadě a tak dále a tak dále.
0: Ale pořád je to ta hodina.
3: Pořád je to přesně, pořád je to vlastně v době toho klasického tréninku a je to pořád řízená činnost do velké míry. My potřebujeme k českým dětem dostat neřízenou, neorganizovanou činnost mm-hmm. a tohle, co si řekl Pavle, by bylo geniální, protože děcka potom i ty pravidla těch her, jestli tam budou hrát 2-2, nebo budou hrát bago, nebo si budou jenom kopat vozeť a budou hrát na vola s balónem. To už je vyloženě na nich a tam oni rozvíjejí jakoby jak svoji nápaditost, tak i to, kdo s kým bude hrát proti komu a tak dále. A ověřují si, jak v pozici buď toho silnějšího, anebo naopak, když přijdou ty starší, a ty jsi to řekl dobře, je do určitého věku velmi důležitý, aby dítě z psychologického hlediska si dokázalo ověřit, jak vnímá ty situace, když je ten menší, slabší, pomalejší a zároveň zase za dva dny, když je ten větší, silnější, rychlejší. A oba tyhle ty protipóly jsou hrozně důležitý pro vůbec pro stavění toho sebevědomí a nastavení té osobnosti toho mladého sportovce.
1: Jak se říká, všechno už bylo vymyšlené a tohle, co si teďka zmínil, tak vlastně funguje v některých zemích standardně. To znamená, že oni mají odpoledne vlastně v uvozovkách jakýsi dozor, jo, anebo podněty. Jo, je tam trenér třeba multisportovní, který jim řekne, hele, basket, jo, tak ukáže něco a tak dál. A ta druhá věc, jenom která si myslím, že je hodně důležitá, je proto, aby nám ty děti odpoledne tam přišly, tak my u nich musíme vybudovat, nebo ne vybudovat, oni mají, oni se hejbou a chtějí se hejbat, ale my to potřebujeme podnítit v tom pozitivním slova smyslu. To znamená,
0: to bude bavit.
1: Přesně tak, když jim uděláme těláky a tréninky takový, že jim to jako vlastně znechutíme, no tak prostě odpoledne to nebudou vyhledávat.
2: Vždycky se porovnáváme se zahraničím, s cizinou, jak to tam dělají, třeba lépe, hůře. A tady v tomhle ohledu jsem četl statistiku o tom, že Češi mají oproti ostatním evropským zemím méně hodin třeba tělocviku. Jenom teď se bavíme o tělocviku, ani o téhle třeba neřízené sportovní aktivitě. Jako čím to je? Jako tady u tohohle chápu, že možná bychom narazili, že děti mají moc aktivit těch dalších, které odrazují od sportu nebo dostávají, nemají na to čas, ale v tom tělocviku jako jak jsme se tam dostali?
3: Tak zase musíme oddělit ono tělocviku jako takového, tak většina těch evropských zemí nemá o tolik víc, většinou má jenom o jednu hodinu. Ale do toho RVP, což je ten rámcový vzdělávací program, tak ty ministerstva školství v těch státech zakomponovaly už před lety takzvaný hodiny pohybových aktivit. Je to velmi jednoduchý, protože proti tělocviku vlastně z legislativního hlediska je to mnohem jednodušší provádět. Vy stejně k těmhle činnostem potřebujete ale najít dospěláka, se kterým ty činnosti ty děcka budou bavit. Představte si učitelku, se kterou ty děti nebaví tělocvik a vy byste jim rozšířili o další 2-3 hodiny týdně tělák. No tak oni budou totálně jakoby vytočen a hotový, protože prostě ona to neumí dělat. To znamená, my potřebujeme najít lidi, kteří třeba na prvním stupni, mnohdy v mateřských školách, dokážou s těmi dětmi pohybově super pracovat, získat je proto a potom potřebujeme ten obsah těch hodin, jakoby, nebo ten objem velmi rozšířit. To znamená, aby ty děti se hýbaly skutečně i v tom školním prostředí denodenně, ale v těchto podmínkách, či částečně neřízených a s tím, kdo to s nimi umí. Když to zjednoduším.
1: Ty potřebuješ ošetřit kvalitu a potom můžeš jakoby navyšovat kvantitu. Je to stejně jak s tím reprezentačním trenérem. Když to bude boží trenér, ale nebude mít tu kvalitu, tak stejně jako z toho neuvaří nic pěkného.
2: To je pravda, že já osobně asi jsem se. Teda měl jsem štěstí, že byť jsem byl třeba na gymnáziu, tak jsme tam měli vlastně profesorku tělocviku, která měla vzdělání z FTVS a vlastně byla bývalou atletkou a nějakým způsobem to dokázala postavit a dneska nechápu, že vlastně děcka nebo nějakcí třeba i spolužáci mi říkali, že nebaví tělocvik, že tam nechodí, že to asi nějakým způsobem naráží na tohle, že tam jsou neerudovaní lidi jako v tom systému.
3: Největší absencí z tělocviku je na středních školách, je to obrovský procento, obrovský. Teď MŠMT se tím zabývá, protože tohleto nám může ublížit nejenom v tom, že nebudeme mít lepší fotbalisty v nároďáku, ale vůbec nebudeme mít zdravou populaci do budoucna. A k tomu směřujeme, protože říkám, jako Češi prostě jsme obezní, jsme málo pohybliví, úplně nevím, v jakém procentu není životním stylem těch rodin to, aby se pravidelně hýbali ty jejich děti. Čili máme na čem pracovat a je to otázka doopravdy jako budoucnosti, aby jsme na tomhle zamakali.
1: Jenom pozor na ten kontrast na středních školách nebo i na druhých stupních už máte aprobovaný specializovaný pedagogy na tu tělesnou výchovu. To znamená, to, co se děje na druhých stupních, respektive na středních školách, tak je vlastně jenom dopadem toho, co zaséváme v mateřských a školách a na prvním stupni základy.
0: Já se zase vrátím k tomu, jestli je nehejčkáme. Jo. Dřív si nemohl říct, jako mě bolí hlava a nešel si jako cvičit. Prostě dřív tam byl učitel, řekl, tak ty jsi se zbláznil, jako tady padej a koukej cvičit, tady máme tělák, nevím, tady budeš hrát obránce nebo hraješ tady, budeme házet kriketákem a prostě jdeš cvičit. Jako. A dneska ty děti si napíšou podle mě sami omluvenku nebo ani si nepíšu, řeknu, já nevím, mě bolej záda a nejdu prostě.
3: A Pavle, já jestli můžu na to navážu a řeknu jeden takový hezký příklad. Uvedu třeba otužování. Na prvním stupni vůbec je problém s dětma chodit ven cvičit, jo, kromě třeba září, října, dejme tomu. No a vy třeba v Praze v listopadu, tak máte, já nevím, je plus 14 stupňů.
0: Ale kdyby si bydlel to ve Španělsku, říkáš, vy v Praze máte.
3: No samozřejmě, já jsem Příbramák, jsem z Brd, takže já jsem odkryl. Tam je opět stupňů neustále míň než Praze. Takže
0: já jenom porovnout. Dám suvku, já když jsem šel do Příbramy, jak jsem hned prohrál první sázku, že jsem jako neuvědomil, že Příbram je jako takhle vysoko prostě.
3: No jasně.
1: Takže... Ale teď... A ulitávky byla sakra zima.
3: Ale teď chci říct, když ředitel školy se domluví s pedagogy a nastaví ve školním řádu pravidla, jak se bude s těmi dětmi pracovat, tak pedagogové to jenom přepošlou rodičům a oni toto musí akceptovat. Mm. Musí prostě na to reagovat a vytvoříte. Ty jsi to vlastně naznačil, proto na to reaguju. Ty jsi říkal, dřív to bylo tak a tak, no a pokud tohle nastavíme, tak to okolí to začne brát prostě jako normativ, jako součást pravidel a i pro ty rodiče bude mnohem složitější psát, no ale je chladno, dítě listopad, jak si můžete s druhákama dovolit chodit teď ven? No úplně v pohodě, protože i Finové chodí s druhákama celoročně ven, když je tam půl metru sněhu. To znamená, můžeme se postavit k čemukoliv, ale potřebujeme to vždycky dobře vykomunikovat, vysvětlit a nastavit k tomu pravidlo.
1: Tonda mi nahrál, protože to, co jsi zmínil, tak souvisí především s nastavením i rodin. A my říkáme třeba rodičům, že oba trénujeme na Dukle, tak říkáme rodičům dlouhodobě, i když jsou to rodiny vlastně, které se mají dobře, jo, chtějí těm dětem samozřejmě zcela logicky dopřát to nejlepší, co můžou, tak ale jim říkáme, vystavujte je záměrně, řízeně, nekomfortním situacím, ne abyste ty děti trápili, ale vystavujte je chladu, ale prožívejte to s nima, hladu, a ty děti... Ne. Hladu taky. Ale ať prostě prožívejte to s nima, protože vy jste pro ně tím příkladem a když to s nima zvládnete, tak pak prostě člověk pochválí a to, ale oni si tím potřebují projít.
2: Ondřej Lípa, Antonín Barák, starší hosty, desítky Pavla Horváta.
4: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak, dostáváme se taky k tématu toho, když jsme mluvili o tom podhoubí, tak se pak ale samozřejmě často těšíme na ty produkty a když máme tady talentované, super schopné a teď jsme ve fotbalovém pořadu, tak fotbalisty, tak prostě narážíme na to, že nějakým způsobem to české prostředí s nimi neumí pracovat. Pavle, ty jsi připadal jako nějaký třeba hýčkaný talent, nebo jak k tomu přistupovali?
0: Já si myslím, že jsem nebyl úplně jako ten top talent, ale...
2: Že teď tě tady bereme, jsi hráč s geniální myšlenkou a podobně.
0: Bejvalej. No, ne, to je pravda, že asi já nevím, čím se to rozvinulo, třeba periferní vidění, určitě je to dílem talentů a dílem toho, že seš na tom hřišti prostě denodenně, že sleduješ věci, které se dějou, že vidíš, někdy, už jsem to fakt jako někdy zkoušel, že koukám, jako jsem nějaký pozici a vidím, já nevím, teď abych stupně tady neházel, ale vidím prostě víc, než mám to vyzkoušet, než normální.
1: A
0: přitom nešilám, jsem takový trošku chameleonek.
2: Profesor
0: Mugli. Ale samozřejmě ti to pomůže v určitých fázích té hry, takže to, ale že bych byl jako úplně upřednostňovaný talent, že bych jako pokaždý byl v nějakém nároďáku, vlastně jsem nebyl, byl jsem v 16 a pak jsem byl až v 21, takže jsem ty nároďáky jako minul. Nemyslím si, že jsem byl jako extra talent, ale měl jsem jednak štěstí, jednak zdraví a měl jsem tu píli, mě to bavilo neskutečně, to, o čem se tady bavíme, jednak samozřejmě jsem byl z té fotbalové rodiny, dřív nic jiného nebylo, byl fotbal, hokej, že jo, takže jsem byl z fotbalové rodiny a vlastně nic jiného, než ten fotbal jsem v úvozovkách neměl a ty děti teďka prostě to mají malinko jinak, no.
2: Ale když pak třeba byla březnová nominační tiskovka, kde Miroslav Koubek tehdy oznamoval, že Václava Černého nebere, protože je to dobrý hráč bez pochyb, ale zvažoval, jakou typologii a mentalitu třeba potřebují, takže se jim nevešel, tak se to zase nějakým způsobem přidalo k tomu, že i po mistrovství světa skončil Patrik Šik, váš syn Antonín Barák ještě neskončil oficiálně, ale poslední zápas byl proti tomu Turecku, tehdy nebyl jí zápas Eura a taky se mluví v kontextu právě Antonína Baráka mladšího, Patrika Šika, Václava Černého, jsou enormně nadaní hráči, které to české prostředí nebo konkrétně repre dokázala využít. Když to vezmeme takhle konkrétně na individuality, možná můžeme, jak chcete, Antoníne, ale přece jenom, jako, jak líp v tomhle ohledu?
3: No, ono se s těma individualitama totiž vždycky hůř pracuje. Pozor. Oni jsou výjimeční, oni jsou dost často egoistický, oni mají svoje prostě stinné stránky. Vy musíte být trpěliví a zase se vracím k té psychologii, bohužel. Vy s tímhle musíte počítat. Vy když tohleto nemáte dostatečně vybudovaný a nepočítáte s tím i a nemáte, neznáte nástroje, jak s těmhle hráčima pracovat, tak on vás ten hráč třeba otráví, jakoby za čas. A vy s ním ani moc a najednou začnete vnímat jeho slabý stránky, což má každý, i Cristiano Ronaldo, tak je začnete vnímat mnohem víc, než tu jeho nadstavbu. A nebo teda s ním musíte pracovat hodně individuálně, musíte s těmhle hráčema hlavně hodně mluvit. Oni potřebují mít, tyhle ty hráči potřebují mnohem víc věcí mít vysvětlených a mít jasno, než průměrný hráč v tom týmu. Tak to je. Ten hráč hraje, plní si svoji roli a funguje to. Ale když tam máte 2, 3, 4 špílmachry, který prostě na svých pozicích jsou pro vás jakoby enormně důležitý, tak se vyplatí s nima mluvit. Mluvit mimo trénink, mluvit v tréninku, ptát se jich na pocity. A to není tím, že by jim člověk ustupoval, ale je to o vzájemném chápání. Pokud hráč ví, že ho ten trenér víc chápe, tak cítí, že bude mít asi větší důvěru a víc pro něj udělá. A obráceně je to to samý. Když ten trenér si ho získá, tak ten hráč i pro toho trenéra bude i v těch slabých stránkách pracovat třeba abnormálně víc, než je normálně zvyklý. Jde to ruku v ruce. Ale tahle práce, je to furt o práci a je to o hodinách, hodinách, hodinách denně se tím hráčům věnovat. Je to šíleně náročné.
2: To znamená, že v tom projektu Trenéři ve škole nějakým způsobem třeba i na tuhle stránku dbáte? Nebo jako, protože je to dost výjimečné, tak teď se bavíme o tom, že jsme vlastně přišli o několik hráčů takhle schopných, kteří už třeba nechtějí
0: tohle doplním, jo. Ono, máš 2 výjimeční hráče v tom manšaftu, jeden je introvert, druhý bude šašek, vole, a ty musíš ještě k tomu těch dalších 17 hráčů nebo 16, kolik jich máš v kádru, připravit na to, že on je sticha, jemu se nesmějte, že se s váma nechce bavit, že si bude číst knížku a tenhle ten pitomen, že tady řve od té doby, co přijde do šatny a vlastně všechny může jako v vozovkách naštvávat, bych řekl slušně, tak prostě ty vlastně musíš i ty ostatní, protože samozřejmě potřebuješ 10 hráčů na hřišti a ty 2 ti nestačí, takže ty potřebuješ jako ten jeden trenér umravnit nebo uplácat z těch 18 kluků přes ty různý individuality ten tým. No.
1: A proto se bavíme o tom, že reprezentační trenér je spíš jako právě psycholog, manažer, než denodenní trenér, že jo, ukázalo se to mnohokrát. Já to vrátím k té otázce Honzy. Tady si musíme umět popsat, co je práce opravdu s dětma, malejma dětma v tom formátu, o kterém se bavíme v rámci trenérů ve škole a co je potom ta práce s těma hráčema, už velkýma individualitama potom v profesionálním fotbale. Vrátím to, ale ono to spolu souvisí. My vlastně se snažíme těm trenérům ukázat v rámci psychologie, pedagogiky a dalších důležitých vlastně nástrojů, jakým způsobem efektivně komunikovat s těma dětma a jakým způsobem u nich vlastně nastavovat i prostředí, kdy oni se můžou vyjadřovat a ve chvíli, kdy budeme mít trenéry, kteří budou schopní a ochotní komunikovat s těma hráčema, ať už jsou to malí děti, a poslouchat je a interagovat a potom to dělat vlastně i na tréninku a ve pozdějším věku, tak vytváříme, řekněme, prostředí, který je schopný mezi sebou mluvit. Jo, jak z pohledu trenéra k tomu jedinci, tak z pohledu toho dítěte nebo posléze hráče směrem k tomu trenérovi. A to je neoddělitelný, protože potřebuješ vysílač i přijímač. Hmm. Takže ano, trenéři ve škole směřují mimo jiné, kromě pohybových kompetencí, kreativity, vytváření sociálních rolí, i k tomu, aby jsme se naučili mezi sebou efektivně komunikovat, abychom si dokázali, abychom nějakým způsobem dokázali překonávat překážky, ať už jsou to prohry, jakýkoliv nekomforty a tak dál, aby jsme dokázali budovat samostatnost u těch dětí. Jo, vlastně je to velká pestrá škála kompetencí, který se díky tomu programu snažíme u těch dětí vytvořit a je to předstupeň toho, aby jsme potom v pozdějším věku a v té specializaci, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový nebo jakýkoliv jiný, z těch dětí mohli vychovávat kvalitnější kreativní hráče.
2: Ano, ten ledovec je na pak špičce, úplně ti nejlepší tam jsou, ale musí se k němu nějak dostat a samozřejmě bavíme se o trenérech ve školách, ale pak se bavíme také o tom, že ty talenty, ti nejlepší jsou směřováni do určitých skupin v rámci nějakých akademií a právě o akademie se také, myslím, zasloužila skupina, nevím se přímo kolem vás dvou, ale Michala Prokeše, kterého jsem zmiňoval, tak ten také se to hodně jako technický ředitel Fletcher zasadil. Jakým způsobem to, možná s čím to začínalo a jakým způsobem se to teď promítá do toho fotbalu? Už nějaký často je, co fungují.
1: Jenom jedna poznámka, ono to ještě začínalo za Dušana Ficla a Pavla Vrby a tam se vlastně nastavoval ten koncept toho, jak by to mělo vypadat a potom tu realizaci a vlastně řekněme koncepci a strategii zrealizoval Michal Prokeš vlastně s týmem, ve kterém jsme byli i my, tak to jenom, aby to bylo správně pojmenovávané, že to byla už i iniciativa větší skupiny odborníků dřív.
2: V době, kdy trénoval repre Pavel Vrba, což ano, je zhruba 10-11 let zpátky.
1: Přesně tak.
2: A teď jsme tedy aktuálně, jsou vlastně dva typy těch akademií, ale obecně ty akademie jsou klubové a regionální?
3: Ano, jsou klubové akademie, které se teďkon teda hrozně rozšířily, jsou v několika jakoby vlnách, od jedničky po pětku tuším, ale ty regionální akademie, ty mají jakoby jiný režim a jakoby jinou životaschopnost. Ty fungují skutečně jakoby v každém tom kraji, nebo ne v každém, ale ve většině krajů je regionální akademie pro kategorie starší žáků, to znamená pro U14, U15, kde se vlastně z mladších žáků dlouhodobě vybírají děti, které se sledují, na ukázkových tréninzích se s nimi pracuje, nebo pracovalo v minulosti a vybere se 25 hráčů vlastně do kategorie U14 v rámci toho kraje, to znamená jsou tam samozřejmě hráči vždycky i z toho satelitního nejsilnějšího klubu, teď použiju třeba Plzeň, takže z Viktorky Plzeň tam bude třeba polovina nebo třetina hráčů a ten zbytek je z toho západočeského kraje a vyberou se skutečně jakoby talenti, kteří už odchází na internát, chodí do jedné sportovní školy, kde mají velkou dotaci hodin a na to je ušitý vlastně pohybový program, který souvisí ale i s kondičním tréninkem, se zdravotním programem, to znamená pracuje tam fyzioterapeut, pracuje tam psychologický a mají tam výživový program, to znamená mají, myslím, 5 jídel denně, které vlastně řeší výživář, lékař, objíždí ty akademie a podle somatotypu těch hráčů, tak už mají i určitou úpravu jídelníčku k tomu, aby, jak říkal Pavel, dejme tomu future hráči, kteří jsou v tom věku prostě menší, jsou drobní, tak aby třeba dobírali rychleji svalovou hmotu a stavěli prostě i pevnou kostru, neměli třeba řídnutí kostí a tak dále. To znamená, těch věcí je tam hodně moc pohromadě, no a v současné době vlastně si myslím, že i fotbalová asociace dál řeší, jak zkvalitnit chod těch akademií a vůbec řešit ten jejich
1: postup. Já to jenom vrátím k ideji těch akademií, protože historicky oni byli nebo vznikli na základě toho, abychom dokázali soustředit ten talent a z toho potom vybudovat ty budoucí reprezentanty, protože my jsme tady žili v tom, že jsme rozptylovali finanční i kapacitní prostředky do obrovského množství lokalit nebo jednotlivých center a díky tomu jsme měli rozptýlenou tu práci, jak metodicky, tak i vlastně z pohledu soustředění těch hráčů. Takže tohle byl jeden argument. Druhý byl to, abychom dokázali ohodnotit trenéry, o tom už tady mluvil Tonda, jak jak by to mělo být správně. Třetí byl to, že jsme potřebovali ukázat, jak pracovat z pohledu mateřského klubu v tom regionu s celou tou pyramidou pod náma. To znamená, já jako regionální fotbalová akademie jsem se staral o ukázkový tréninky pro malý kluby, o vzdělávání trenérů malých klubů, o jednotlivý, řekněme, konzultace v rámci stravování, fyzia, zdraví, psychiky a tak dál, a tak dál. A tímhletím já vlastně vybírám si z toho prostředí, navazuju tam vztahy, ale pečuju o něj. A tohle bylo něco, co jsme vlastně díky těm akademiím chtěli ukázat, že takhle by se to mělo dělat, proto do toho investujeme ty peníze a byly to v takovémhle modelu, ty peníze byly investované správně. Samozřejmě, že pokud se to rozbije, ten koncept, a je to jenom jako izolovaná složka v té fotbalové struktuře, tak ty peníze potom jsou zpochybňovaný, zcela logicky. Jo?
0: Já jenom ještě pro mě, tadyhle to vlastně, já si pamatuju zase, když jsem teda byl já, ne mladý ani, ale malý ještě, tak vlastně byl výběr Prahy, výběr Středočeského kraje a tak dál, a tak dál, takže tam si vím, tam, že vím, že jsme se jako vlastně scházeli, že jo, se slávistama, s duklákama, s bojemákama a jeli jsme, nevím, teď plácnu i do Bratislavy hrát proti jako Bratislavě výběry, takže to vlastně bylo něco podobného, že si trošku jako číhal na to, jak ty kluci se vyvíjejí, měl si nějaký kádr, že jo. No a teďka ale, když budeš mít opravdu těch dětí tolik, není, samozřejmě propadne tím sítem někdo, kdo se pak může jako znovu někde objevit, ale dokážou pak ty menší kluby a ty trenéři tohleto všechno jako využít, tyhle ty informace, ty tréninky, ještě chápu, na hřišti tam asi si to, můžou si to natočit v dnešní době, že jo, řeknou si, hele, tady jsme dělali trénink, bylo nás tady 20, měli jsme to rozdělení na dva asistent hlavní, teď jako kecám, ale může to tak být, jo, ale třeba tu výživu, třeba to jak se mají rozcvičovat se tréninkem, dokážou, myslíš, to využít ty trenéři na té nižší?
1: Tohle je dlouhodobý proces a to je hrozně důležitý zmínit, protože pokud my to budeme dělat dlouhodobě a tyhle informace nejsou pro ty trenéry, pro to, aby to
0: není oni to řekli, jednorázově prostě.
1: Tak, aby oni to řekli těm dětem na tom tréninku. To je proto, aby o tom komunikovali s rodičema a aby okolo těch dětí nastavovali prostředí, který s nima bude mluvit podobnou řečí a dlouhodobě. A proto my se furt tady bavíme o nějaký jako v úvozovkách koncepci. A do toho spadá to, co jsi zmínil, licence, vzdělávání a tak dále, a tak dále. My potřebujeme ty vzdělaný trenéry proto, aby ovlivňovali to prostředí okolo těch dětí, a samozřejmě i ty děti v tom tréninku, a díky tomu jsme přispívali k tomu, abychom ty děcka měli lepší.
2: Antonín Barák, Ondřej Lípa jsou hosty Desítky Pavla Horváta.
4: Host Desítky Pavla Horváta.
2: Příští týden ve čtvrtek 6. srpna jsme v Zubří s Pavlem, s Antonínem Panenkou a bude tam taky muž, který si potřásil z českých fotbalistů jako první s královnou Alžbětou, ale neví, čím se voněla, viď, Pavle?
0: Ptal jsem se ho, no, že mě to zajímalo, čím, nebo jak královna voněla, no, tak všichni, spousta lidí si s ní podalo ruku, spousta lidí s ní pohovořilo, mě zajímalo, jestli měla nějaký jako zajímavý parfém.
2: Tak pokud dorazíte do Zubří, tak se něčím nevoňte, ať Pavel si to pak zapamatuje, každopádně bude to Miroslav Kadlec, teď budeme hrát o dvě stupenky právě do Zubří a mám otázku, která je jednoduchá, jak se jmenuje fotbalista, který dal rozhodující gol toho finále mistrovství světa Španělsko-Argentina, jak se jmenuje ten fotbalista? Ten má shodné příjmení s fotbalistou, který rozhodl třeba Euro 2008, ale přece jenom lehce se to tam, ta písmenka v křestním jméně proměnila. 221-552-222, to je číslo k nám do studia, tak vydá, už nám někdo volá, to jsme moc rádi. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Ondra z Valašska.
2: Ondra z Valašska, no tak ideál, víte, jak se jmenuje ten fotbalista?
5: Ferran Torres.
2: Bravo, skvěle. Tak Ondra, já vám zavolám po pořadu a domluvíme se, těšíme se v Zubří na viděnou, naslyšenou. Tak to byla naše soutěž, těšíme se i na další, kteří by chtěli dorazit do Zubří, jsme tam připomínám 6. srpna. Nicméně teď si můžeme vlastně zase už aktualizovat to téma, když se tady bavíme o trenéřině, o tom, jak dostat český fotbal zpátky na vrchol, tak přece jenom jedno to jméno reprezentačního kouče Ačka by asi bylo nejrezonantnější a teď je tedy hlavním kandidátem i podle toho, co psal včera předseda FAČR fotbalové asociace David Runda na Twitter. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout blížší informace. Mluvíme o Santim Deniovi, což je Španěl, a je to ta zahraniční cesta. Petr Čech, bývalý skvělý golman, který se teď také docela, myslím, mediálně prezentuje se svými názory, tak promluvil s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, potkali se na tenisovém Wimbledonu a k tomu zahraničnímu trenérovi řekl tohle.
6: Vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
2: David Trunda v pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře 1. července řekl také, že hledáme trenéra, který pomůže a bude zároveň inspirovat české trenéry. Mně to tak nějak, pánové, pořád vychází, že tady jako se na veřejnosti možná prezentuje, možná veřejnost máte názor, že se to tady dělá jako špatně pořád. Tak jak to je teda, Antonine, Ondro, vy jste v tom docela dlouho oba. Jako no, neštve vás to takhle to slyšet?
3: Zajímavá otázka. Druhá věc je třeba ta, že Pavel tady zmínil trenérské licence a když se zamyslíme, kolik trenérů českých za posledních 10 až 15 let třeba šlo trénovat do zahraničí, tak vlastně se dostáváme pomalu jakoby na bod mrazu. To znamená, že o tu naši trenérskou školu, o kterou v dřívějších dobách zájem byl, tak nějakým způsobem ten zájem upadl. To je prostě neodiskutovatelný. Další věc je skutečně, jestli, protože jsme se toho zúčastnili taky a já jsem po druhém utkání skutečně s Jihoafrickou republikou byl doma velmi smutný. A vlastně jsem se díval i sám jakoby do sebe, že jsem dlouhý leta lektoroval na faču na licencích a co jsem teda vlastně ovlivnil k dobrýmu, protože mi prošly stovky trenérů rukama na licencích od těch nejnižších po profi, kam všichni vlastně jakoby ten fotbal dostáváme. A teď vůbec netvrdím, že prostě je totálně v troskách, ale v pořádku ho nemáme. A nemáme i některý jiný kolektivní sporty, je to prostě otázka zase takýho pohledu ze zhora. To znamená, ten sport tady od revoluce byl malinko potlačený, nebyl dostatečně preferovaný a i vládou jako finančně podporovaný, protože je to totálně podhodnocený. A ty státy skutečně, který před x lety my jsme, oni se k nám jezdili učit a koukali se na nás jako na vynikající stát v tomhle ohledu, tak dneska se na ně můžeme dívat my a to je smutný. To mě samozřejmě mrzí, takže něco v pořádku není. A
2: dá se inspirovat třeba, když přijde španělský tady trenér se zkušenostmi z mládeže ze Španělska?
3: Všichni jsme asi určitě v očekávání, protože těch stáží jsme tam zažili moc. Ta španělská škola je fantastická, fotbalová, ale zase i ty děti a ty talenti v tom Španělsku vycházejí z jiných podmínek než u nás. Takže myslím si, že všichni očekáváme, co ten trenér přinese a jestli bude mít vliv celkově vůbec možnost ovlivnit něco skutečně systémově, koncepčně do té republiky, jestli to nebude jenom kouč prostě A týmu.
0: No tak Ondra to říkal, kouč nároďáků vlastně není úplně práce toho, že něco natrénuješ, obzvlášť na klubový úrovni, že jo, těžko, když přijede, teď budou 4 hráči ze Slávy, 2 ze Sparty, 2 z Plzně, tak těžko ty hráči ovlivně jako chod toho klubu nebo hru toho týmu, kam se vrátí z nároďáků. Vlastně ode mě byla i otázka, já si uvědomuji, že tady před x rokama bylo, hele, holandská cesta, jdeme holandskou cestou. Pak jsme zjistili, že jako Holanďani se nedostali 2x na mistrovství světa, takže Holanďani jsou na prd, takže co teď? Teď jdeme jako nějakou jinou. Takže teď jdeme, chtěli jsme Klinsmana, teď chceme Španěla. Já si myslím, že to je o tom, jako opravdu to, co jsme tady začali řešit, že my to nevyřešíme za 2 roky, tohle není prostě ani 4letý problém. To si myslím, že je o toho, aby ty děti na tom hřišti byly. Ty jsi zmiňoval, že máme přetočený rozhovor s Lubošem Kaloudou, já jsem to nevěděl. Zmínil tam, že vlastně většina dětí ve Španělsku do 15 let hrajou na umělkách. jenom proto, aby měli dobrý povrch, aby se naučili ovládat ten balón. Já se teďka uvědomuji, není to kritika Slávy, ale Patrik, vlastně můj syn, byl ve Slávii, krásný jako prostory na Xaverově, ale vlastně ty hřiště jsou logicky ve stavu, že ty kluci mají problém s kontrolou míče, že jo, když se tam čtyřikrát denně trénuje a o víkendu se tam hrajou na tom hřišti další tři zápasy, tak logicky máš jinou kontrolu míče než na Umělce, kde ti ten balón neodskočí. Jestli třeba tohle nejsou takový ty detaily k tomu, aby ten hráč byl jako lepší. Jo?
1: Ať neodběhneme od toho tématu, ale zareaguju na to. Dvě srovnání. To, co jsi zmínil, Španělsko, dobrý Umělky a hlavně hala, futsal. Oni všichni jsou zvyklí kontrolovat balón. Taky. Jsou zvyklí kontrolovat balón pod drážkou a tak dále. A to B, který my jsme s Tondou zažili, protože jsme byli 3 týdny, možná díl, na velkém turnaji v Argentíně, tak tam zase ty kluci, kdybyste viděli, na čem trénujou, to je neuvěřitelný. A zase tam získáváš úplně jiný cit a jiný podněty v rámci toho fyziologického chování toho těla.
0: Taky nebude mít umělky.
1: Přesně tak, takže je otázka, jestli, já si myslím, že je to obojí. My bychom ty děti měli se snažit učit hrát fotbal na co největším množství prostorů s různýma míčema a tak dál, aby vlastně se jim vytvořili tak dobře ty nervové dráhy, jasně, že prostě to bude fungovat potom dokonale i v těch, řekněme, ne optimálních, ale ideálních podmínkách. Ale my jsme odskočili od toho trenéra. Já jsem jenom chtěl říct, že já třeba si myslím, že my jsme mimo jiné i dlouhodobě nedávali příležitost mladým trenérům. Tady byla prostě parta jako trenérů, který byli kvalitní, ale prostě furt se to točilo. A až teďka přišlo období, kdy Radokováč, Honza Trousil a další trenéři.
2: Martinský v Plzni vlastně.
1: Jasně. A Aleš vlastně Majer, se to hodně, ano, Aleš Majer, osvěžilo se to hodně. V zahraničí se dostal vlastně Marcelička, nebudem řešit jako Rusko, ale on nešel přes Rusko, on byl v jiných zemích. A třeba i Petr Rumán. Jo, takže já úplně stejně jako s hráčema, já si nemyslím, že bychom neměli talenty mezi trenérama, ale je to o vlastním vzdělávání, je to o jazykovém vybavení a zároveň je to i o tom dát těm lidem příležitost a to souvisí zase s tou vytrvalostí, s tou trpělivostí, s koncepcí nechat tomu trenérovi prostor, aby realizoval ty svoje, ty. V Boleslavi se to podařilo, vypadalo to, že Aleš by musel odejít jako rychle, no ale podívejte se teď.
0: A já ještě řeknu vlastně jedno, že samozřejmě od těch trenérů nemůže být 20 venku, ale myslím si, že o Jindru Trpišovského 100% zájem byl, ale má ve Slávě takové podmínky, nebo není třeba tak jazykově vybavený na začátku, teď si myslím, že na tom taky asi maká, ale ve Slávě má prostě takové podmínky, že nemá důvod vlastně jako odcházet. No.
2: Teď ať to bude jakékoliv jméno, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že úplně úspěchu moc nesezbírá, když si vezmeme ty soupeře, protože čistě úplně na papírově to jsou jako světové velmoci.
0: Si to dáme na zem.
2: Lize národu. A teď jako zase přijde teda nový kouč. Jaký je váš názor na tu dobu, jako kterou by měl už teda mít, jestli to je fakt, jako smažme to té kvalifikace Eura, prostě dát mu několik let, anebo prostě zda to jako sekat po 5 porážkách, protože možná přijde 6 porážek, nevím.
3: No tak já bych, když už tu důvěru dostane, tak vždycky jsem měl názor v tom, že bychom měli být trpěliví dlouhodobí a měl by dostat třeba minimálně 4 roky. To znamená 2 ty cykly, jak na Evropu, tak na svět a vlastně během toho ty věci analyzovat, budovat je a vidět, jestli krůček po krůčku prostě se zvedáme. Jo, protože a to se bojím, jestli ta trpělivost tady bude.
0: Já už se blíží ke konci, já jenom nadhodím otázku. Myslíte si, že už má český fotbal zanalyzovaný?
1: No, já spíš, proč ho teda jakoby, jo, proč ho přivádíme? To je ta hlavní otázka. Proto, aby teď a tady pokusil se nějak zoptimalizovat jako skladbu českého týmu a něco s ním jako uhrát, anebo jestli se teda chceme díky němu vydávat nějakou cestou. Pokud tohle víme, tak je to v pořádku, přiveďme kohokoliv. Ale my potřebujeme vědět, jakoby, co vlastně dlouhodobě chceme dělat.
2: No jo. To je téma, které podle mě nás bude provázet ještě pravidelně.
0: Jsme se bavili chvilku na kafi předtím, že bychom na tuhle tu dvojici potřebovali konferenci víkendovou.
2: Tak já myslím, že doporučení pro posluchače sledovat dál práci jak projektu trenérů ve školách, tak i Antonína Baráka staršího, i Ondřeje Lípy, kteří byli hosty Desítky Pavla Horváta. Budeme to dál sledovat. přejeme hodně sil a hodně, řekněme, úspěšných absolventů vašich projektů. Ať se vám daří, pánové.
1: Kluci, díky.
3: My moc děkujeme za pozvání a zdravíme posluchače.
2: Já se teda omlouvám Antonínovi, já jsem mu nakonec zvykal. Síla zvyku, ale promiň, Tondo. A děkuju Pavlu Horvátovi, že tady s náma zase byla, že pozval opět velmi výjimečné hosty.
0: Já děkuju za pozvání ke mně, naslyšenou.
2: Těšíme se brzy naslyšenou, milí posluchači, přejeme krásný den.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiu

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
4: Dobrý den.
0: Leonardo Plus.
3: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často